0: శివ సంకల్పమస్తు. ఓం
1: ఓం మంగళం.

0: ప్రాణవల్లవే
1: మహేశ్వర శివ భక్త శాస్త్రే.

जय गौ माता की, जय गौ भक्ता की।

Paramaguru Swamiji Maro Janama Sudha Hari Om.

0: दीप नारायण भगवान जय। गुड इवनिंग एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम ओम श्री अलकपुरी जी सिद्ध पीठ परंपरा। ऑल डियर वंस, ब्रदर्स, सिस्टर्स राउंड द वर्ल्ड, ब्लेसिंग इज कमिंग टू यू फ्रॉम अलकपुरी जी सिद्ध पीठ परंपरा, श्री महाप्रभु दीप सत्संग फाउंडेशन।
1: Milí přátelé, bratře a sestry, požehnání Šrí Alakpurijiho Siddhapít. Dnes večer k vám přichází z Mahaprabhujiho ašramu, z Mahaprabhujiho nadace ve Střílkách.
0: Welcome.
1: Vítejte.
0: Today is beautiful two bhajans.
1: Dnes jsme zpívali dva krásné bhajany.
0: And this is personally wrought by Bhagavan Sri Deep Narayan Mahaprabhuji.
1: A osobně je napsal Bhagavan Sri Deep Narayan Mahaprabhuji.
0: What Mahaprabhuji spoke.
1: To, co říkal Mahaprabhuji.
0: We cannot give wrong commentary.
1: To nelze nějak chybně komentovat.
0: Holy Guruji said in his last lecture.
1: Holy Guruji na své poslední přednášce řekl,
0: the bhajans what we are singing,
1: že ty bhajany, které zpíváme
0: from Mahaprabhuji,
1: od Mahaprabhujiho,
0: these are the words of the Vedas.
1: Jsou slova Véd.
0: Mahaprabhuji's words is the truth, the reality.
1: Mahaprabhujiho slova jsou skutečností, pravdou.
0: That is for us the Guru Vakya.
1: A jsou pro nás Guru Vakya.
0: Mahaprabhuji's life, he lived very simple.
1: Mahaprabhuji žil velmi prostě.
0: That time it was not so much civilized or what we call technologies.
1: A tehdy ta civilizace technologicky nebyla tak vyspělá jako dnes.
0: But we have now.
1: To, co máme teď.
0: It was not that time.
1: To tehdy neměli.
0: Before 20 years.
1: Před 20 lety.
0: Here in this country.
1: Tady v této zemi.
0: Or in Austria.
1: A nebo v Rakousku.
0: There was only rare telephones.
1: Bylo jenom pár telefonů.
0: And the telephones were connected with the cables.
1: A byly to ty telefony, které byly napojené drátem.
0: When I came to Austria.
1: Kabelem, když jsem přijel do Rakouska.
0: So from 1970, 72, 73, 75, 80, 85, etc.
1: V roce 1970, 71, 72, v 80. letech a tak dál.
0: When I had to call to India.
1: A chtěl jsem zavolat do Indie.
0: There was not possible to call directly.
1: Tak to nebylo možné volat přímo.
0: So we were going through the exchange.
1: A tak jsme museli na ústřednu.
0: And they were connecting to London.
1: A oni nás napojili na Londýn.
0: And the London will they tell when they can connect.
1: A v Londýně nám řekli, kdy nás spojí.
0: And it was the cables under the ocean.
1: A šlo to přes kabely pod oceánem.
0: From England to India.
1: Z Anglie do Indie.
0: So in different countries.
1: Přes různé země.
0: And so had to go cable to cable.
1: A bylo potřeba to spojení, aby to šlo kabel přes kabel a dál.
0: And after 2 hours they phoned back.
1: A za 2 hodiny nám volali zpátky.
0: Your call will be tried day after tomorrow, 11 o'clock. Please be there.
1: Čili zkusíme to spojení pozítří v 11 hodin. Buďte prosím u telefonu.
0: So exactly 11 o'clock.
1: A přesně v 11 hodin.
0: It was ringing.
1: Telefon zvonil.
0: Said, please be online, we are connecting your call.
1: A z té Anglie říkali, prosím, buďte na lince, my vás spojujeme.
0: So it went to the Mumbai or Delhi.
1: A spojili nás napřed s Bombají nebo s Delhi.
0: And they connected to Jaipur.
1: A přesto do Jaipuru.
0: And in Jaipur they said, sorry, the line is out of order.
1: A v Jaipuru nám řekli, promiňte, ale linka je mimo provoz.
0: So they said, the line to your telephone is out of order.
1: Čili linka k tomu vašemu telefonu nefunguje.
0: Okay.
1: Dobře.
0: So please can you try again?
1: A můžete to prosím zkusit znovu?
0: So that's please then register again once more.
1: Tak prosím si zase zavolejte. Nahlašte se.
0: So that time.
1: Čili v těchto dobách.
0: And Mahaprabhuji was before that.
1: To bylo tak a Mahaprabhuji žil ještě předtím.
0: Holy Guru comes 1940.
1: Holy Guruji přišel
0: Mahaprabhuji.
1: K Mahaprabhujimu v roce 1940.
0: It's not so far.
1: A není to tak dávno.
0: 63 Mahaprabhuji left.
1: V roce 1963 Mahaprabhuji odešel.
0: This is one second. This is your beautiful country.

0: To za prvé. A za druhé, tady ta vaše krásná země.
1: Czechoslovakia, Hungary, etc.
0: Česko, Slovensko, Maďarsko a podobně.
1: And when we had to call to Austria.
0: A když jsme třeba odsud chtěli zavolat do Rakouska.
1: The same thing.
0: Tak to bylo to samé.
1: And now?
0: A teď?
1: One telephone. Two telephone.
0: Dva telefony.
1: So technology.
0: Čili to je technologie.
1: That time they had less these things.
0: Tehdy měli míň takovýchto věcí.
1: But they were happy.
0: Ale byli šťastní.
1: And now we have everything.
0: A dneska máme všechno.
1: But we are not happy.
0: Ale šťastní nejsme.
1: So day by day.
0: Den po dní.
1: As technology is developing.
0: Čím více rozvíjí technologie.
1: It's more complication.
0: Tak to znamená víc komplikací.
1: And less comfort.
0: A míň pohodlí.
1: And we became more and more dependent.
0: A stáváme se čím dál tím závislejší.
1: So that time.
0: Takže tehdy.
1: From here to go to the Koryčany.
0: Když jste odsud měli dojet do Koryčan.
1: And shopping.
0: Abyste nakoupili.
1: And coming back.
0: A vrátili se zpátky.
1: Walking.
0: Tak jste šli pěšky.
1: They were walking to Koryčany, shopping and coming here back.
0: Lidi chodili pěšky ze Střílek do Koryčan, nakoupili si a vrátili se nazpátek.
1: And now at the end of the Střílky street, we go by car.
0: A dnes, když se potřebujeme dostat na druhý konec Střílek, tak jedeme autem.
1: So this is different.
0: Takový je rozdíl.
1: So that time, simple life.
0: Tehdy byl život jednoduchý.
1: Simple life and higher thinking.
0: Jednoduchý prostý život a vysoké smýšlení.
1: And people had time evening to go satsangs.
0: A lidé měli večer čas, aby šli na satsang.
1: There was no night business.
0: Nebyl žádný noční podnik.
1: And now we have 24 hours business.
0: A dneska ty podniky jedou 24 hodin.
1: Many factories, many companies, they are working 24 hours.
0: Mnoho továren a společností pracuje 24 hodin denně.
1: They have three different hours.
0: Pracují na tři různé směny.
1: So people are going and working and coming.
0: Čili lidé jdou do práce a vrací se různě.
1: Anyhow, Bhagavan Sri Deepnarayan Mahaprabhuji, Devpuriji, Alakpuriji, Holy Gurujis.
0: A tak Bhagavan Sri Deepnarayan Mahaprabhuji, Devpuriji, Alakpuriji a Holy Guruji.
1: It's very hard to understand them.
0: Těm je velmi těžké porozumět.
1: But they are with us.
0: Ale jsou s námi.
1: I can tell you.
0: Můžu vám říct
1: with my heart
0: ze svého srdce
1: and my knowledge
0: a podle svého poznání
1: they were Bhagavan.
0: Že to byl Bhagavan.
1: We did not understand.
0: A my jsme to nepochopili.
1: We don't understand Gurudev.
0: Nechápeme, co je Gurudev.
1: When Gurudev is gone.
0: Když Gurudev odejde,
1: then we said, oh God.
0: Tak si říkáme, oh Bože.
1: I could have gained more something.
0: Mohl jsem získat víc.
1: And rare are they.
0: A vzácní jsou ti.
1: Who can get 100% benefit.
0: Kdo z toho opravdu můžou mít 100% užitek.
1: So, can imagine there was a day.
0: Dokážete si představit, že byl den.
1: Devpuriji was walking.
0: Kdy Devpuriji se procházel v ášramu v Kailášu.
1: Can imagine. The Mahaprabhuji was walking around Khatu ashram and Khatu hills.
0: Dokážete si představit, že Mahaprabhuji chodil těmi kopcemi kolem Khatu a po Khatu?
1: And how can we imagine how Holy Guruji was serving Mahaprabhuji?
0: A dokážete si představit, jak Holy Guruji sloužil Mahaprabhujimu?
1: And Holy Guruji had to bring something for evening for the fire because there was no heaters, nothing.
0: A Holy Guruji musel přinést něco na oheň, aby mohli rozdělat večer oheň, protože tam nebylo žádné topení.
1: But Mahaprabhuji said, don't cut any trees, don't break any branch of the trees.
0: A Mahaprabhuji mu řekl, ale nesmíš pokázat žádný strom ani ulomit žádnou větev.
1: Go and search the dungs of the camels.
0: Běž a hledej trus velbloudů.
1: That time was many camels. People were using the camels for transport.
0: Tehdy tam bylo hodně velbloudů, protože lidé je používali jako dopravní prostředek.
1: So can you imagine?
0: Takže dokážete si to představit?
1: taking one basket.

0: že vzal koš
1: and going tree to tree.
0: A šel strom od stromu.
1: Because camel is making under the tree, he's eating and making.
0: Protože ty velbloudi z toho stromu jedli a rovnou tam pouštěli ten trus pod ním.
1: And master is caring for the master.
0: Mistr toto sbírá pro mistra.
1: So Bhakta and God sometimes is one.
0: Bhakta a Bůh jsou někdy to samé.
1: But they just play one game.
0: A jenom spolu hrají takovou hru.
1: One as a master and one as a disciple.
0: Jeden jako mistr a druhý jako žák.
1: So that who understand?
0: A kdo to chápe?
1: Then from every word they take nectar.
0: Tak z každého slova může brát nektar.
1: But when one lost the bhakti.
0: Ale když člověk ztratí bhakti.
1: Then every word is like a poison.
0: Tak je každé slovo jako jed.
1: This is this.
0: Tak to je.
1: So there is one beautiful bhajan Mahaprabhu is writing.
0: A tak je jeden krásný bhajan, který napsal Mahaprabhu.
1: Mana sab khoyo re kusangiyon ke sang. Oh my mind, you lost everything.
0: O moje mysli, ztratila si všechno.
1: With a negative company.
0: V negativní společnosti.
1: Like a satsang, kusang.
0: Tak jako je satsang, tak je taky kusang.
1: So, mana sab khoyo re kusangiyon ke sang. Kusanga is the who are going and doing many not good things.
0: Kusang je taková společnost, kde se nedělají dobré věci.
1: Lak chaurasi me phire bhatak to janam janam lag roi. You must know, after this life, in next life, you will wander one life to other life, 24 hours, or 8.4 million different lives.
0: Měla bys vědět, že až skončí tento život, tak v dalších životech budeš obíhat tím kruhem 8 milionů 400 tisíc zrození.
1: Lak chaurasi. Lak means 100,000.
0: Lak znamená 100 tisíc.
1: So 84 times 100 is 8.4 million.
0: A je to 84krát 100 tisíc.
1: Lak chaurasi phire bhatak to.
0: Čili toto kolo znovu zrozumí.
1: Oh my mind.
0: O moje mysli.
1: If you lose this human life.
0: Pokud ztratíš tento lidský život.
1: You will just wander here and there like a deer and lost animal.
0: Tak budeš pobíhat sem a tam jako ztracená srna.
1: Janam janam lag roi. In every life you will cry.
0: V každém životě budeš plakat.
1: You will cry, you will know.
0: Budeš plakat, protože budeš vědět.
1: That you didn't went to the Guru Vakya and Satsang.
0: Že jsi nechodila na satsang a neposlouchala Guru Vakya.
1: So my dear.
0: Takže moji milí.
1: We don't know.
0: Nevíme.
1: Where we will come.
0: Kam se dostaneme.
1: So prepare thyself.
0: Čili připravte se.
1: Make sure.
0: Ujistěte se.
1: That you come to liberation.
0: Abyste došli osvobození.
1: Or you come again as a human to continue thy sadhana, your practice.
0: A nebo abyste se aspoň narodili znovu jako člověk a mohli pokračovat ve svém cvičení.
1: Jealous, doubt.
0: Žárlivost, pochyby.
1: Hate.
0: Nenávist.
1: Neglecting.
0: Zanedbávání.
1: Proudness, ego.
0: Pýcha, ego.
1: These are the enemy.
0: To jsou nepřátelé.
1: So humbleness is something.
0: Pokora, to je něco.
1: Hari bhajan ka hira light, meri light. That is called modern technology still.
0: To je ta moderní technologie.
1: Hari bhajan ka hira bina jo पाप बीज मत बोजो हरि भजन हरि इज गॉड
0: हरे यबूह
1: एंड भजन मींस द भक्ति
0: अ भजन znamená bhakti
1: to god
0: bhakti k bohu
1: name of the god

0: těch semínek hříchu vyrostou hříchy.
1: And name of the God, it will grow things like gods.
0: A z Božího jména vyrostou božské věci.
1: Diamond means purity.
0: Diamant znamená čistotu.
1: Clarity.
0: Jasnost.
1: Valuable.
0: Něco cenného.
1: Etc.
0: A tak dál.
1: Sat sumaran kar sukrit sauda idhar udhar kya jove. Sat sumaran. Sumaran, you know what is a sumaran?
0: Víte, co to je sumaran?

0: So, this is the Hari Bhajan ka heera bolyo, paap bij mat bona, sat sumaran ka sukrit sada. So, sat sumaran, the truth.
1: Chili pravda.
0: Yeah, remain all the times on the truth.
1: Zůstaňte stále v pravdě.
0: Sukrit sada. So, exchange good things.
1: Čili vyměňujte si to dobré.
0: Exchange the quality.
1: Vyměňujte si kvalitu.
0: Quality of God's name.
1: Kvalitu Božího jména.
0: That's it. Speak good things.
1: Mluvte dobré věci.
0: Páp bíž mat bono. Idar udar kya jove. Oh my friend, oh my mind, oh my dear one.
1: O můj příteli, moje mysli, moje milá.
0: What are you looking here and there?
1: Proč se díváš sem a tam?
0: Concentrate on the satsang.
1: Soustřed se na satsang.
0: That satsang.
1: Na ten satsang.
0: Concentrate.
1: Na ten se soustřed.
0: So either other means no interest of this, no interest of that.
1: Znamená to, aby tě nezajímalo tohleto a támhleto.
0: Je samsár svapn ký mája. This world is a illusion of like a dream.
1: Tento svět je taková iluze jako sen.
0: We don't know if we are really living.
1: Nevíme, jestli opravdu žijeme.
0: Maybe we are dreaming.
1: Možná se nám to jenom zdá.
0: We are sitting all in the dream here.
1: Možná tady všichni sedíme jenom ve snu.
0: And we will open eyes somewhere else.
1: A otevřeme oči někde úplně jinde.
0: This is gone.
1: A tohle bude pryč.
0: What was before 1 minute?
1: To, co bylo před minutou.
0: Half second.
1: Před půl vteřinou.
0: It's gone.
1: Je pryč.
0: It is like a dream.
1: Je to jako sen.
0: That's right. It's like a dream.
1: Je to tak. Je to jako sen.
0: So what is gone is a dream.
1: To, co je pryč, je sen.
0: Don't cry for the dreams.
1: A pro sny neplačte.
0: It is gone.
1: Je to pryč.
0: It was good or bad.
1: Ať to bylo dobré nebo špatné.
0: But the karma will come back.
1: Ale karma z toho
0: that
1: se vrátí.
0: Will come to you back.
1: Karma se k vám vrátí.
0: So, ye sansar svapn ki maya, dekh bhul man mohe. This samsara is a illusion of the dream.
1: Tato samsára je snová iluze.
0: Dekh bhul, you will see this and you will forget it.
1: To uvidíš to a zapomeneš na to.
0: And when you will see the samsara,
1: a až uvidíš samsáru,
0: and when you will see the temptation of the samsara,
1: a až uvidíš pokušení samsáry,
0: other things you will forget.
1: Tak zapomeneš na to ostatní.
0: Yes. You forget your namala, you forget your kriya.
1: Zapomenete na málo,
0: you forget your prayer.
1: Na kriju, na
0: you forget to come to the prayer, satsang.
1: Zapomenete chodit na satsangi.
0: You don't forget everything.
1: Zapomenete na všechno.
0: And you went to the temptation, sensual joy.
1: A ponoříte se do těch lákadel, sensuálních, smyslových radostí.
0: This attachment of the desires.
1: Je to připoutanost k našim tužbám.
0: Is pulling you.
1: A ta vás přitahuje.
0: Yes. The one desire is walking in front of you.
1: Je jedno přání.

0: před vámi prochází.
1: And second, that one is pulling you.
0: A to vás.
1: And you get up and also go behind.
0: Táhne za sebou, a takže vy vstanete a jdete za ním.
1: Dog.
0: Jako pes.
1: Deer.
0: Srna.
1: Animals.
0: Zvířata.
1: Humans.
0: Lidé.
1: Yes, this desire is so strong.
0: To, ty touhy jsou tak silné.
1: Ano. And everything is in your mind.
0: A všechno je přitom ve vaší mysli.
1: How big you are, how strong is your body.
0: Jak silné máte tělo, jak jste velcí.
1: But this small brain.
0: A ten malý mozek.
1: Pulling you everywhere.
0: Vás všude tahá.
1: A big snake, python. A little mouth like this.
0: Je to veliký had, má malou úst.
1: It's pulling you everywhere.
0: A přesto s vámi smítá.
1: This is the desire, this or side or that side.
0: A jdete podle těch přání na jednu stranu a na druhou.
1: Je sansár svapn ki maja dek bhul man mohe. So this will bring your attention to other direction.
0: Čili to vás odvede vaši pozornost jiným směrem.
1: Jag jara ab palak ungharo. Dharo dhyan kai sove. Bhor bhayo kai sove. That's right. This is Gajananji's writing, so sometimes it's different to read.
0: To psal Gajananji, takže občas je těžké to přečíst.
1: So therefore it is a jag jara. Wake up a little bit.
0: Trošku se probuď, prober.
1: Wake up.
0: Prober se.
1: You are sleeping in this ignorance.
0: Spíš v nevědomosti.
1: Just open little your eyes.
0: A jenom trochu pootevři oči.
1: You will see what a dangers there.
0: Uvidíš to nebezpečí.
1: You open eyes and you see lion is standing in front of you.
0: Otevřeš oči a uvidíš lva, který před tebou stojí.
1: Or a cobra.
0: Nebo kobru.
1: And if you would not sleep in ignorance.
0: A kdybys nespal v nevědomosti.
1: Before you could have escape.
0: Mohl bys utéct včas.
1: Sada. So, sada. Jag jara ab palak ugharo. Bhor bhayo kya sove. Now has come the dawn.
0: Teď přišlo svítání.
1: Why you are sleeping now?
0: Proč teď spíš?
1: So give it, give, wake up, get up in the morning before sunrise.
0: Probuď se a vstáň ještě před východem slunce.
1: Those who sleep late till the sunrise.
0: Ti, kteří dlouho spí a zaspí východ slunce.
1: Loses the best spiritual karmas from past life.
0: Tak ztrácí ty nejlepší karmy, duchovní karmy z minulých životů.
1: So try to sleep earlier.
0: Čili snažte se chodit spát dřív.
1: So that you can wake up.
0: Tak, abyste mohli dřív
1: vstávat. At least before sunrise.
0: Aspoň před východem slunce.
1: No, yeah, summer is good. Winter is good. No,
0: v zimě to je dobré.
1: This doesn't valid for summer, okay?
0: A pro léto to neplatí.
1: 9:30 sunset.
0: V 9:30 zapadá slunce.
1: And 3:30 sunrise.
0: A v 3:30 vychází.
1: No, please, Mahaprabhuji.
0: Tak prosím, Mahaprabhuji.
1: Little mercy.
0: Měj trošku slitování.
1: So make this law for the winter.
0: Čili zaveďme si tento zákon jenom na zimu.
1: Jag jara ab palak ugharo, bhor bhayo kya sove. Now is dawn, what are you, why you are sleeping?
0: Čili teď vychází slunce, proč spíš?
1: Vishes ras. Mrg trishna pani. Vishaya ras mrg trishna pani. Vishaya means desire.
0: Vishaya znamená touha, přání.
1: Desires.
0: Přání.
1: Temptation.
0: Pokušení.
1: That's called vishaya.
0: Tomu se říká vishaya.
1: Ras means the juice.
0: Raš je šťáva.
1: Juice means enjoy.
0: A také jako potěšení.
1: The enjoying of that senses.
0: Jsou to smyslová potěšení.
1: that what you want to enjoy.

0: to, co si chcete vychutnat, užít.
1: You want to enjoy running in the forest.
0: Pokud si chcete užít běhání po lese.
1: For some people it also this enjoy.
0: Někdo si to užívá.
1: Climbing mountains.
0: Někdo rád leze po horách.
1: Swimming.
0: Někdo rád plave.
1: Eating.
0: Někdo rád jí.
1: Sleeping.
0: Někdo rád spí.
1: Etc.
0: A tak dál.
1: Vishaya ras mrag trishna pani. Mrag is the deer.
0: Mrak je srnka.
1: Trishna.
0: A trishna.
1: Trishna have many meanings.
0: Trishna má spoustu významů.
1: Trishna means desire.
0: Znamená to taky touha.
1: Burning desire.
0: Taková palčivá tužba.
1: Everything is wrong.
0: Všechno je špatně.
1: All is stupid.
0: Všichni jsou hloupí.
1: My enjoy what I will do now is the best.
0: A to, co já chci udělat teď, to je to nejlepší.
1: I want to find out.
0: Já na to chci přijít.
1: Even you will fly far distance.
0: I kdybych musel odletět, Bůh ví kam.
1: So this is a Trishna.
0: To je ta Trishna.
1: And Trishna means also thirst.
0: Trishna také znamená žízeň.
1: And thirst means that desire.
0: A žízeň je vlastně ta touha.
1: And hunger is also that desire.
0: I hlad je určitá touha.
1: So in the desert.
0: Takže na poušti.
1: In Saharas.
0: Třeba na Sahaře.
1: When you go to the Middle East.
0: Když jdete na střední východ,
1: then you see far on the sand like a beautiful blue lake.
0: Tak v dálce vidíte mezi tím pískem nádherné modré jezero.
1: And for these deer there's nothing to drink.
0: A ty srny tam nemají co pít.
1: And they see this water. Fatamorgana.
0: A najednou uvidí tu vodu, uvidí tu Fata Morgánu.
1: And the deer are running to drink water.
0: A tak běží za tou vodou, aby se napili.
1: Running and running.
0: Běží a běží.
1: And you know that Trishna?
0: A víte, co to je, ta Trishna?
1: As close you want to come, that far it goes.
0: Čím víc se jí chcete přiblížit, tím ona se vzdaluje.
1: As you desire to enjoy.
0: A když si to chcete vychutnat a užít,
1: that far it goes.
0: Tak o to je to dál.
1: So it is not that joy which you want to enjoy.
0: Takže to nepřináší tu radost, kterou jste si chtěli užít.
1: What you want to enjoy is less enjoy, but is less joy, but more enjoy.
0: Čili pak si ani nevychutnáte to, co jste si chtěli vychutnat. Máte to ve své mysli.
1: But it is no joy.
0: Představujete si, že to bude úžasné, ale není v tom
1: so deer is running.
0: A tak ten jelen nebo srna běží.
1: It falls down and dies.
0: A nakonec vyčerpáním padne a zemře.
1: This is, that's why so in poetry often will mention the deers.
0: A často v poezii se píše o srncích nebo srnách.
1: Sometimes when a lot of snow.
0: Někdy, když je hodně sněhu.
1: Lot of snow.
0: Spousty sněhu.
1: And deers are running.
0: Tak ty jeleni běží.
1: Jumping in the snow.
0: A skáčou ve sněhu.
1: Nowhere nothing to eat.
0: A nemají nikde nic k jídlu.
1: And they are injured their foot.
0: A zraňují like, si nohy.
1: You see the blood on the snow.
0: A na tom bílém sněhu pak vidíte krev.
1: Because they are injured by that.
0: Protože se zraní tím sněhem.
1: So like this, humans are also running and running for some desires.
0: A stejné je to s lidmi, také běží, protože mají nějaké přání, nějakou touhu.
1: For the money too.
0: Chtějí třeba peníze.
1: Running, running, running. I want to be like the richest person of the world.
0: A chtějí vydělávat, vydělávat, aby byli ti nejbohatší na zemi.
1: So he or she will die in this desire.
0: No, takový člověk zemře se stejnou touhou.
1: Vishaya ras mrag trishna pani pyaas kabhu nahi jai. In this desire of the thirst,
0: v této touze, v té žízni,
1: your thirst is a pyaas.
0: Je ta žízeň pyaas.
1: Pyaas means thirsty.
0: Pyaas znamená žízeň nebo žíznivý.
1: Pyaas kabhu nahi jai. Your thirst will never be quenched.
0: Ale tu žízeň nic neuhasí.
1: You will be thirsty and thirsty.
0: Budeš stále žíznivý.
1: So whatever you think that you enjoy.

0: Ať si o čemkoliv myslíte, že si to užijete.
1: Next day is again same.
0: Tak příští den to bude stejné.
1: So no fulfillment.
0: Není to naplňující.
1: This is called the Maya, the samsara.
0: A tomu se říká Maya samsáry.
1: So se samanjaman mai bavra. Think over.
0: Přemýšlej.
1: Understand.
0: Cháp, pochop to.
1: O mind.
0: O mysli.
1: Don't be confused.
0: Nebuď zmatená.
1: Satguru saran siddhave. Best that you should go to the shelter. Take a shelter to the Sadguru.
0: Měla by se uchýlit pod ochranu Satagurua.
1: Is jag mein durlabh hai satsang. In this world is a rare satsang.
0: Na tomto světě je vzácný satsang.
1: And now in this Kali Yuga.
0: A teď v této Kaliuze.
1: Can you tell me how many satsangs in the Czech Republic?
0: Dokážete mi říct, kolik je satsangů v České republice?
1: I think there's one place.
0: Myslím, že je jedno místo.
1: In Mahaprabhu Deep Satsang Foundation.
0: V té Mahaprabhujiho nadaci.
1: In whole Czech and Slovak.
0: V celém Česku i Slovensku.
1: There is not such a satsangs.
0: Nejsou takovéhle satsangy.
1: You are lucky.
0: Máte štěstí.
1: You are that Paramhansa.
0: Jste ta Paramhansa.
1: You flow. And you come to the Mansarovar.
0: Doletěli jste až k jezeru
1: Mansarovar. You landed here in the Mansarovar.
0: A tady na jezeře Mansarovar
1: and
0: jste
1: you are swallowing the pearls of the wisdom.
0: A polikáte perly moudrosti.
1: That's it.
0: Tak to je.
1: Is there so many satsangs here?
0: Je tady víc takových satsangů?
1: Maybe a little bit somewhere.
0: Možná někde trochu.
1: But not that original satsang.
0: Ale není to ten původní satsang. Well,
1: may you like or you don't like.
0: Ať se vám to líbí nebo ne.
1: But I can tell you the first hand.
0: A můžu vám to říct z první ruky.
1: First hand that from Mahaprabhuji to Guruji to us.
0: Z první ruky od Mahaprabhujiho ke Gurujimu a k nám.
1: And therefore, asanas pranayama is very, very good.
0: A proto asány a pranayama to je velmi, velmi dobré.
1: You should teach.
0: Měli byste to vyučovat.
1: But if you want to save someone,
0: ale pokud chcete někoho zachránit,
1: lead someone,
0: někoho vést,
1: to the cosmic self,
0: ke kosmickému já,
1: you can do.
0: Tak a dokážete to, můžete
1: you
0: to.
1: Have right now.
0: Teď k tomu máte oprávnění.
1: I give you diploma.
0: Dávám vám k tomu diplom.
1: To make satsangs.
0: Abyste dělali satsangy.
1: But real satsangs.
0: Ale skutečné satsangy.
1: Not your dreamings.
0: Aby to nebyly vaše sny.
1: Don't say, I am now self-realized.
0: Abyste neříkali, tak já jsem teď seberealizovaný.
1: You follow me, that's all.
0: A následujte mě, to je všechno.
1: Other is wrong things.
0: Ostatní, to je chyba.
1: Mahaprabhuji came to me.
0: Mahaprabhuji za mnou přišel.
1: And he gave me everything.
0: A všechno mi dal.
1: Did you say Mahaprabhuji this?
0: Řekl jsi to, Mahaprabhuji?
1: He said, no.
0: Říká, že ne.
1: He said, you have closed me behind the glass.
0: Říká, že jsme ho zavřeli mezi sklo.
1: So sometimes people make big mistake.
0: Někdy lidé dělají velkou chybu.
1: In the dream, Swamiji came.
0: Ve snu za mnou přišel Swamiji.
1: And he said, do this and this.
0: A řekl, udělej to a to.
1: But he's still alive. Why don't you come to me and ask?
0: A když je Swamiji naživu, tak proč nezajdete za mnou a nezeptáte se mě?
1: So, never compare yourself with Mahaprabhuji.
0: Nikdy se nesrovnávejte s Mahaprabhuji.
1: Or Guruji or Swamiji.
0: Nebo s Gurujim, nebo se Swamiji.
1: I will never compare with them.
0: Já bych se s nimi nikdy nesrovnával.
1: But I will follow their words.
0: Ale budu se řídit jejich slovy.
1: That's it.
0: Tak to je.
1: Rozumíš? Čuješ? Dobro. Soč samanjaman mai bavra. Therefore, soč, think.
0: Proto přemýšlej.
1: Understand.
0: A chápej.
1: O mind.
0: O mysli.
1: You are confused one.
0: O mysli, ty jsi zmatená.
1: Satsangs. Soč samanjaman bavra. Achha, this I have already said. Sadguru Sarana Siddhana. Is jag mein durlabh hai satsang. Ved Sant Sab.

0: Gave. And Vedas and all holy saints, they are saying how great, how holy is the satsang.
1: A Védy a všichni svědci říkají, jak veliký a svatý je satsang.
0: Satsang ko suk param anand hai. The satsang gives us the highest bliss, the supreme bliss.
1: Satsang nám dává svrchovanou blaženost.
0: Ajar amar ho jave, then you will become immortal.
1: A pak se staneš nesmrtelným.
0: Ajar, you will be not anymore born.
1: Znamená, že se už nenarodíš.
0: Amar, you will become immortal.
1: Staneš se nesmrtelným.
0: Ho jave, you will become through this satsang and guru vakyas, gurudevs, satsangs and etc.
1: Skrze satsang s gurudevou a skrze jeho guru vakya.
0: Therefore, if you all will design a satsang in your city.
1: A tak když vy všichni budete pořádat satsangy ve vašich městech.
0: Or in your village.
1: Nebo vesnicích.
0: How Satyuga will come here first.
1: Tak přijde Satyuga napřed sem.
0: Yeah, where Satyuga begins.
1: Kde začíná Satyuga?
0: In Czechoslovakia.
1: V Československu.
0: Okay. That becomes Satloka.
1: Tady se to stává Satvaloka.
0: Yes. That's it. Origin is here maybe.
1: Možná je ten původ tady.
0: Hungary, Yugoslavia, etc.
1: Maďarsko, Jugoslávie a tak dál.
0: Satguru Sahib Sri Deva Puri ji. Satsang wo farmave. Satguru Sri Deva Puri ji, he is explaining this satsang.
1: Sataguru Shri Devpurji vysvětluje tento satsang.
0: He is giving this satsang.
1: Dává tento satsang.
0: Sri Swami Deep Sada Satmano Suta Hans Jagave. Mahaprabhuji said, always believe it is a true.
1: A Mahaprabhuji říká, věřte, že to je pravda.
0: Suta Hans Jagave, the sleeping swans wakes up.
1: Spící labuť se probouzí.
0: So this sleeping swan is our atma.
1: Ta spící labuť, to je naše
0: our
1: atma.
0: Jivatma.
1: Naše jivatma.
0: And through these divine words, the swan opens,
1: a díky
0: wakes up.
1: Těmto božským slovům se ta labuť probouzí.
0: Where I am.
1: Kde to jsem?
0: In Kali Yuga.
1: V Kali Yuze.
0: Then the swan will expand his wings.
1: A pak ta labuť rozepne křídla.
0: And will go to the.
1: A poletí do.
0: Brahmaloka.
1: Brahmaloky.
0: It will bath into the Mansarovar.
1: Aby se vykoupala v jezeře Mansarovar.
0: And it will take off.
1: A odletěla.
0: Čas.

0: चाल ऐसा त्यों सतगुरु सारंग दा इस चालो चाल वे सहेलिया सतगुरु सारंग धर दे. And so through the satsang our soul will fly, it will go divine.
1: Tak díky satsangu naše duše poletí k božskému.
0: So you gain something through the satsang.
1: Čili to získáte díky satsangu.
0: Oh, how nice it is.
1: Jak je to hezké.
0: You were in Strelky.
1: Byli jste ve Střílkách.
0: For 1 week to 2 weeks.
1: Jeden týden nebo dva.
0: You gain so much this divine energy.
1: A získali jste tolik této božské energie.
0: Oh, you were fluttering on the earth.
1: Že jste se přímo vznášeli na zemi.
0: You got so many things.
1: Dostali jste tolik toho.
0: And now you came to the Maya Nagari.
1: A teď jste znovu se dostali do Máji.
0: Maya means?
1: Maya znamená?
0: Illusion.
1: Iluze.
0: Nagari means city.
1: A Nagari je město.
0: So now you come in the city.
1: Zase jste se vrátili do města.
0: Maybe. What can happen?
1: Možná, co se může stát.
0: Or may it will not happen.
1: A možná se to nestane.
0: Man.

0: You come to the city.
1: Přišli jste do města.
0: In Maya Nagri.
1: Do Maya Nagri.
0: In temptation.
1: Mezi pokušení.
0: Oh, you go window shopping.
1: A jdete se dívat po obchodech.
0: Oh, I like this cloth.
1: Po výkladních skříních.
0: I like this kind of makeup.
1: A tyhle šaty se mi líbí.
0: I like these shoes.
1: Tenhle make-up a tyhle boty.
0: Oh, this is something good. That's a Maya illusion.
1: A to je Maya iluze.
0: Temptation.
1: Pokušení.
0: Mana sab khoyore. Oh, my mind, you lost everything.
1: Oh, moje mysli, přišla si o všechno.
0: In kusangi oke sang. In this kusanga.
1: V tomto kusangu.
0: Satguru saran bachan bemukh hoyo. And you turn opposite to the guru vakya, Gurudev's words.
1: A obracíš se proti guruovým slovům, proti guru vakyam.
0: Padio bhajan me bhang. And now it came the obstacles in your bhajans, meditation. You lost your meditation, tomorrow do, day after tomorrow do, and so on. Slowly, slowly, you lose this everything.
1: A stává se to překážkou tvé meditace. Říkáš si, meditovat budu zítra, budu jindy a přicházíš o všechno.
0: Gyan, dhyan, bhakti sav khoi. What you have lost?
1: Co jsi ztratila?
0: Gyana.
1: Gyanu.
0: Dhyana.
1: Dhyanu.
0: And bhakti.
1: A bhakti.
0: Everything you lost.
1: Ztratila jsi všechno.
0: Chut gai satsang. And you gave up the satsang.
1: A vzdala se satsangu.
0: Sat paramarat sukarit bhulo. Chal rayo kudang. And good deeds, good karmas, good help, you forgotten everything.
1: A zapomněla si na své dobré skutky, na dobrou karmu a na pomoc.
0: Chal rayo kudang. And now you are walking in different direction.
1: A teď kráčíš jiným směrem.
0: Oh, your walk is also different.
1: A i ta tvoje chůze je jiná.
0: That's Maya.
1: A to je Maya.

0: Yes, there are so many good bhajan.
1: Je tolik dobrých bhajanů.
0: Sri Pooja Bhagavan Dev Purisa must fakir malang, but our worshipped divine Satguru Dev Dev Puriji.
1: Ale náš uctívaný Satguru Dev Dev Puriji.
0: Must fakira. Must means without any sorrow.
1: Je must fakira, must je
0: always happy, always divine.
1: Bez trápení, vždy šťastný, vždy božský.
0: Fakira. Fakir means like a sadhu.
1: A fakira, fakir je jako sadhu.
0: This fakir is Urdu words and in Muslims.
1: Fakir je slovo z urdštiny a...
0: Sri Swami Deep Saran Sadguru ko, Sadguru ki, not ko, you have to make correction.
1: Opravte si, není tam Sataguru ki, ale Sataguru ko.
0: Sri Swami Deep Saran Sadguru ki, rahe hamesa sang. Mahaprabhuji said, always living with Gurudev, hamesa with him.
1: A Mahaprabhuji říká, vždy chci žít s Gurudevem.
0: Rahe hamesa sang, every day with it.
1: Každý den s tím.
0: With the satsang.
1: Se satsangem.
0: So there are, Mahaprabhuji's bhajan is so great.
1: Mahaprabhujiho bhajan is
0: very simple, but it touches, it pulls us out of the deep from the bottom of the ocean.
1: Jsou veliké, jsou prosté, ale přitom nás vytahují ze dna oceánu.
0: Where we can't come anymore up.
1: Když máme pocit, že už nemůžeme
0: se
1: vynořit.
0: So we are in the bottom of the Kali Yuga on this Mrityu Loka.
1: Jsme na dně Kali Yugy, tady v této Mrityu Loce.
0: Only Gurudev can bring us up.
1: A jenom Gurudev nás může vynést nahoru.
0: Therefore it is said.
1: Proto se říká.

0: Just turn it a little bit like this. Perfect.
1: Thank you.
0: अब सौंप दिया इस जीवन का सब हाथ तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में. So, how do you say भार? First, let's start with this.
2: Jak říkáte tohle slovo?
0: It's not bar, it's bhar.
2: Není to bar, ale bhar.
0: Last year we were talking about this pronunciation.
2: Minule jsme mluvili o výslovnosti.
0: How important the pronunciation is, how it can change the literal meaning of a word.
2: Jak ta výslovnost správná je důležitá, protože může změnit význam slova.
0: Bhar means weight.
2: Bhar znamená čekej.
0: And bar is where we drink.
2: A bar to je, kde pijete, do baru jdete.
0: Not in Hindi, in English.
2: A to je v angličtině.
0: But still. So, bhar. Bhar means weight.
2: A bhar znamená čekej.
0: That weight of our selves.
2: Čekej sám v sobě.
0: Yeah, bhar means kilos. Which weight? Which other? Acha, weight, waiting, vala weight. Not waiting, vala weight, but kilos, vala weight.
2: To znamená váha, to znamená čekej, ale znamená to váha, když něco je, něco váží, něco je těžké.
0: So all the weight which is on our shoulders, we give it to you.
2: Všechna ta tíha, která je na mých ramenou, dávám tobě.
0: But which weight are we talking about?
2: Ale která, o které té tíži mluvíme?
0: We don't only just offshore off ourselves all the weight of the negativity, but all the happinesses, all the sadness, everything we give.
2: Není to jen to, jen ta negativita, ale úplně všechno. Ať už je to negativní nebo pozitivní, štěstí, neštěstí, všechno to odevzdávám.
0: Aba sop diya, sop means I gave to you.
2: Sop znamená dal jsem ti to.
0: Aba means today, now.
2: Aba znamená právě teď, dnes.
0: Jivan ka sab bhar tumhare haatho mein. Jivan means life, and we gave all our life's troubles, all our life's happinesses, everything to do with our lives, we gave to you, O Gurudev.
2: Jivan znamená život, všechno ze svého života, šťastné, nešťastné, cokoliv, celý svůj život jsem dal tobě, O Gurudev.
0: And by the way, before I forget,
2: než zapomenu, mimochodem, než zapomenu,
0: thanks to Shanti and Sevapuri.
2: Děkujeme Shanti a Sevapurimu,
0: that they are letting us use this beautiful tilak friendly.
2: Že nás nechají používat tenhle krásný tilak friendly.
0: Only this time it's a collaboration between Tilak and Best Chan Universe.
2: A dneska je to spolupráce mezi Tilakem a nejlepší čajem vesmíru.
0: And because it was the first day and they were very excited.
2: A protože to byl první den a byli velice nadšení.
0: So all the youth was helping to clean this whole place.
2: Všechna mládež, všichni teenageři pomáhali s úklidem.
0: And they made 8 liters of chai.
2: A uvařili 8 litrů čaje.
0: So you know what needs to be done?
2: A tak víte, co nás čeká?
0: And also many, many, many people were helping from all of you to make beautiful cakes.
2: Mnozí z vás pomáhali a nachystali ty krásné zákusky, dortíky.
0: And all the cakes which were, and also the donation from Shanti, the pizza and these things.
2: A všechny ty dorty a všechno i Shanti darovali nějaké pici.
0: All that will go in that same fund for the youth and children to buy some equipment for the youth programs and for these things.
2: To všechno, ten výtěžek, půjde do toho fondu na ten program mládeže, aby z toho si mohli koupit věci, co potřebují na ty mládežnické programy.
0: We all are already old enough for toys.
2: My už jsme moc staří na hračky.
0: And maybe we are not. But
2: možná, že ne.
0: Our camera toys are slightly more expensive, so.
2: Ty naše hračky, ty kamery a foťáky jsou trošku dražší.
0: For now, let's focus on the youth and kids.
2: Tak se zaměřme na děti a na mládež.
0: So, coming back.
2: A vraťme se zpátky.
0: Yeah, jeet tumhari, ye haar tumhara. The problem is, whenever we are hit with any negativity.
2: Problém, že když nás zasáhne cokoliv negativního.
0: Whenever we are hit with troubles.
2: Máme problémy.
0: Whenever something happens in our lives which is not in our control.
2: Stane se v životě něco, co nemůžeme kontrolovat, ovládat.
0: Then we remember the God, and then we remember Gurudev, and then we remember all those who we don't remember.
2: pak si vzpomeneme na Boha, vzpomeneme se na Gurudeva, vzpomeneme si na všechno, na co normálně nemyslíme.
0: Vikram, not sitting there, go surf. So, when we say that we come to you and we give everything to you,
2: a tak když říkáme, přicházím k tobě a všechno ti odevzdávám.
0: We don't come and just give Gurudev our troubles.
2: Nedáváme Gurudevovi jen svoje problémy.
0: He jita tumari hato me, which means my win, my success, that is also in your hands.
2: Jita znamená moje vítězství, moje úspěchy, i ty dávám do tvých rukou.
0: Or har tumare hato me, which means har means to lose, my loss. My unsuccessfulness, that also is in your hands.
2: Hára znamená moje, co jsem prohrál, to, co jsem ztratil, kde jsem neuspěl, to všechno i tohle ti dávám.
0: Mera nischay bas ek hi hai, drada nischay, we were talking about this yesterday.
2: A nischay, o tom jsme včera mluvili.
0: Drada nischay means determination.
2: Drada nischay znamená odhodlání.
0: How many remember this five rules for students from last year?
2: Kdo si pamatuje těch pět pravidel pro studenty z minulého roku?
0: Reminding you again, it's an interactive satsang. You are allowed to talk, to raise your hands, to laugh, to cry, to do whatever you want.
2: Interaktivní satsang, můžete zvednout ruce, něco říct, můžete se smát, můžete plakat, můžete reagovat.
0: So I'll ask you again, how many of you remember the five rules of
2: students? Pamatuje těch pět vlastností studenta?
0: Anyone? Okay. Kaka chesta. Kaka chesta. Repeat after me,
2: opakujte
0: please.
2: Po mně, prosím.
0: Bako dhyanam. Shvana nindra. Tathaiva cha. Alpahari. Grahatyagi. Vidyarthi. Panchalakshanam. Panch means five, obviously.
2: Panch znamená pět.
0: Lakshan, the word lakshan, I think we all read or heard from Gurudev.
2: Lakshan, myslím, to slovo jsme slyšeli od Gurudeva.
0: Qualities.
2: Kvality, vlastnosti.
0: Vidyarthi, which means vidya. We were talking about vidya and we will continue talking about that.
2: Vidyarthi, slyšíte tamto slovo vidya, o kterém jsme mluvili a budeme dál mluvit.
0: So vidya means wisdom or knowledge.
2: Znamená to moudrost nebo vědění.
0: Arthi is the one who is receiving.
2: Arthi znamená ten, kdo ho dostává.
0: Can we turn off the fan, please? Vidyarthi, vidya, the one, the wisdom, the knowledge, and arthi, the one who is receiving that wisdom or knowledge.
2: Ten, který získává, přijímá tu moudrost nebo to vědění.
0: And we discussed that we all are in one way or another way students, right?
2: A mluvili jsme o tom, že svým způsobem jsme každý studentem.
0: We always learn something from each other.
2: Neustále se učíme jeden od druhého.
0: We always learn something from life.
2: Učíme se něco ze života.
0: We always learn something from our happenings which are happening around us.
2: Učíme se z toho, co se děje kolem nás.
0: Every time we do certain action,
2: kdykoliv něco uděláme,
0: or even if we see a certain action,
2: nebo vidíme, že se něco děje,
0: there is something to learn out of it.
2: Je něco se z toho můžeme poučit, naučit.
0: Either we learn from our mistakes,
2: ať už se učíme ze svých chyb,
0: or we learn from the good deeds of others,
2: nebo se poučíme z dobrých činů ostatních.
0: What did Gurudev always tell us?
2: Co nám vždycky Gurudev říká?
0: Watch and learn.
2: Dívej se a uč se.
0: He never told how to do this or how to do that.
2: Nikdy nám neříká dělej to takhle nebo dělej to takhle.
0: But we all sat next to him.
2: Ale my jsme seděli u něj.
0: We all saw his way of functioning.
2: A viděli jsme, jak funguje, jak pracuje.
0: And we learned.
2: A učili jsme se.
0: There's always we can learn something from ourselves, from each other.
2: Vždycky je něco, co se můžeme dozvědět o sobě, od ostatních.
0: So drada nischay means that determination.
2: Drada nischaya znamená to odhodlání.
0: And the shloka about the five qualities which a student should have talks about this drada nischaya.
2: A tato shloka o těch pěti kvalitách, která má mít ten student, ta právě mluví o tomto drada nischaya, o tom odhodlání.
0: Kaka chesta, kaka means?
2: Kaka znamená?
0: Crow.
2: Vrána.
0: Crow. We love crows, no?
2: Máme rádi vrány, že?
0: Kaka chesta, the determination, the drada nischaya of a crow.
2: Odhodlání, odhodlanost vrány.
0: What was the story?
2: Co byl ten příběh?
0: With a crow?
2: S tou vránou.
0: Even the stories you we don't remember.
2: Ani ty příběhy se nepamatujete.
0: Picking the stones.
2: Ona vybírala ty kameny.
0: Please remember them because
2: prosím.
0: Now I realize that I will keep on asking questions until I don't get the answers and until I don't know that we gained something from something.
2: Zapamatujte si, protože teď mi došlo, že se musím víc ptát, abych si ověřil, že si něco odnášíte, že jste se něco naučili.
0: Because otherwise I will receive comments all the time that I'm repeating my satsangs, but this is the reason why I have to repeat the satsangs.
2: Já dostávám komentáře, že se na satsangích opakuji, ale to je ten důvod, proč se opakuji.
0: And I'm a stubborn one.
2: A já jsem zarputilý.
0: So we don't really move forward until we don't learn the ones.
2: Tak nepůjdeme dál, dokud se tohle nenaučíme.
0: The crow and the vessel.
2: Vrána a ta nádoba.
0: Once upon a time.
2: Bylo nebylo.
0: In the distant far nation of Czech Republic.
2: V daleké zemi České republice.
0: There was a vessel, a water pot.
2: Byla jedna váza, nádoba s vodou.
0: And it was there near Sangam.
2: A byla kousek od Sangamu.
0: And there's a beautiful lake nearby.
2: A nedaleko bylo krásné jezero.
0: Green like the poison which Devpuriji drank few days back.
2: Zelené jako ten jed, který kdysi vypil Devpuriji.
0: Only that poison was matcha and this is natural matcha.
2: Tam ten jed to byla matcha a tady to je taková přírodní matcha.
0: So the crow could have gone and easily drank water from there.
2: Tak ta vrána si mohla zaletět tam a napít se vody tam.
0: Because their digestive system is not so bad as us.
2: Protože jejich trávicí systém není tak slabý jako náš.
0: We have the wish. Yay, we go to India.
2: My máme přání, ano, pojedu do Indie.
0: Kumbamela.
2: Na Kumbamelu.
0: And then you know the rest.
2: A pak víte, jak ten zbytek znáte.
0: What happens and
2: co
0: what doesn't
2: stane?
0: Happen.
2: Co se stane nebo nestane.
0: How your digestive system works.
2: Jak vaše trávení funguje.
0: But the crow's digestive system, the Jataragni, was better. It could have easily digested that nice green water.
2: Ale ten Jataragni, to trávení té vrány bylo silnější, tak ona bývala mohla strávit i tu krásnou zelenou vodu.
0: But the energy of the Sangam hall was so strong because of all of your sadhana.
2: Ale ta energie ze Sangam hály byla tak silná díky vaší sádhaně.
0: That the crow decided that he wants to drink water from that water pot where the energy of all your sadhakas are inside.
2: Tak se ta vrána rozhodla, že se chce napít z té nádoby tam u Sangamu, protože v ní byla ta energie vší vaší sádhany.
0: But there was only one problem.
2: Ale byl je tam malý problém.
0: Niranjanji was thirsty while leading the anushtan.
2: Niranjanji měl žízeň, když vedl anuštánu.
0: So he drank half of the pot.
2: Půlku té vody z té nádoby vypil.
0: And the vessel, the opening of that was very narrow.
2: A ta nádoba, ta lahev měla úzké hrdlo.
0: We have hands, so he could have easily picked it up and drank like this.
2: My máme ruce, tak my tu nádobu můžeme zvednout a napít se z ní i tak.
0: But for the crow, it has such a small beak.
2: Ale ta vrána tam měla krátký zobák.
0: So it couldn't drink water from it.
2: Tak nedokázala, tím zobákem nedosáhla na tu vodu.
0: So what it did is it went flying around and did some karma yoga.
2: No a co ta vrána udělala? Začala poletovat kolem a začala dělat karma jogu.
0: And it went and collected small pebbles and rocks from all over this ashram.
2: Začala po celém ashramu sbírat malé oblásky a kamínky.
0: And one by one he put that pebbles, that stones into that water vessel.
2: A jeden po druhém je házela do té nádoby.
0: And
2: do té lahve.
0: Slowly.
2: A pomalu.
0: Manava dhire chal gagan nagara chadana Re bhai. I forgot, I still need to finish translating this one, so.
2: Ještě zapomněl jsem, ještě musím dopřeložit tenhle první.
0: That's the problem with us.
2: To je náš problém.
0: Politicians and sadhus.
2: Politici a sadhuové.
0: You give us the microphones.
2: Dáte nám mikrofon.
0: And it's hard to get it back.

0: Rač?
1: Když dáte mikrofon Vishokanandžímu.
0: And you can go hours.
1: Tak, a to je krása moudrosti.
0: And that's the beauty of all the great Siddha Mahapurushas.
1: A to je krása všech těch Siddha Mahapurušů.
0: That it is not Svadharma, but it is Paradharma.
1: Není to Svadharma, ale Paradharma.
0: All the knowledge which is in them.
1: Všechno to poznání, které je v nich.
0: It's too much for them to keep within themselves.
1: To vědění, které mají, neudrží jenom v sobě.
0: And as the life has no estimate of time.
1: A protože život není omezen časem.
0: They share as much as they can.
1: Protože jejich život není určován nějakým časovým limitem, tak se podělí, co můžou.
0: For what?
1: Proč?
0: For Jana Kalyan.
1: Pro Jana Kalyan.
0: What does Jan mean?
1: Co znamená Jan?
0: Hmm? People.
1: Lidé.
0: What does Kalyan mean?
1: Co znamená Kalyan?
0: Well-being. Any other? Kalyan
1: blaho,
0: means
1: Kalyan.
0: To well-being or to free them, liberate them.
1: To znamená osvobodit je.
0: So for Jana Kalyan, they share as much as they have.
1: Proto Jan Kalyan, proto se podělí, co mají.
0: So coming back to the crow.
1: Tak se vraťme k vráně.
0: This is one thing it took me a lot of nahamkartas.
1: Tohle mi zabralo hodně nahamkarta.
0: To reach back to the topic from where I started.
1: Vrátit se k tomu tématu, se kterým jsem začal.
0: Because we say dhire dhire, pomali pomali, and then I end up in manava dhire dhire.
1: Protože řekneme jenom pomalu pomalu a dhire dhire a už jsme u jiného bhajanu manava dhire.
0: So pomalu pomalu he lifted one stone and put it in till the water level risen.
1: Tak pomalu tam házela ta vrána kamínek po kameni, a jak tam házela ty kameny, tak ta hladina vody stoupala.
0: And finally, when that water level rise,
1: a nakonec, když ta hladina vystoupala až tak,
0: then he dragged water out of it.
1: Tak nakonec se dokázal napít.
0: But now don't say that crow was a he and I'm a she.
1: Neříkejte, že to byl vrána, že to byl havran, on. A já jsem ona.
0: If you're a she, then the crow was a she.
1: Pokud jste to vy dívky, tak to byla ta vrána, ona.
0: So that determination, that dhrida nischaya should be in all of us.
1: A takováhle odhodlanost, cílevědomost by měla být v každém z nás.
0: Mera nischaya bas ek yahi ek bar tumhe pa jao main. I only have one wish. I only have one determination.
1: Mám jen jeden cíl, jedno přání.
0: That I can receive your grace once in my life.
1: Kéž aspoň jednou v životě obdržím tvou milost.
0: But we are the living embodiment of divinity and grace.
1: My jsme ale živoucím stělesněním božství a milosti.
0: Because Gurudev is residing in our hearts.
1: Protože Gurudev přebývá v našich srdcích.
0: So this ek bar tumhe pa jao, once may I have that grace, we have it all the time.
1: A ti aspoň jednou získám tvou milost a my ji máme pořád.
0: Arpan kar do duniya bhar ka sab pyar tumhare haathon mein. I give all the weight which is on my shoulders to you, and because all the love is in your hand.
1: A tak všechnu tu tíži z mých ramenou dávám tobě a všechna láska je ve tvých rukou.
0: Everything is in their hands.
1: Všechno je v jejich rukách.
0: But faith is important.
1: Ale víra je důležitá.
0: That understanding, that awareness, that everything is there, everything is in their hands, everything that we wish for, we can create.
1: To pochopení, to vědění, že všechno, cokoliv, co hledáme, všechno je v jejich rukách.
0: Because anything that is in our conscious mind,
1: všechno, co máme ve své vědomé mysli,
0: and we put it in the subconscious mind,
1: a propíšeme to do podvědomé mysli,
0: then by hook or crook, that subconscious mind will make it the reality.
1: Tak potom po dobrém nebo po zlém ta podvědomá mysl to protiskne, propíše do skutečnosti.
0: Some of us call it manifestation.
1: Někdo tomu říká manifestace, projevování.
0: And some of us call it nahamkarta.
1: A někdo tomu říká nahamkarta.
0: But it's all in our hands.
1: Ale je to v našich rukách.
0: All what we receive is in Gurudev's hands.
1: Všechno, co obdržíme, to jsme získali z Gurudevových rukou.
0: But the actions are in our hands.
1: Ale ty činy, co s tím uděláme, to je na nás.

0: So if we have a certain wish, if we have some nischay, if we have some longing for something.
1: Pokud máme nějaké přání, máme nějakou touhu po něčem.
0: And we believe it's impossible to achieve.
1: A věříme, že to je nemožné toho dosáhnout.
0: We need to know that the subconscious mind can make anything the reality in the conscious mind.
1: Měli bychom vědět, že ta podvědomá mysl to všechno může realizovat do té vědomé mysli.
0: But the problem is we don't even come out of our conscious mind.
1: Ale problém je, že my se nedostaneme z té vědomé mysli.
0: We are stuck in that.
1: Jsme v ní zachyceni.
0: And we stop ourselves from going deeper.
1: A sami sebe bráníme jít hlouběji.
0: Because our conscious mind tells us it's impossible.
1: Protože naše vědomá mysl nám říká, že to nejde.
0: It tells us we are not worthy enough to do it.
1: Říká nám, že nejsme hodni toho, abychom to dokázali.
0: But when we go within and we listen to our subconscious mind,
1: ale když jdeme dovnitř a nasloucháme své podvědomé mysli,
0: we will know and understand and believe that everything is possible.
1: Pochopíme a porozumíme a uvěříme tomu, že všechno je možné.
0: Jo jag mein rahu to aise rahu, jo jal mein kamal ka phool rahe. I love this English Hindi because you know it's jal, but here you wrote jala, so I read jala.
1: Mám rád tuhle tu hindskou angličtinu, anglickou hindštinu, tam je to jal a vy jste tam píšete jako jala.
0: Like my name is Avatar, but we all say Avatar. No, what do we say? Avatar. It's Avatar.
1: Moje jméno je Avatar a všichni říkáme Avatar.
0: Exactly. Or someone's name, like yesterday, how this whole topic of Vidya arose.
1: Včera, když bylo to téma Vidya.
0: She writes V-I-D-Y-A.
1: Ona to píše V-I-D-Y-A.
0: But we pronounce it V-I-D-H-Y-A.
1: Ale my to
0: Vidya,
1: ve skutečnosti to vyslovujeme s tím dha, Vidya.
0: What do we sing in our second part of the prayer?
1: Co zpíváme v druhé části naší modlitby?
0: How does it start?
1: Jak to začíná?
0: At least the prayer we all know.
1: Ale aspoň tu modlitbu všichni známe přece.
0: I'm not talking about the stanzas. First
1: Nemluvím
0: part, second part and third part.
1: Slokách, ale máme první, druhou část a třetí část.
0: So second part, sing it.
1: Ta druhá část.
0: Yeah. So what was the starting? Siri. It's not Apple Siri, it's Shri.
1: A není to Siri od Apple, ale je to Shri.
0: Yeah, now my phone is saying hi. I'm not talking to you.
1: A teď sotva jsem řekl Siri, tak můj telefon se ozval.
0: So the problem is there's no problem.
1: A tak problém, ale není to problém.
0: The bhava is still there.
1: Ta bhava je pořád tady.
0: But the way how Holy Guruji was singing.
1: Ale ten způsob, jakým zpíval Holy Guruji.
0: It just continued like that.
1: On jenom takhle pokračoval.
0: I'm not saying we should change it.
1: Neříkám, že bychom to měli měnit.
0: We sing as our bhava, as our feelings make us sing.
1: Zpíváme podle toho, jak ty naše city, ta naše bhava nás vede.
0: But in reality it's Shri Deepa Dayal.
1: Ale ve skutečnosti je to Shri Deepa.
0: So in the same way, these all small pronunciation differences by time, by passing of generations, there are certain abbreviations.
1: A tak tyhle ty i ta výslovnost podle toho, jak se to po generace vyslovuje, tak se to mění různě.
0: Like many children in India, they can't pronounce sh.
1: Mnoho dětí v Indii nedokážou vyslovit š.
0: Sh is another topic we can talk about.
1: A to je další téma, o kterém můžeme mluvit.
0: In India we have three.
1: Máme tři druhy š v Indii.
0: One is s for Swamiji.
1: Jeden je s pro Swamijiho.
0: One is sh.
1: Jeden je š.
0: For Shankar.
1: To je Shankar.
0: That's your normal sh.
1: To je vaše to sh, jak vy to píšete.
0: When you put your both teeth together and just say sh.
1: Takhle, když dáte zuby k sobě a řeknete sh.
0: Sh for Shiva.
1: Je to jako Shiva.
0: And then there's a third sh which does not exist in English.
1: A pak je třetí sh, které v angličtině neexistuje.
0: But this is when we put our tongue up.
1: Když dáte jazyk nahoru.
0: And then sh.
1: A je to š.
0: That's the third sh which is only in in Sanskrit and in Hindi.
1: A to je takové, tenhle druh š, ten je jenom v sanskritu a v hindštině.
0: So these small things can change the meaning of a word.
1: A tyhle malé změny dokáží změnit význam slova.
0: And these small changes can change the way of singing and meaning and understanding.
1: A tyhle změny dokáží změnit i způsob vlastně to, jak zpíváme a jak chápeme to, o čem zpíváme.
0: So if I live in this jug, in this not water jug, but jug means world, jagat.
1: Pokud žiji v tomto jagat, v tomto světě.
0: What do we say? Brahma satya?
1: Co říkáme? Brahma satya?
0: Jagat mithya. So this is again mithya.
1: A je to mithya.
0: It's not mithya,
1: není
0: but
1: to
0: mithya,
1: ale mithya.
0: It's a th.
1: Je to zase to th.
0: See, I'm learning Czech. In English, I would say th, but here is th. In this world, I should live in the same way as the water lives in the muddy water. The lotus lives in the muddy water.
1: Takéž v tomto světě žiju stejně jako lotos žije v kalné vodě.
0: Mere sab guna dosh samarpit ho bhagwan tumhare haathon mein, oh lord, oh gurudev, all my doshas, all my avagunas, all my bad qualities, may they be offered in your lotus feet.
1: Oh gurudev, oh pane, ke všechny mé špatné vlastnosti, všechny avaguna obětuji u tvých lotosových nohou.
0: Jab mujhe janam mile to tav charanon ka pujari ban saku. When I am born in this human body.
1: Kdykoliv se narodím v tomto lidském těle.
0: Then give me the chance to serve your lotus feet, to be the priest of thy.
1: Prosím, dej mi šance, abych sloužil tvým lotosovým nohám, abych byl tvým služebníkem.
0: And in is pujari ka ek rag ka ho hotar tumhare haathon mein, you have the solution of every single problem that is in this priest's nerves, veins.
1: A ty máš řešení na všechny problémy, který má tvůj uctívač ve svých nervech, ve svých nervech.
0: Jab sansar ka kaidi banu nishkam bhav se karma karu. Kaidi, we all are kaidis.
1: My všichni jsme kaidis.
0: What is kaidi?
1: Co to znamená?
0: Prisoner.
1: Vězeň.
0: See, you should go more to Parvati's Hindi classes.
1: Měli byste víc chodit k Parvati na hodiny hinštiny.
0: Kaidi means prisoner.
1: Kaidi znamená vězeň.
0: Now Mansukramji was living in India a long time, so he also learned many Hindi words.
1: Mansukram žil v Indii dlouho, tak se tak naučil hodně hindských slov.
0: So kaidi means prisoner.
1: Kaidi znamená vězeň.
0: And in one way we all are prisoners.
1: A svým způsobem jsme všichni vězni.
0: In which prison are we locked up in?
1: A v kterém tom vězení jsme všichni zamčení?
0: In the prison of our own mind.
1: Ve vězení vlastní mysli.
0: But in this bhajan we are the prisoner of this samsara of this world.
1: Ale v tomto bhajanu jsme vězni této samsáry tohoto světa.
0: So he's trying to say when we are born in this human birth, when we are born in this worldly materialistic world, may I be able to serve you, to show my bhava, my feelings without any. Okay, that we will continue the next line.
1: Říká tady, že kdykoliv se narodím v tomto světě jako člověk, kéž ti mohu sloužit.
0: That may I be able to serve you with nishkam bhava.
1: Kéž jsem schopen ti sloužit s nishkam bhava.
0: Sakam and nishkam.
1: Je sakam a nishkam.
0: That's another topic we can take
1: one day. A to je další téma, které můžeme probrat.
0: Sakam means something that we have certain expectations, certain imaginations, certain things, goals which we are trying to do for ourselves.
1: Sakam to máme určitý záměr, určitou představu, určitý cíl, co uděláme pro sebe.
0: And nishkama bhava is that feeling with which we are doing it without any expectations in return for ourselves or others.
1: A nishkama je to, když to děláme bez jakéhokoliv očekávání, ať už pro sebe či pro druhé.
0: So maybe may I be able to do my karmas, to do my duties, to follow my day-to-day things with nishkama bhava, without any expectations.
1: Tak kéž jsem schopen tu dělat své karmy, svoje každodenní povinnosti, všechny činnosti z nesobecky.
0: Fir anta samay mein prana taju sakar tumhare hato mein. And in the last moment when I leave this mortal body,
1: a v posledním okamžiku, kdy opustím toto smrtelné tělo,
0: then may that also be in your hands.
1: Kéž potom i to je i pak jsem ve tvých rukách.
0: Mujhme tujhme bas ye bhed yahi main nar hu tum narayan ho. The only difference between me and you.
1: Jediný rozdíl mezi mnou a tebou
0: is that I am a common ignorant man.
1: Já jsem běžný nevědomý člověk.
0: And you are that Narayan himself.
1: A ty jsi samotný Narayan.
0: You are that supreme consciousness.
1: Ty jsi to svrchované vědomí.
0: That light itself.
1: To samotné světlo.
0: Mehu sansar ke haton mein, sansar tumhare haton mein. I am in the hands of the world and the world is in your hands.
1: Já jsem v rukách světa, ale svět je ve tvých rukách.
0: So when everything is in their hands,
1: a když všechno je tedy v jeho rukách,
0: when happiness is in their hands,
1: i to štěstí je v jeho rukách,
0: what is in our hands?
1: Co je v našich rukách?
0: Nothing, no?
1: Nic, že?
0: No, he gave us something.
1: Ale on nám něco dal.
0: Our malas.
1: Naše málu.
0: That is in our hands.
1: Ta je v našich rukách.
0: Our actions are in our hands.
1: Naše činy jsou v našich rukách.
0: The way of our living is in our hands.
1: Způsob našeho života, jak žijeme, to je v našich rukách.
0: Manava dhire dhire chal. I tend to forget while speaking that the reason why we have bonfire and outdoor satsang is that we can little bit enjoy also kirtans and bhajans.
1: A zapomněl jsem, že vlastně proč sedíme tady u táboráku, aby jsme si užili bhajanu a kirtanu.
0: So whenever we are singing bhajans or kirtans,
1: a kdykoliv zpíváme bhajany a kirtany,
0: there's time for you to get up and get something.
1: Tak je to příležitost, abyste stali a zašli tamhle.
0: Manava dhire dhire chal. This time I'm starting, so you can start.

0: co to znamená.
1: Hajar bahattar nadiya chale, thousands and thousands of different rivers are flowing.
0: Tisíce a tisíce různých řek tady plyne.
1: But that we will talk about later.
0: Ale o tom budeme mluvit později.
1: Let's continue where we stopped yesterday.
0: Pokračujme, kde jsme přestali včera.
1: What did we talk about yesterday?
0: O čem jsme mluvili včera?
1: Saraswati, but which aspect so far?
0: Saraswati, a který aspekt zatím? The swan.
1: White and swan.
0: Bílá a labuť.
1: So what do we talk about today?
0: A o čem budeme mluvit dneska?
1: Lotus.
0: O lotosu.
1: So, what is lotus?
0: Co je lotos?
1: What do we see? What does lotus represent?
0: Co představuje lotos?
1: Atma.
0: Atma.
1: Staying above the world.
0: Zůstat nad světem.
1: Translation. Purity.
0: Čistotu.
1: Anything else? Chakras.
0: Ještě něco další.
1: Come
0: Chakry.
1: Up with ideas. Anything.
0: Cokoliv vás napadne.
1: The theory which I came up with is matching with Sadvidayaji's.
0: Tak ta teorie, ze kterou já jsem přišel, to je podobné, co říká Sadvidayaji.
1: Purity over this muddy world.
0: Ta čistota nad tímto kalným světem.
1: Did you notice one thing with the rose?
0: Všimli jste si jedné věci z růží?
1: It looks very beautiful. Not rose, sorry. Lotus.
0: Lotos vypadá krásně.
1: It looks very beautiful.
0: Vypadá krásně.
1: But there is a natural protective layer over that.
0: Ale má na sobě takovou přirozenou ochrannou vrstvu.
1: That doesn't matter how much mud, how much other things come, it all just falls off like a waterproof jacket.
0: Kolik špíny, kolik bahna na něj vystříkne, tak vždycky to z něj steče jako podobně, když máte nepromokavou bundu.
1: In this world we are thrown with so many obstacles.
0: Na tomto světě se setkáváme s tolika překážkami.
1: Work.
0: Práce.
1: Home.
0: Doma.
1: Family.
0: Rodině.
1: Kids.
0: Děti.
1: Partners.
0: Partner, partnerka.
1: Boss.
0: Šéf.
1: All these things are in one way or another way that certain level of responsibilities which this world gives us.
0: A všechny tyhle věci jsou na své úrovni určitou zodpovědností, kterou máme ze světa.
1: But still above all of that we still remain that lotus which is protected by that layer or that coat of the water repellent of Gurudev's protection.
0: Ale nad tím vším my zůstáváme jako ten lotos, který má tu ochrannou vrstvu a tou ochrannou vrstvou je Gurudevova ochrana.
1: There are how many wolves in our minds?
0: Kolik těch vlků máme ve své mysli?
1: Two.
0: Dva.
1: One wolf represents which qualities?
0: Jeden představuje jakou vlastnost?
1: The bad qualities, kama, krodha, mada, loba, ahankar, irsha, jealousy, envy, anger, lust.
0: To jsou všechny ty špatné vlastnosti, žárlivost, závist, chamtivost, hněv a tak dále, všechny tyto vlastnosti.
1: And the other wolf is the wolf of goodness.
0: A druhý ten vlk je ten dobrý vlk.
1: But then we should ask ourselves which food are we feeding to which wolf, and then that is the result which we will get out of it.
0: No a tak ptejme se, kterého toho vlka víc krmíme a podle toho potom dostaneme ty výsledky.
1: And that thought is that food.
0: A ty myšlenky, to je to krmení.
1: Our thoughts which enter or which create itself in our mind are that food, and it depends which thoughts are we creating, which thoughts are we giving our attention and awareness to.
0: Záleží na tom ty myšlenky, které vznikají v naší hlavě, které k nám přicházejí, i ty, kterým dáváme tu pozornost, tím je vlastně se stávají potravou pro toho, kterého vlka.
1: And that thoughts are that food, and that food will result into either the awakening of the bad wolf or the awakening of the good wolf.
0: A tak podle toho, jak které to krmení předkládáme, tak se probudí buď to ten hodný nebo ten zlý vlk.
1: It's all about the awareness of the mind.
0: Je to všechno o tom být bdělý, co máme v mysli.
1: It's about being aware which thought are we feeding.
0: Uvědomovat si, které ty myšlenky podporujeme.

0: Now, did you ever think goddess of wisdom?
1: A pomysleli jste někdy bohyně moudrosti?
0: She should hold a book, not a vína.
1: By měla držet knihu, ne vínu.
0: What does wisdom have to do with music?
1: Co má moudrost co dočinění s hudbou?
0: Where is the guitar? Yeah, there is
1: tam
0: a guitar.
1: Kytara.
0: Now in the guitar, when you tighten the strings too much, what happens?
1: Když na kytaře tu strunu příliš napnete, co se stane?
0: The strings break.
1: Ta struna praskne.
0: If you leave the strings too loose, what happens?
1: A když tu strunu necháte příliš volnou, příliš
0: no sound.
1: Tak nebude znít.
0: Reminds us of something?
1: To nám něco připomíná.
0: Reminds us of what?
1: Připomíná nám
0: life.
1: To, život.
0: Too much work.
1: Příliš mnoho práce.
0: Equals to stress.
1: Se rovná stresu.
0: Too less work.
1: Příliš málo práce.
0: Equals to nothingness and boredom.
1: Je nuda a k ničemu.
0: So we tied the string too much. It's stress.
1: Když tu strunu příliš napneme, tak je to ten stres.
0: We leave the strings of the mind too loose and we go into boredom.
1: A když ty struny mysli necháme příliš volné, tak potom to skončí nudou.
0: Too much talking.
1: Příliš mluvení
0: creates confusion.
1: Vytváří zmatek.
0: And too less talking.
1: A příliš málo mluvení.
0: Or being silent.
1: Nebo mlčení.
0: Without feeling or sharing the kindness and love and positivity.
1: Když radši mlčíme, než aby jsme sdíleli tu laskavost, štědrost a pozitivitu.
0: What does it give us?
1: Co nám to dává?
0: Distance.
1: Odstup.
0: So everything that we see around us, there is something to learn or there is something to lose.
1: Všechno, co vidíme kolem sebe, buď to se z toho můžeme něco získat, nebo na tom něco ztratit.
0: We can learn from everything around us. We can learn from each person around us. We can learn from everything.
1: Můžeme se naučit z každé věci, od každého člověka se něco můžeme naučit.
0: What does now Saraswati teach us with all this?
1: A co nás Sarasvati tímhle vším učí?
0: What does Gurudev teach us with all of this?
1: Co nás Gurudev tímhle vším učí?
0: What does yoga teach us?
1: Co nás yoga učí?
0: What was Mangal Puriji talking about few days back?
1: Před pár dny o tom mluvila Mangal Puriji.
0: Harmony, balance.
1: Harmonie, rovnováha.
0: Unity.
1: A jednota, sjednocení.
0: Saraswati teaches us unity. Teaches us clarity, awareness and balance.
1: A Saraswati nás učí jasnosti a rovnováze. A
0: yoga teaches us unity.
1: A yoga nás také učí jednotě.
0: And Gurudev gives us harmony and peace.
1: A Gurudev nám dává harmonii a mír.
0: And we have all three of them.
1: A my máme všechny tři máme.
0: Chinta mata karana. Teri sat

0: निप्तान्यं भगवान की जय।
1: श्री
0: विश्व कुंदेशा परम स्वामी महेश्वरं जी गुरुदेव
1: की जय।
2: रिमूव ऑल द वॉरीज, बिकम द वन विदाउट एनी वॉरीज। सूर्य भगवान की जय। माइक
3: Staň se tím, který nemá žádné obavy. Odstraň všechny obavy. Staňte se tím, kdo je bez obav.
2: Nirbhay raho, nishankar raho. Be without any worries, be without any bhay.
3: Žij bez žádného strachu, žij bez obav.
2: Kabhi mat darna, darna means worry. Don't be worried, don't have that fear, because know that Gurudev is there to protect us.
3: Čeho se bát, neměj žádný strach, protože víš, že Gurudev tě ochraňuje.
2: What is the power of words?
3: Jakou moc mají slova?
2: When we study, when we were in school,
3: když jsme byli ve škole, když jsme se učili,
2: or in our younger days,
3: když jsme byli mladší,
2: you see, I'm already talking like I'm 100 years old.
3: Už mluvím, jako kdyby mi bylo 100 let.
2: But I feel like that, so no problem.
3: Ale tak se cítím, tak to nevadí.
2: Body is something else.
3: Tělo je něco jiného.
2: But inside God knows how many years old we are.
3: Ale uvnitř jen Bůh ví, kolik těch let máme.
2: Yes, our mantra birthday, that's when we are 0 years or 1 year again.
3: Naše mantrové narození, to je, kdy znovu začínáme od nuly.
2: But this soul inside, how many lives was it suffering to come here?
3: Ale ta duše uvnitř, kolik životů protrpěla, než došla sem.
2: Kartikej Bhagavan, loď. O Kartikej. So the words of powers, we always had someone.
3: Takže ta slova mají sílu. My vždycky jsme měli někoho,
2: who told us, my dear, I believe in you.
3: Kdo nám říkal, můj drahý, já ti věřím, já v tebe věřím.
2: And many years later,
3: a o mnoho let později,
2: someone asked that young man at the time,
3: a někdo se zeptá toho tehdy mladíka,
2: when he or she became a great doctor, a great professor. You see, Indian genes are still there. We think always doctor, professor, engineer, but...
3: A tak toho, který teď se stal, vidíte, mi Indové vždycky nenapadne, že to je, musí být doktor nebo inženýr nebo profesor, tak když se toho doktora potom někdo zeptá.
2: So after he became a successful great doctor, someone asked him in an interview.
3: Potom, když se z něj stal ten velký úspěšný lékař, tak se ho někdo při rozhovoru zeptá.
2: What is something that changed you? What is something that changed your life?
3: Co bylo to, co vás změnilo, co změnilo váš život?
2: Then we remember, yes, that one person, that one friend of mine, that one teacher of mine.
3: A on si vzpomene, řekne, ano, tehdy ten jeden můj přítel, jeden můj učitel.
2: Believed in me before I believed in myself.
3: Věřil ve mě, věřil mě dřív, než já jsem věřil sám sobě.
2: So that is what Gurudev is doing.
3: A to je to, co dělá Gurudev.
2: He remembered about us, he thought about us before we even did for ourselves.
3: Myslel na nás, věřil v nás, než my jsme věřili v sebe.
2: Why? Because there's no sakam bhava, there is only nishkam bhava in Gurudev's heart.
3: Protože v Gurudevově srdci není žádná sakam bhava, jenom nishkam.
2: Because he thinks about others before he thinks about himself.
3: Protože myslí na druhé dřív, než myslí na sebe.
2: Doesn't matter how many times doctors told him not to travel, not to do this, he always still came here for us.
3: I když mu lékaři doporučovali, aby už necestoval, on neustále jezdil za námi.
2: There was one man.
3: Byl jeden člověk.
2: And a sadhu came to his house.
3: A přijel k němu domů, přišel jeden sádhu.
2: And he complained to that guruji.
3: A on si tomu gurujímu začal stěžovat.
2: Guruji, my wife is always complaining, always shouting, nothing, we're always fighting.
3: Guruji, ta moje žena, ta si vždycky stěžuje, pořád se hádáme, nic jiné než hádky.
2: Then the wife says, Guruji, but...
3: Ale ta manželka říká, ale Guruji, ale.
2: There's always a ale.
3: Vždycky je tam to ale.
2: So she said, Guruji, but he never listens.
3: A ona říká, Guruji, ale když on nikdy neposlouchá.
2: Then Guruji starts laughing.
3: A Guruji se začne smát.
2: And he said,
3: a řekne,
2: the problem is,
3: ten problém je,
2: that he or she is speaking without awareness.
3: Že ona mluví bez vědomí, bez uvědomění si.
2: And you are listening without patience.
3: A ty nasloucháš bez trpělivosti.
2: So until we don't have awareness while talking,
3: pokud nemluvíme pozorně,
2: and if we don't have patience while listening,
3: a nenasloucháme trpělivě,
2: it won't be a normal conversation.
3: Pak to nemůže být normální konverzace, rozhovor.
2: Because we might say so many things which might or might not affect the other person.
3: Protože můžeme toho říct tolik, co toho druhého může a nemusí ovlivnit.
2: But there is zero awareness while talking.
3: Ale my vůbec na to nedbáme, nedáváme tomu tu pozornost.
2: And that's how arguments start.
3: A takhle začínají hádky.
2: That's how the first crack in the relationship starts.
3: Takhle se objeví první ta prasklina v tom vztahu.
2: Because the other person who is listening,
3: protože ten druhý člověk, který naslouchá,
2: is not patient enough.
3: Není dost trpělivý.
2: My dear, you did this and you did that and why did you do this and why did you do that?
3: A můj drahý, má drahá, ty si udělal tohle, támhle to, proč si udělal tohle, neudělal támhle to?
2: And before he and she can finish the sentence,
3: a než ještě dokončí tu svoji větu,
2: the other one will start.
3: A ten ostatní už jako vybuchne.
2: Yeah, but this and but that and try to justify themselves.
3: Ale tohle, ale támhle to, snaží se vymluvit o spravedlnice.
2: We all did it.
3: Všichni jsme s tím prošli.
2: We all did it in our relationships.
3: V těch našich vztazích.
2: We all did it in our friendships.
3: Stalo se nám to s přáteli.
2: We all did it in our day-to-day life.
3: Zažíváme to v každodenním životě.
2: We talk without awareness, we listen without patience.
3: Mluvíme, aniž bychom u toho byli pozorní, co říkáme, a nasloucháme, aniž bychom byli trpěliví.
2: First, if one person brings somewhat of awareness in the thing what he's trying to convey,
3: když někdo dá nějakou svou, se soustředí na to, co chce vyjádřit, co chce říct,
2: then there won't be any confusion and misunderstandings.
3: Kdybyste mluvili soustředěně, pozorně, tak by nebyly žádné nedorozumění, žádné zmatení.
2: And the receiver, if he or she receives it with patience, with relaxing, with letting that person talk.
3: A ten, kdo to přijímá, když by to přijímal trpělivě, nechal ho domluvit,
2: we will solve so many problems.
3: Tolik problémů by se tím vyřešilo.
2: Vikram? Where is my chai? Normal, please. Ketali, there is a beautiful shloka which we created.
3: A jedna krásná šloka, kterou jsme vytvořili.
2: Ketali garba bandhye sambhutam. Oh, sorry, no translate. Sharkara patti mishritam namo chai chandikaya namo namaha, which means,
3: a to znamená,
2: the one which resides in the stomach or in the womb of the pot,
3: ten, který přebývá vnitru toho džbánu, té nádoby,
2: the one which is mixed with chai leaves and sugar,
3: ten, který je smíchán čajovými lístky a cukrem.
2: Pranam to that namo chai chandikaya namo namaha.
3: To, co přebývá v konvici, to, co vzniká smíchání čajových lístků a cukru, tomuto já se klaním.
2: So I don't think you will get this joke. This all Indians will get one.
3: Nevím, jestli tenhle vtip pochopíte, to je takový indický vtip.
2: Doesn't matter.
3: Tak je to jedno.
2: So, awareness and patience, very important.
3: Takže pozornost a trpělivost, to je důležité.
2: And that is what Gurudev, that is what yoga, that is what ourselves, that is what everything teaches us.
3: A to je to, co ta naše bdělost, co Gurudev, co nás yoga učí.
2: Practice.
3: Cvič.
2: Meditate.
3: Medituj.
2: Do our mala.
3: Dělej svou málu.
2: Because meditation increases the awareness.
3: Protože meditace zvyšuje uvědomění.
2: And mala is helping our patience.
3: A mála pomáhá naší trpělivosti.
2: You know how?
3: Víte jak?
2: We start our mala.
3: Začneme naši málu.
2: We're halfway through.
3: Jsme v půlce.
2: And at least that's what I do. I don't know if you do it.
3: A já to takhle dělám, nevím, jestli vy.
2: Open our eyes and check where is this end.
3: Oči a koukám, kde už bude ten konec.
2: So that awareness and that patience we can learn from Mala.
3: Takže tuhle tu pozornost a trpělivost se můžeme naučit na Mále.
2: That's why we have Sumarans.
3: Proto máme Sumarany.
2: Which does not have that guru bead.
3: Tady tam nemají tu kuličku gurua.
2: So you just go on and on.
3: Tam jenom jdete pořád dál a dál.
2: But did we ever think that everything has somewhat from where it originates?
3: Ale pomysleli jsme na to, že všechno má někde svůj původ, nějaký důvod.
2: This tree has to have roots for it to grow.
3: Tenhle strom potřebuje kořeny, aby rostl.
2: So in the same way, Saraswati Devi, the mother, also she also originates from somewhere.
3: A tak i Saraswati Devi, matka Saraswati, od někud pochází.
2: There are so many different forms and factors which we worship.
3: A je tolik různých podob a forem, které uctíváme.
2: Wisdom we take Saraswati ji.
3: Moudrost vidíme jako Saraswati ji.
2: Wealth we take Lakshmi.
3: Hojnost vidíme jako Lakshmi.
2: We want fierce anger Kali.
3: Když chceme důraznost, tak vidíme Kali.
2: We want to be fearless Durga.
3: Když chceme překonat strach, tak je to Durga.
2: But they all originate from that same Bhagavati Mahaparamba.
3: Ale všechny pocházejí ze stejné Bhagavati bohyně.
2: That Bhagavati Paramba is that one which originates and they all are the forms of her.
3: Bhagavati Paramba, to je ta původní bohyně a všechny ty podoby vycházejí z ní.

and exhalation. Inhale deeply and sing Om 3 times.

0: víte, že ještě před Šivou by měl být uctíván Ganéša.
1: And you know all very much.
0: A všichni to dobře víte.
1: Therefore, the Ganeshji.
0: A proto Ganeshji.
1: And he is very humble, very kind, very good.
0: Je velice pokorný, hodný a laskavý.
1: And Ganesha doesn't be angry and not making separates.
0: A nikdy se nezlobí a neodděluje.
1: It is everything holds holy space and the whole names of the gods, our earth,
0: celý vesmír, všechna boží jména, naše země,
1: in this all Ganeshji,
0: tak tam všude je Ganeshji.
1: Therefore we said,
0: a proto říkáme,
1: anything we do new,
0: že ať už děláme cokoliv nového,
1: make your house,
0: stavíme dům,
1: then what we make a foundation,
0: když děláme, děláme základy,
1: the earth breaking,
0: položení základního kamene,
1: and that earth breaking is the one of the very greatest,
0: a to je jeden z nejdůležitějších obřadů.
1: Without that nothing can be.
0: Bez toho nic nemůže fungovat.
1: And so we are saying when we go to the Shiv Purana.
0: A tak říkáme, když v Shiv Puranách.
1: And in the Shiv Puranas.
0: Viděli jsme Shiv Purány a tam.
1: They said that the whole earth.
0: Tam říkali, že celá země.
1: And whole earth is calling.
0: Celá země volá.
1: I am mother.
0: Já jsem matka.
1: I am the mother earth.
0: Já jsem matka země.
1: And I am holding everything.
0: A vše držím.
1: And so whatever we are doing.
0: A cokoliv tedy děláme,
1: we should say to Ganesh.
0: Tak bychom měli říct Ganeshovi.
1: And that's why I said always.
0: A proto vždycky také říkám.
1: First, when we wake up, we said I'm a human.
0: Jako první, když se probudíme, tak si říct jsem člověk.
1: And second, the Holy Mother Earth.
0: A druhý je svatá matka země.
1: Mother, may I step on you?
0: Matko, dovol mi, abych se na tebe postavil.
1: Etc.
0: A podobně.
1: Also, when we are making some the farmers.
0: A podobně i farmáři.
1: And on which day, what time, they should make the working to make some crops.
0: Tak je důležité, v jaký den budou dělat práce pro to, aby měli úrodu.
1: Also here in Europe, you know, many people know this.
0: A i tady v Evropě víte, že mnoho lidí to zná.
1: And mostly they are people telling first that when they want to have a tree for Christmas tree.
0: A když třeba lidé chtějí tady stromek na Vánoce.
1: And people have in the house or in on the door.
0: A lidé ho pak mají u dveří nebo uvnitř v domě.
1: And then all seeds goes dry.
0: A to jehličí pak uschne.
1: Etc.
0: A tak dále.
1: But the farmers, they know.
0: Ale farmáři ty vědí.
1: Not a bit many people in the big cities.
0: Lidé ve městě to zas tak moc dobře neví.
1: And on the new moon.
0: Že když je nov.
1: First or the second new moon.
0: První nebo druhý.
1: So during the that time is a very little tiny this moon.
0: Tak v té době je ten srpeček měsíce jenom tenou

0: kuličký.
1: It is like round.
0: A je to takové kolo, kulatý.
1: And that is going more and more becoming the full moon.
0: A postupně se naplňuje až do úplňku.
1: So if we do something,
0: takže když něco děláme,
1: making our crops,
0: třeba úrodu sklízíme,
1: or our fruits,
0: nebo ovoce,
1: or that is one of the best thing.
0: Tak je to jedna z nejlepších
1: so many farmers said,
0: času. A mnoho farmářů pak říká,
1: some was telling in the in Austria,
0: někdo v Rakousku to říkal,
1: and the Austrian farmers in river and in mountains,
0: a byli to nějací rolníci rakouští z hor,
1: and they said that they have kept these Christmas trees,
0: a říkali, že si uchovali ten vánoční strom.
1: For many years they have this.
0: Mnoho let už to schovávají.
1: But the seeds does not the needles or the leaves will not go down.
0: A přesto ty jehlice nespadnou, neopadají.
1: And the same thing is how it will grow good and there will be not so many other creatures will attack to the your forest.
0: A podobně to má vliv i na to, že stromy rostou zdravě a nenapadají je škůdci.
1: Similarly, they know the when will be the rain will come.
0: A podobně vědí i kdy přijde déšť.
1: And which time the coming.
0: A v kolik hodin přijde.
1: That's very important one.
0: To je také důležité.
1: Well, in some countries, or what we call the rainforest.
0: A v některých zemích je něco, čemu se říká dešťové pralesy.
1: That is all the times.
0: A tam je samozřejmě prší furt.
1: So there are different countries, different.
0: Takže jsou různé země s různými podmínkami.
1: So in that. After we call, when we sit up on our bed, morning when we get up.
0: A pak si říkáme, že když si sedneme na posteli, když se ráno vstává.
1: Then I said always that I am human.
0: Tak to poručuji, abyste si řekli, já jsem člověk.
1: Our eyes are open now.
0: Už máme otevřené oči v tu chvíli.
1: So we see the holy photos, pictures, Gurudevs or any.
0: Vidíme nějaké svaté obrázky Gurudeva nebo někoho jiného.
1: Someone have Christians, someone have Jesus, some have this, some have Brahma, Vishnu, etc.
0: Někdo má Ježíše, někdo Brahmu, Vishnu a tak dále.
1: And after that,
0: a potom,
1: we said Mother Earth.
0: Řekneme,
1: can
0: matko,
1: I step on you?
0: Matko země, mohu na tebe stoupnout.
1: That time the Mother Earth she is awakening.
0: A v tu chvíli se matka země
1: and
0: probouzí.
1: She takes care of the child.
0: A stará se o své dítě.
1: And this earth said,
0: a ta země pak řekne,
1: my child,
0: moje dítě,
1: you can step on me.
0: Můžeš na mě stoupnout.
1: I will control, I will protect you.
0: Budu tě chránit.
1: Mother is greatest.
0: Matka je největší.
1: And therefore, but mother has to be a mother.
0: A matka musí být matka.
1: The children will be till the last life.
0: Až do konce života budou děti dětmi.
1: She will be blessings and giving love all children, doesn't matter girls or the boys.
0: A až do posledního života bude dávat požehnání těm dětem, ať už je to chlapec nebo děvče.
1: One day one grandmother said,
0: jednou řekla jedna babička,
1: and she was age of 85,
0: bylo jí 85 let,
1: or 90,
0: nebo možná 90,
1: and she was a grandmother,
0: a už byla babička.
1: So her son was in other village,
0: a její syn žil v jiné vesnici,
1: or other, yeah, other village or other city,
0: nebo v jiném městě.
1: And mother is in other little village where she is there.
0: A ta matka je v jiné vesnici.
1: So one her mother's son who's already he have the children.
0: A ten její syn, který už má své vlastní děti.
1: So merchant who was in some city.
0: Byl obchodník v nějakém městě.
1: He was every day or every 3-4 days she was calling mother and how are you and so and so and she also.
0: Každý den a nebo každé 3-4 dny volal mamince a ptal si, jestli je všechno v pořádku, a ona mu taky volala.
1: So one day he came to that village.
0: A on jednoho dne přišel do té vesnice.
1: And his mother was there and she was hugging his child.
0: A jeho maminka tam byla, obejmula ho.
1: And his son said,
0: obejmula jeho dítě a pak byl západ slunce.
1: Mother, what can I do for you?
0: A on se jí zeptal, maminko, co pro tebe můžu udělat?
1: And what would you like to have?
0: Co bys chtěla mít?
1: Which kind of food?
0: Jaké jídlo?
1: Which kind of dress?
0: Oblečení.
1: What you like, mother?
0: Co by si přála, maminko?
1: Money.
0: Peníze.
1: Or may you would like to have some golden necklace?
0: Nebo nějaký zlatý šperk, třeba náramek.
1: Or should I massage you, mother?
0: Nebo měl bych tě namasírovat, maminko?
1: Mother, what can I do for you?
0: Co pro tebe mohu udělat?
1: Mother said,
0: a ta maminka řekla,
1: my child,
0: mé dítě,
1: I don't need anything.
0: Já nic nepotřebuju.
1: I have everything.
0: Já mám všechno.
1: But what can I do for you, mother?
0: Ale co teda pro tebe mother, můžu udělat? A maminka řekla,
1: she said, yes, my child.
0: Ano, něco ano.
1: I want for you.
0: Chci pro tebe.
1: That what will you give you? So my son, I give you now. I give you something.
0: Teď ti něco dám, synu.
1: So he said, yes, mother, what can I do?
0: A on řekl, ano, maminko, co tedy mohu udělat?
1: She said, my son,
0: a ona řekla, synu,
1: I gave you the birth.
0: Porodila jsem tě, dala jsem ti život. I'm
1: bringing a child as my child.
0: Seš moje dítě.
1: So I was in your birth. I was with you, my child.
0: Čili když ses narodil, tak jsem byla u toho.
1: And you tell me often that what I want.
0: A ty se mě často ptáš, co chci.
1: So my child, my son.
0: Tak synu.
1: I was with you for your birth.
0: Byla jsem u toho, když ses narodil.
1: And I want only that when I die, in that time you should be with me.
0: A já chci jenom to, aby jsi byl u mě, když budu umírat.
1: That's I want only.
0: To je jediné, co si přeju.
1: Mother said.
0: Řekla ta maminka.
1: So you see, there is nothing more than this mother and the child.
0: Není tady nic víc než takhle ta matka a dítě.
1: Father is also, but the father have not fell, or maybe he's also beside when the doctors are they coming and but still that father does not feel the pain of the mother's birthing.
0: Otec je samozřejmě také důležitý, ale on možná necítí to, co cítí ta matka při porodu. A pokud bychom to takhle udělali,
1: then I can tell you,
0: tak vám mohu říct,
1: that many families, all humans, they will be very oneness, like mother, child, grandfather, parents, etc. And that means all our city or our village, that all we are very good together.
0: Tak mnoho rodin, celé lidstvo, lidé ve vesnicích, ve městech by byli v jednotě.
1: So in that way, also son or daughter, they are grown.
0: A podobně i ten syn a dcera už jsou dospělí.
1: And there are two things.
0: A k tomu jsou dvě věci.
1: First is that when we make a new house,
0: tak za prvé, když uděláme, postavíme nový dům,
1: we should know which constellation should be.
0: Tak bychom měli vědět, jakou bychom k tomu měli mít konstelaci.
1: And you should know in Jyotish.
0: A měli byste to vědět podle Jyotiše.
1: You can learn in that.
0: Můžete se to naučit.
1: And it is that how many days the earth is sleeping. Mother is sleeping.
0: Kolik dnů matka země spí?
1: And other times is that where mother is awakened.
0: A jindy je zase probuzená.
1: So don't put something to break your earth when earth is sleeping.
0: Takže nepokládejte ten základní kámen, nekopejte, když země spí.
1: And when it is awakened,
0: a když je probuzená,
1: then you will say to mother,
0: tak potom řeknete matce,
1: mother, can I make for my house?
0: Matko, mohu tady postavit si dům?
1: And that we call earth breakdown.
0: A tomu se říká česky položení základního kamene.
1: Yes. Then the house will be.
0: A pak ten dům bude.
1: Perfect, good, and in the house always will be very harmonious.
0: Kvalitní a i uvnitř bude panovat harmonie.
1: The peace.
0: Mír.
1: There will be no fighting between the husband and wives.
0: Nebudou tam žádné hádky mezi manželem a manželkou.
1: Children and parents.
0: Děti a rodiči.
1: Etc.
0: A tak dále.
1: Because and that house is very pleasant.
0: A takový dům je i příjemný.
1: How is that pleasant? Mother gives the birth and we give the child in her hands, arms.
0: Tak jako když matka porodí dítě a má ho pak náručí.
1: And that time when child comes in her hand, just now.
0: A když akorát má čerstvě to dítě v rukou.
1: You know that mother had a pain. It's not so easy.
0: Víte, že ten porod obnáší bolesti, není to snadné.
1: But when the mother takes the child and to her chest.
0: Ale když si to dítě přiloží k prsům,
1: she forgets no pain.
0: Tak na tu bolest úplně zapomene.
1: That mother.
0: A ta matka.
1: We should respect.
0: Matku bychom měli uctívat.
1: Therefore, we said, Matri Devo Bhava.
0: Říkáme
1: first
0: toto.
1: God is the mother.
0: První Bůh je matka.
1: But the mother have to be a mother.
0: Ale matka musí být matka.
1: And now it is people don't respecting.
0: Teď to lidé nerespektují.
1: Many they give the child to husband and said I go away.
0: A mnoho dá dítě manželovi a že jdou ven.
1: But still now when they are separating husband wife, but mother, the child, that she respect very much, she asking to the police and everywhere, please, I want to keep my child.
0: A teď, když se rozcházejí manželé, co mají děti, tak přesto ta matka vždycky všechny žádá, že chce si to dítě nechat.
1: That is very important.
0: A to je důležité, velice důležité.
1: And second, third,
0: a za třetí,
1: special birth, then earth,
0: porod, breaking, země, nebo položení základního kamene, a za třetí,
1: then making the puja,
0: dělat puju,
1: yagya,
0: yagyu.
1: This also, on which day, what constellation,
0: také v jaký den, při jaké konstelaci,
1: then we make this yagya a place,
0: tak uděláme to místo na yagyu,
1: and there on the earth. We are making on the earth.
0: Děláme to na zemi.
1: Now we have on the iron or something in fifth floor and we are making little puja in our house. That is okay. But we must be in the earth where we can make then the puja and then we make the yagya.
0: Takže dneska máme často, děláme obřad někde na nějakém kovovém nádobě v pátém patře, ale to je taky v pořádku, ale nejlepší je to opravdu na zemi.
1: Then it will be harmonious.
0: Pak to bude harmonické.
1: And then it is said,
0: a pak se také říká,
1: as a human,
0: že jako člověk
1: we know that one dies.
0: Jako lidé víme, že když zemřeme,
1: so one is buried in the earth.
0: Tak jsme pohřbeni do země.
1: It means that we give them again to earth, to the mother.
0: To znamená, že jdeme zase zpátky do matky země.
1: Or we are burning.
0: A nebo když nás pálí.
1: This is also because agni,
0: tak
1: to the fire, to the all cleaning.
0: To je zase agni, oheň, který všechno čistí.
1: But we have to with this.
0: Ale musíme to tak dělat.
1: And that time also, we give the mother this dead body in the earth.
0: Tak pak taky dáme matce země zpátky to mrtvé tělo.
1: Our agni dev also. That we give to the fire.
0: A nebo agnidéví ohni dáme to tělo.
1: So in this way.
0: A tímto způsobem.
1: Also we are doing as a, for the mother.
0: Tak to také děláme pro matku.
1: In that way. If we, then it is said.
0: A pak se tedy také říká.
1: When one die in the house,
0: že když člověk zemře v domě,
1: then we mostly all on the same day they bring to the grave.
0: Tak většinou ten samý den to tělo se odveze třeba do hrobu nebo někam.
1: And then from there they say to the give to the mother on the earth. And it is dead body now.
0: Takže zase dá to matce zemi, je to v tu chvíli, že je to mrtvé tělo.
1: The prana is gone.
0: A prana je pryč.
1: In prana is with that is the soul or the jiva.
0: V práně je ta duše, jiva.
1: So then dead body.
0: A to mrtvé tělo.
1: Then it is said, now you have to we have to then wash ourselves.
0: Tak říkáme, že se pak musíme umýt.
1: So after coming to the crematorium or the in the earth or like this.
0: Čili po tom pohřbu, ať už je to do hrobu nebo jinak.
1: That time is the completely other atmosphere becomes.
0: Tak začne úplně jiná atmosféra.
1: Maybe through the fire.
0: Možná díky tomu ohni.
1: Or the waters.
0: Nebo vodě.
1: Or earth.
0: A nebo zemi.
1: But now this is dead body.
0: Ale už je to mrtvé tělo.
1: Dead body now we should not have in our house.
0: A to už bychom pak neměli mít v domě.
1: Therefore we make the ceremonies of the dead.
0: A proto se dělá ten obřad pohřbu.
1: Then we have to come and we should wash ourselves.
0: A musíme přijít a umýt se.
1: Yes, the dress we have to wash.
0: Ano.
1: And then come in the house.
0: Vyprat si oblečení a přijít domů.
1: And then in the ashram, there when we come we make the dipak light for the dead persons.
0: A v ashramu si potom zapálíme svíčku za toho mrtvého.
1: Because the dead anything in the house but should not have.
0: Protože cokoliv, co souvisí s tou smrtí, bychom neměli uchovávat doma.
1: Otherwise it's like a rakshaki.
0: Protože to je taková rakshasická.
1: And so
0: energie.
1: Therefore it is said.
0: A proto se říká,
1: human should not take in the mouth dead flesh.
0: Člověk by si neměl vložit do úst mrtvé maso.
1: You can drink milk of the mother.
0: Můžete pít mateřské mléko.
1: But after when mother is died, we cannot take anything from mother.
0: Ale když matka zemře, tak si od ní už nic vzít nemůžeme.
1: So doesn't matter. Death is the death.
0: Takže ať už je to jakoliv, tak smrt je smrt.
1: There are different kind of creatures.
0: Jsou různé druhy tvorů.
1: So they are different and we are human.
0: A oni jsou jiní a my jsme lidé.
1: But when the body they die.
0: Ale když zemřou.
1: Doesn't matter if it's a snake.
0: Ať už je to had.
1: A fish.
0: Ryba.
1: Or any animals.
0: Nebo jakékoliv zvíře.
1: So when they died or you we kill them.
0: Tak když zemřou nebo když je zabijeme.
1: Then it is on the we have given to the mother earth.
0: Tak jsme to dali matce zemi.
1: Not in the house.
0: A ne do domu.
1: If then that will come negative from this dead bodies and that will we have many many problems troubles in the families always.
0: A pokud ano, pokud to máme doma, tak potom z toho je mnoho negativní energie, která způsobuje spoustu problémů v životě.
1: So meat is from the dog or the from cat or the cows or the buffaloes or the leffaloes or fish or anything. Dead body is when we are living body, we are completely separated.
0: Takže ať už je to mrtvé maso z jakéhokoliv zvířete, kočka, pes, kráva, jakékoliv jiné zvíře, tak vždycky je to jiné, protože my jsme živí a tohle je už mrtvola.
1: And so it is the mother, the earth.
0: Takže je to matka země.
1: And the earth is holding very much.
0: A země to hodně drží.
1: And so father is of course more than mother also the father is very very powerful and everything.
0: Otec je samozřejmě taky velice důležitý a silný.
1: That's why we are making oneness.
0: A proto děláme jednotu.
1: And if you therefore if you said I marry.
0: A proto když řeknete, že se oženíte nebo vdáte.
1: And then you will be with together

0: couple.
1: A pak žijete v páru.
0: And giving the children.
1: A máte děti.
0: And don't say that I will go away and you can have your child or this child and I want to marry other and this. This for humans should not be.
1: Tak lidé by pak neměli říct, já půjdu za nějakou jinou ženou nebo za jiným mužem a ty si nech děti a podobně.
0: It was many also in these countries it said, I think someone said.
1: Myslím, že někdo řekl, že v těchto zemích.
0: So if one couple dies,
1: když zemře někdo z páru,
0: then they are very sad.
1: Tak jsou smutní,
0: but they will not marry second.
1: Ale už se po druhé nevdají nebo neožení.
0: And you know that in Christian that or marriage only once.
1: A víte, že v křesťanství je svatba je sňatek
0: and will not give the second time.
1: A po druhé už vás neodají.
0: And if one dies,
1: a když někdo zemře,
0: so on, then still, where once married cannot be married in the church.
1: Tak když už se, když už jednou někdo byl oženěný nebo vdaný, tak už ho po druhé
0: but now in this Kali Yuga,
1: ale v téhle Kali Yuze
0: everything is different.
1: Je všechno jinak.
0: So this evening morning when we get up from our bed,
1: čili ráno, když vstaneme z postele,
0: the bed of the bed, or we are sleeping on the with the some cloth and on sleeping on the earth.
1: Když staneme z postele, anebo když ležíme na zemi, na nějaké podložce.
0: But it means when you will wake up, stand up, then you should say, Mother, can I step on your to you?
1: Tak každopádně, pokud když budete vstávat, tak byste měli poprosit Matku Zemi, jestli si na ní můžete stoupnout.
0: So this is given to the humans.
1: A tohle je dáno lidem.
0: And many animals, there are certain, they have, and they don't, they die again. Then. If one couple is died, the second will very soon or later they will die, but not will go second.
1: Ale dokonce i u některých zvířat je to, že když z páru ten jeden zemře, tak ten druhý brzy zemře taky a nežije pak s nikým dalším.
0: So that is very, very important.
1: To je velice důležité.
0: So mother.
1: Takže
0: and we are doing everything.
1: Matka, my děláme všechno.
0: Even though when little child is there, is the child is urinating on mother's lap.
1: Víte, že když třeba malé děťátko se
0: toilet makes him
1: počurá matce na
0: kníně, vomiting
1: nebo zvrací.
0: And mother will say not art. No, no.
1: A maminka
0: mother with the happiness is cleaning her child.
1: Nikdy se kvůli tomu nezlobí a vždycky ráda to všechno uklidí.
0: And when she had to go a little bit for shopping or something or like this.
1: Když musí třeba jít něco nakoupit.
0: And she give the child to the father.
1: A dá dítě otci.
0: Of course, she's also love very much.
1: Samozřejmě, ten taky moc miluje to dítě.
0: And suddenly, make the child toilet on the lap of the father.
1: Najednou na klíně otce se pomočí nebo něco udělá.
0: Of course, he will also clean.
1: Tak i tak to ta maminka potom uklidí.
0: But he don't know how to do.
1: Protože on neví, jak to udělat.
0: Therefore.
1: A proto.
0: It is that earth mother.
1: Tak to je ta matka země.
0: You mother. But you have to be like that mother.
1: Ale taková matka musíte být.
0: We are lost.
1: A my jsme ztraceni.
0: We lost. We only give it here or there. Hari Om.
1: My jenom tak něco někam dáme a Hari Om.
0: In this way, earth.
1: Takže takhle země.
0: Our fruits. Our vegetables.
1: Naše ovoce, zelenina.
0: Our salads.
1: Salát.
0: All is giving. Who is giving us?
1: Kdo nám to všechno dává?
0: Mother Earth.
1: Matka země.
0: So we have to respect very much the earth.
1: Čili musíme uctívat.
0: And now we are killing the mother.
1: A my naopak zabijeme.
0: And so how we are killing the mother?
1: Jak zabijeme matku zemi?
0: All these chemicals.
1: Těmi všemi chemikáliemi.
0: The people and they made so that many creatures we kill them.
1: kolik tvorů tím zabijíme.
0: And that's why this is called the Kali Yugas.
1: Takže tomu se říká Kali Yuga.
0: And it will be more and more.
1: A bude toho víc a víc.
0: So we said, when we wake up, we open eyes.
1: Čili když se probudíme, otevřeme oči.
0: I am human.
1: Jsem člověk.
0: And we looked on the step on earth.
1: Podíváme se na zem.
0: Mother, can I step on you?
1: Matko, mohu si na tebe stoupnout?
0: And the water.
1: A vodu.
0: First touching of that water.
1: Dotkneme se vody.
0: Because that is going in our whole body.
1: A z toho prvního doteku to
0: jde do celého. Five elements.
1: Těla, takže všech těch pět prvků.
0: And that we should respect very much.
1: A tohle bychom měli dodržovat.
0: So that it means we should not eat this and that and that and that. No.
1: To znamená, neměli bychom se cpát tím a tím.
0: You see, only our tongue and our mouth. That's all.
1: Je to jenom jazyk a ústa.
0: And we are only eating because of taste and this and that.
1: A my jíme vlastně jenom kvůli té chuti.
0: Even the sweet.
1: I sladkosti.
0: But when we swallow it here.
1: Ale když to spolkneme.
0: Then there is no taste.
1: Tak tam už pak dál žádná chuť.
0: Then it goes in the same directions.
1: Všechno to už jde stejným směrem.
0: But our intestine is there is many many people are there.
1: Ale ve střevech je pak mnoho mnoho bytostí lidí.
0: When mother gives eating.
1: Když maminka dá jídlo.
0: Immediately in our mouth comes good water.
1: Tak okamžitě máme v ústech dobrou vodu.
0: And we eat. And inside in the body there are many many I don't know but many many everyone have a duty. Everyone.
1: A v těle se spustí spousta procesů, které ani neznám, ale každý tam má svůj úkol.
0: When you eat one apple.
1: Když si dáte jedno jablko.
0: And how many good things in one apple?
1: Tak kolik dobrých věcí je v jednom jablku?
0: And which this should go to the heart or kidneys?
1: Co jde?
0: Or other parts?
1: Je dobré pro srdce.
0: All have to be mother of the body. We'll say do this quickly, very nicely.
1: Ledviny a tak dále. Ta matka těla, ta to rozděluje tam, kam je potřeba.
0: But sometimes we overdo.
1: Ale někdy to přeženeme.
0: Then they are all inside who's working, they are tired.
1: A pak jsou všichni ti, co uvnitř pracují, unavení.
0: This is so that they cannot.
1: Už to nedávají potom.
0: But we are feeling on this and bobbing on this.
1: A my tam ještě cpeme další a další věci.
0: Then we become very thick.
1: A pak jsme tlustí.
0: And then we have disease comes inside.
1: A vznikají tak nemoci.
0: And that's not good.
1: A to není dobré.
0: So if we can concentrate.
1: Čili pokud se
0: and we should know.
1: Soustředit, tak bychom
0: and
1: měli
0: we say to our body.
1: A měli bychom říct tělu.
0: And body will say how much and what.
1: A tělo naslouchá tělu a tělo nám řekne kolik.
0: But not the test.
1: Ale ne podle chuti.
0: That's it. So for that we will tomorrow.
1: Takže zbytek bude zítra.
0: Wish you all the best.
1: Přeju vám všechno nejlepší.
0: And there was about prayer a little bit.
1: A ještě trošku modlitby.
0: And that was that. Namo namo Gurudev ji, koti koti pranam. Palak palak prabhu vinati sukh sagar nij naam naam liya sab yubare aanand hot apar aap satguru main shishya hu aap mam pran aadhar

0: संत जन नित उठ करते से। सतगुरु साम दाता नहीं सब जग मांगन हार। सतगुरु समदाता नहीं अवर गुरुदेव सतगुरु
1: नाश गुरुदेव सतगुरु
0: समदाता नहीं। देयर इज नो ग्रेटेस्ट और द हाईएस्ट देन द सतगुरु।
1: Není většího, गुरुदेव नहीं než गुरुदेव než सतगुरु।
0: सब जग मांगन हार एवरीवन आर आस्किंग फ्रॉम द गुरुदेव।
1: Všichni prosí Gurudeva.
0: Even it is said, Raja or Bahadsa, at that time about the Muslims, it's the Bahadsa.
1: A dokonce se říká, že i král, nebo ten muslimský vládce Bahadsa v té době.
0: So Raja, king, and it's all, they all are with the full hand, standing in the front of the Gurudev.
1: I oni všichni jsou se svýma rukama stojí před Gurudevem.
0: Raja, kya badsa, sabhi khada rahe darbar. All, sabhi khada rahe darbar. Ram Krishna se kaun bade? Who is the highest than the Krishna? Rama, Krishna, all.
1: Kdo je nejvyšší? Rama, Krishna, všichni.
0: Also they are higher to the Guru.
1: I on, Guru je vyšší i než oni.
0: Rama, Krishna se kon bade, who is the highest to the Bhagavan Rama and Krishna?
1: Kdo je vyšší Bhagavan Krishna?
0: Unsko bhi Guru kin. Also they have their Guru.
1: I oni mají svého guru.
0: You know Rama and Vishnu and everything.
1: Znáte Ramayanu.
0: Teen lok ke naath hai. Gurudev is the God master of the three in the here.
1: Gurudev je
0: teen loka.
1: Mistrem.
0: This lokas here.
1: Této loky.
0: Then Brahma lokas.
1: Brahma lok.
0: And then highest cosmic lokas.
1: A i těch nejvyšších kosmických.
0: Tín lok ke nát hain, Satguru ke adhin. Even this all, they are on the Gurudevs.
1: I tihle všichni se vztahují ke Gurudevovi.
0: Satguru puran brahma hai. Therefore, Satguru is the puran brahma. The brahma.
1: A proto je Sataguru, Satagurudev Brahma.
0: Jove Surnar Vat. All Jove Surnar Na. All great Sur Vir. All.
1: Všichni velcí.
0: They are always looking for Gurudev.
1: Vždy hledají Gurudeva.
0: Nugra Niche Jane Nahi. But those who are not have a Guru.
1: Ale ti, kteří nemají gurua,
0: like what you said, now for I'm in these countries, the Christians, that you are making after for the child, what they are making?
1: Baptist.
0: Yeah.
1: Baptized.
0: Ceremonies or making.
1: Tak teď, když jsem tady v těch zemích.
0: Stauben. Taupe. Yeah.
1: Tak je obřad s dětmi.
0: Nagar niche jane nahi. So Satguru puran brahma hai jove surandar nar. Nugra niche jane nahi. Those who are not blessed.
1: Ti, kteří nejsou požehnáni.
0: Who have mantra. Have your guru mantra.
1: Kdo má mantru, guru mantru.
0: Then you are not complete human.
1: Kdo ji nemá, tak není úplný člověk.
0: Nagra niche jane nahi. They don't know what is that.
1: Neví, o čem to je.
0: Yuga yuga gaily taught and ages that people are just on the wrong way.
1: A po věky jsou tito lidé na špatné cestě.
0: So it is the one have to learn to practice this all.
1: čili člověk
0: just only asanas, stretching your legs and your tongue and hand and wheeze, that's nothing.
1: Člověk se tohle musí naučit, protože jenom si protahovat tělo a jazyk a tak dále nestačí.
0: So what we come, you know how the earth was coming from ocean.

0: Víte, jak země vystoupila z oceánu?
1: All dirty things was there.
0: A co tam všechno bylo?
1: But then again, the Vishnu, God.
0: Tam různé nečistoty, ale Bůh
1: Vishnu. The third of them all brought it out in the earth, from the ocean.
0: Vyzvedl z oceánu.
1: Tomorrow again.
0: Takže zítra budeme pokračovat.
1: Wish you all the best, my dears.
0: Přeju vám všechno nejlepší, moji
1: drazí. Have a good evening.
0: Hezký večer.
1: And bless you in the name of Gurudev.
0: Žehnám vám jménem Gurudeva.
1: Naham karta prabhudip karta.

0: How many of you like bamboos?
1: Kolik z vás máte rádi bambus?
0: Bamboo sticks.
1: Bambusovou hůl.
0: How many of you know how it grows?
1: Kolik z vás ví, jak roste?
0: Huh? Very quickly, but after planting the seed, it takes few years and nothing.
1: Velice rychle, ale je to tak, že když zasadíte to semínko, tak po léta a léta nic se neděje.
0: Everyone makes fun of that bamboo tree.
1: Roky a roky nic a každý si dělá legraci z toho bambusového keře.
0: Everyone thinks that bamboo tree has died or not happening, nothing is happening.
1: Všichni si myslí, že asi to semínko zemřelo, že se nic nestane, že nic nedokáže.
0: But then within 2 weeks, suddenly it shoots up like anything.
1: A najednou potom během 2 týdnů on vyroste vysoko.
0: So in the same way, us and our sadhana, it might not look in the external world like we are doing anything.
1: A stejně to s námi a s naší sádhanou navenek to může vypadat, že se nic neděje.
0: But in our internal world, the roots are growing deeper and making that base stronger and stronger for us.
1: Ale v našem vnitřním světě ty kořeny jdou hlouběji a hlouběji a pevněji staví ten základ.
0: And one day it will just boost up like anything and we will see, oh, okay. So our sadhana was fruitful, but patience is main.
1: A najednou pak jednoho dne to vyklíčí a uvidíme to i my sami. A tak naše sádhana je, funguje, ale potřebujeme trpělivost.
0: Sabar ka phal meetha hota hai, which means the fruit of patience is always much sweeter.
1: Říká se, že plody trpělivosti jsou vždycky nejsladší.
0: If we are patient, we will get much more than when we are impatient like me.
1: Když jste trpěliví, získáte toho víc, než když jste netrpěliví jako já.
0: You know, there is buchtels being prepared and then you are hungry and you have nice smell and you say, yeah, it doesn't matter, let me eat it. But if you wait a little bit longer, then that Nutella melts better inside.
1: Když děláte ty čokoládové buchty a chcete je rychle sníst, dobře jsou dobré, a kdybyste si počkali trošku déle, tak ta Nutella uvnitř je ještě chutnější.
0: So patience is very necessary.
1: Takže trpělivost je nezbytná.
0: When you have patience, then everything tastes and feels and be much better than it is when we try to take it in advance.
1: Když jste trpěliví, všechno chutná, všechno dopadne, všechno se podaří lépe, než když se to snažíte okamžitě všechno získat.
0: So our sadhana, our kriyas, our mantra, this all is making that deep roots inside of our inner consciousness.
1: A tak všechny naše sádhana, všechny mantry, všechny kriyty vytvářejí ty hluboké kořeny v našem vědomí.
0: And as Mangal Puriji was now saying, main is harmony.
1: A jak říkala Mangal Puriji, nejdůležitá je harmonie.
0: And this seminar I will not say I will push, but will put a lot of pressure on this topic of unity and harmony and coming together, because this is what our community needs right now.
1: A tento seminář nechci říct, že bych to nějak tlačil, ale budu zdůrazňovat právě tuhletu harmonii, tuhletu jednotu, protože je to, co naše komunita právě potřebuje.
0: A lot of plans for this topic in this coming days.
1: Mám hodně plánů na toto téma pro ty dny, které přicházejí.
0: This reminds me of India.
1: Tohle mi připomíná Indii.
0: In India, when we are in Jaipur Ashram outside, you know, there's this on the road, there's this ice cream wala going.
1: V Jaipuru tam před ashramem je silnice, kde jezdí to autíčko se zmrzlinou.
0: Whenever you hear this bell, even I was surprised last year, it was, 2025.
1: A když uslyšíte ten zvonek, a já jsem byl překvapen ještě minulý rok, když 2025.
0: Swamiji was already in that phase of not talking.
1: Swamiji už byl v té fázi, kdy nemluvil.
0: But that bell rang like this.
1: Ale zazvonil takhle ten zvon.
0: And he got up like a small kid, you know, lying down and up in

0: Mnoho let jsem si myslel, Jižní Indie, velice dobré počasí, teplota.
1: I even found a place.
0: Našel jsem si i místo.
1: Now this year I realized that no sense in

0: ašramu, jenom když já jsem tam, nebo nějaký jiný host tam přednáší, choďte do ašramu, protože je to váš domov, protože vám na něm záleží.
1: Gurudev was coming often. I also now try to come often, but that does not mean that you still don't go to ashrams. Ashrams come weekly, monthly, not only your individual centers. Go to other centers, help them out, organize programs together.
0: Nechoďte do ashramu. Já vím, že Gurudev jezdil sem často a já se snažím přijít často, ale to neznamená, že jinak chodit nebudete. Choďte do ashramu každý týden, každý měsíc, vždycky, nejenom na svůj program, ale pomáhejte si, jezděte i na jiné programy, i do jiných ashramů, spolupracujte, pořádejte ty programy společně.
1: Like for example, now we have satsang in soon, next Friday in Vienna.
0: Například teď příští pátek budeme mít satsang ve Vídni.
1: How is community helping each other?
0: Jak ta komunita si navzájem pomáhá?
1: That you paid for seminar here in Strilki.
0: Vy jste zaplatili seminář tady ve Střílkách.
1: So we don't charge you anything in Vienna when you come.
0: Tak vás nebudeme chtít, abyste znova platili něco, když přijedete do Vídně.
1: Why? Because that's how we care about each other in the community. That's how we take care. Ashrams should help each other. Not always put everything on you guys.
0: Protože takhle ty ashramy si mě navzájem pomáhat, podporovat se, starat se o tu komunitu, nenechávat to jen na vás.
1: But the point is that you guys are the ashram.
0: Ale je to tak, že vy jste ten ashram.
1: So these all interests or ideas or way of functioning is created by us.
0: Všechny ty nápady, všechno to, jak to funguje, to vychází z nás.
1: How will we be okay that okay, this is satsang in Vienna, that's also my ashram, I will also go there. This is satsang in God knows where, Slovenia, it's my ashram, I will go there. It's not about who is the speaker, it's not about what is going to be happening, it's just about the community and about each other, how we care about each other.
0: Není to tak, tohle není, tohle se mě netýká, to je ve Vídni, tak by to být nemělo. Ať je to ve Vídni, ať je to ve Slovensku, je to náš satsang, jdeme tam, podpoříme to.
1: I understand that once a year we have summer seminars and we all come together, that is a different thing, but even if there is no seminar, you are passing by, you have 20 minutes, pop by in the ashram, make pranam, say hello, how are you, how can we help, and is there anything we can do, just some type of interaction, that person will be happy, you made that person's day. Mahima Jyoti lives in Vienna for God knows how many years, alone in the ashram, you go and say hi to her.
0: A tak je samozřejmě něco jiného, jednou za rok máme takováhle velká letní soustředění, kde se všichni přijíždíme, ale kdykoliv, kdy jdete kolem ashramu, zajděte, zastavte se, řekněte, udělejte pranám, pozdravte oltáře, pozdravte se s těmi lidmi. Mahima Jyoti bydlí sama v ashramu ve Vídni jak dlouho, 20 let, jak má radost, když tam kdokoliv přijde.
1: You're going to Slovenia, then Villach comes, Klagenfurt comes, there's so many things, Salzburg on this way. There's always somewhere, and every place there is ashrams, every place there is your family sitting there.
0: Ať jedete třeba do Slovensku, máte tam Klagenfurt, Villach, zastavte se kdekoliv, kde přijdete, je to jako když byste tam měli rodinu.
1: And one thing is in yoga and life that there is no language barrier.
0: A co je v denní životě, není žádná bariéra jazyka.
1: I was in Levoča.
0: Byl jsem v Levoči.
1: I speak English, Alan speaks Slovak.
0: Já mluvím anglicky a Alan mluví slovensky.
1: I had Jayaprakash as translator.
0: Měl jsem tam Jayaprakash jako překladatele.
1: But still, Alan and me, most of the times, without the translation even, understood each other.
0: Ale i bez překladatele, já jsem si s Alanem vždycky rozuměl.
1: So the point is, we as a community don't need that English, German, Czech, Slovak. No, we understand each other's feelings. We will say, come.
0: Nepotřebujeme tu češtinu, angličtinu, němčinu. My rozumíme navzájem našim pocitům.
1: No, it's about how to make each other happy.
0: Jde o to, jak přinést si navzájem štěstí.
1: Even if you don't have time, you just say, come, let's you drink some water and I need to get and go, and then that person will also go. He will not sit in your home when you're gone.
0: I když nemáte čas, tak aspoň trošku nabídnete trošku vody, napijete se spolu vody a když budete odcházet, tak člověk tam nezůstane sedět, taky půjde.
1: But try to think about each other, try to help each other in any way. try to be there for each other and let's keep this family together, not individuality, but unity.
0: Ale snažte se myslet na sebe navzájem, pomáhat si navzájem, podporovat se navzájem. Nebuďte jenom vy sami, ale vnímejte to naše společenství, pomáhejme si.
1: This is what we really need now.
0: To je to, co opravdu potřebujeme.
1: More than anything, for if you want to call it a transition, if you want to call it a healing period, if you want to call it whatever, but this community to strive and to survive needs to come as one united divine force.
0: A ať už tomu říkáte, že teď je nějaké období přechodu, období léčení, cokoliv, důležité je, abychom pokračovali jako v jednotě, jako sjednocená síla.
1: Om annapurne sadapurne shankara pranavallabe gyanavairagya siddhyartham bhikshaam dehi cha parvati mata cha parvati devi pita devo maheshwaraha bandava shiva bhaktascha swadesho bhuvanatrayam shubham karoti kalyanam aarogyam dhana sampada shatrubuddhir vinashaya deepajyotir namostute deepajyoti parabrahma deepam sarve mohanam deepanam sajate sarvam sandhya deepam sarva satyam brahma Brahmanam Brahma Haver Brahma Agno Brahmana Hutam Brahme Vatena Gantavyam Brahma Karma Samadina Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamadachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti

0: ಸದಾಶಿವಸಮಾರಂಭಾಂ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಮಧ್ಯಮಾಂ ಅಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯಪರ್ಯಂತಾಂ ವಂದೇ ಗುರುಪರಂಪರಾಂ. ಗುರುರ್ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣು ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ ಗುರುರ್ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರುವೇ ನಮಃ. ಮನ್ನಾಥ ಶ್ರೀಜಗನ್ನಾಥ ಮದ್ಗುರು ಶ್ರೀಜಗದ್ಗುರು ಮಮಾತ್ಮ ಸರ್ವಭೂತಾತ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಸಲ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ಟು ದ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಸೆಲ್ಫ್.
1: Pozdrav kosmickému já.
0: Salutations to Shalak Purjisa the Pit Parampara.
1: Pozdrav Shri Alak Purjisa Siddha Pit Parampara.
0: May I not pronounce our beloved Gurudev, His Holiness Vishwaguru Mahamurlesha Maheshwaranand Puriji.
1: Můj pokorný pozdrav našemu Gurudevovi Shri Swami Maheshwaranandovi.
0: Om Namo Narayan to all the sannyasis present here.
1: Pozdrav všem sannyasinům, kteří tu jsou.
0: And Hari Om and good evening to all of you who are present here and those who are watching through Swamiji TV.
1: A Hari Om a dobrý večer vám všem, kteří jste tady osobně i vám, kteří sledujete webcast.
0: How was your day?
1: Jak jste se dneska měli?
0: Good. First day, somewhat fruitful. Yes, no. Was it fruitful, was it not? Yes. No? Who said no?
1: Tak bylo to dneska plodný den?
0: Why no?
1: Proč ne?
0: Tired. Tiredness will go, no? That's not a problem.
1: Únava přejde, s tím si nedělejte starosti.
0: But otherwise, in the atmosphere of the ashram, we gain peace.
1: Ale v té atmosféře ashramu získáváme hodně.
0: And tiredness because so long we are working, now finally we let go of everything and we are free, so we feel tired.
1: A ta únava tu cítíme také, protože pracujeme a pak přijdeme do ashramu a všechno to napětí se uvolní.
0: Ano.
1: Yes.
0: So, as we are connected to one of the greatest paramparas.
1: A protože jsme napojeni na jednu z největších parampara.
0: One of the oldest paramparas.
1: Na jednu z nejstarších parampara.
0: And as we need parents, then we have grandparents, grandkids, kids, in the same way in the monastery or in the ashram we have paramparas.
1: A stejně tak jako v rodině máme prarodiče, rodiče, děti, vnoučata, pravnoučata, tak stejně tak i v klášteře nebo v ashramu máme parampara.
0: Which is the continuous continuation of the knowledge passed down from the master to the disciple.
1: A to je vlastně o tom pokračování té linie mistrů, která předává tu moudrost z mistra na mistra.
0: Shruti Smriti Puranam Alayam Karunalayam. So Shruti and Smriti, the things that are heard and remembered.
1: Takže věci, které slyšíme a které si zapamatujeme.
0: And when the transmission from the guru to disciple, it's normally done in the way of this, that it's heard and it's listened and then it's memorized.
1: Protože normálně se to předávání z mistra na žáka děje tím, že žák slyší, co mistr říká, zapamatuje si to.
0: In Vedic Gurukuls, that's how we learned how to chant the mantras.
1: Ve védském gurukulu se takhle učí mantry.
0: Listening, repeating 100 billion times till we remembered it.
1: Posloucháme, zpíváme, opakujeme a takhle to opakujeme, až se to naučíme.
0: So that's how the transmission of the Vedas were done na zdravě.
1: A tak se vlastně předává ta moudrost dál.
0: The vast knowledge of Vedas, the vast knowledge of the Shastras, this all has been passed down by generations, and even when Ganeshji was writing it, they were dictating and Ganeshji was writing.
1: A takže to obrovské vědění ve Védách se tímto způsobem předává po generace a tisíciletí a tisíciletí a i Ganeshji, když sepisoval Védy, tak vlastně mu je diktovali.
0: So in the same way, the parampara, the knowledge of the parampara is transmitted from the master, from the guru, to us disciples.
1: A stejně tak i v Guru Parampara se přenáší to poznání z mistra na nás, na žáky.
0: And when that

0: Knowledge has been passed down from the great parampara as Sri Alakpurji Siddhapeet parampara.
1: A když to poznání je předávané v tak úžasné parampara jako v té Sri Alakpurjiho parampara.
0: Through such a great tapasvi, great saints to Vishwaguruji.
1: Takovými velkými svědci a tapasy až po Vishwagurujiho.
0: And imagine how many bhaktas, how many devotees have been liberated by this lineage.
1: Tak si představte, kolik bhaktů bylo osvobozeno tímto způsobem.
0: And parampara is that it does not stop.
1: A parampara znamená, že to nekončí.
0: There is not a single day in between when that does not happen.
1: Že není jediný den, kdy to nepřichází.
0: It's a continuous process.
1: Je to neustálý, nepřetržitý proces.
0: And that's why the transmission and that guru bhakti which we get, the mantra which we get, if it's through the parampara, then it helps much more.
1: Tak proto ten přenos vlastně prostřednictvím té mantry, kterou nám dá mistr, je tak úžasný.
0: Today here in Strilki we are sitting in the umbrella of the presence of the Adi Guru Sri Alakpurji Maharaj.
1: A dnes tady jsme vlastně pod deštníkem, který nám poskytuje Sri Alakpurji.
0: Adi Guru means the first guru.
1: A Adi Guru Sri Alakpurji, Adi Guru znamená první guru.
0: Why is Bhagavatpāda Śrī Śaṅkarācārya known as Adi Guru?
1: A proč se Adi Guru Śaṅkarācāryovi říká Adi Guru?
0: Because he was the one who, because of whom the sannyas parampara flourished.
1: Protože on je ten, díky komu ta sannyas guru parampara vzkvétala.
0: Without Bhagavatpāda Śrī Śaṅkarācārya, we wouldn't have the Advaita Vedanta.
1: Bez Shankaracharya bychom neměli tu úžasnou Vedantu.
0: All this philosophy which we read, he was a very great philosopher and poet.
1: Byl to velký filozof a celá ta filozofie je vlastně díky němu.
0: But in our parampara, as we are initiated in our parampara, for us Adi Guru is Sri Alakpurji Maharaj.
1: Ale pro nás naší guru parampara je ten Adi Guru Sri Alakpurji.
0: Because that's from where our parampara begins.
1: Protože to je to, odkud schází ta naše guru parampara.
0: What do we call him? Adi Mahasiddha Yogi.
1: Adi Mahasiddha Yogi mu říkáme.
0: Mahasiddha, maha means great.
1: Maha znamená velký.
0: Siddha is the one who has activated things, who is enlightened, who is liberated, who can liberate, who is a great guru.
1: Siddha je ten, který aktivoval siddhi, ten, kdo aktivoval poznání, je ten, kdo osvobozuje a kdo je osvobozený.
0: Yogi, because he was a great true yogi.
1: A yogi, protože samozřejmě je to velký opravdový yogín.
0: Alak means great, big also.
1: Alak je také, to znamená také veliký.
0: And Puri is our surname.
1: A Puri je naše
0: In the sannyas parampara we have dashnam sannyasis.
1: A v naší parampara máme tyto sannyasíny.
0: Dashnam means 10.
1: Dashna znamená 10.
0: So if you hear behind anyone's names Giri, Puri, Bharati, Saraswati, Aranya, Udasin, Bada Udasin, any of these, they're all in our sannyasa dashnam parampara.
1: Takže pokud v něčím jménu slyšíte tato slova, tak to znamená, že jsou, že patří do té naší skupiny.
0: Puri, Giri, Giri means forest.
1: Puri, Giri je
0: Aranya
1: les.
0: Aranya means forest also. Puri means mountain. So we all have these
1: hory.
0: Different names have different meanings.
1: Takže ta různá jména mají různé významy.
0: And then Mahasiddha Yogi, because they were the Siddhas, they were the great yogis who used to meditate and who used to devote their whole life towards that.
1: A Siddha, protože oni vlastně meditovali a celý život tomu zasvětili.
0: Alakpurji was also in the cave, but that does not mean that he was not down with the people, helping them, doing Janakalyana, helping them move on.
1: A to, že Alakpurji byl v jeskyni, neznamená, že zároveň nebyl s lidmi a nepomáhal jim.
0: It's not that the great yogis go and sit in caves and in the mountains to suffer.
1: Není to

0: prací jogíni byli jenom přebývali v jeskyních a tam trpěli.
1: It's the inner transformation, it's not the external heat which they feel, it's the internal heat which they are activating.
0: Oni neaktivují nějaké vnější teplo, ale vnitřní žár.
1: And you know when we feel more hot or when we feel too cold.
0: A víte, že když vám je horko nebo zima?
1: Then it's good motivation because then we go it's cold, you know.
0: Nebo když vám je zima, tak je to dobrá motivace, protože vás to nutí k praxi.
1: When you are more in when it's very rough situations, then it's for us more easier to chant the name of the Lord because we'll say, oh God, maybe we will have darshan quickly and we'll get out of here quickly, no?
0: A když jsme v nějaké obtížné situaci, tak víte, že je pro nás snaží si intenzivně opakovat Boží jméno, protože doufáme, že nám Bůh pomůže se z té situace rychleji dostat.
1: Tapas, when we say he went for tapasya, that does not mean he is suffering.
0: A když říkáme, že procházel tapasyou, tak to neznamená, že trpěl.
1: That means he or she is in the process of intense sadhana to light that inner jyoti and to awaken that sleeping self.
0: A znamená to, že prochází intenzivní sádhanou, aby v sobě probudil to vnitřní světlo a skutečné já.
1: And it's the same principle if we are sitting and writing a book or if we are watching one show on Netflix, we always finish the whole thing.
0: A je to stejné, jako když se díváme na Netflixu na nějaký film, nebo když čteme knížku, tak to chceme dočíst celé nebo vidět celé.
1: And as if we take longer to watch it, it will be longer time till we finish it. The same if we are writing a book, if we take years and longer time, it will be longer time till we publish it.
0: A stejně tak, když budeme tu knihu číst déle, tak bude trvat déle, než ji dočteme. Když budeme psát knihu, tak bude trvat, když nám to bude trvat déle, tak bude i později vydaná.
1: And in this Maya world, there are too many distractions for a tapasvi.
0: A v tomto světě Máji je příliš mnoho vzruchů, které nás ovlivňují.
1: And sometimes it's necessary for us to go into that deep sadhana, for us to be a little bit detached from this world, for us to awaken certain things.
0: A tak je pro nás důležité, abychom aspoň někdy šli do té hluboké sádhany, abychom se trošku oprostili od těch věcí a mohli se ponořit víc dovnitř.
1: Whenever we go to the mountains, whenever we are in the nature, we can feel immediately different energies.
0: Kdykoliv jsme v horách, kdykoliv jsme v přírodě, tak okamžitě můžeme vnímat trochu jinou energii.
1: You will feel that different energy in a mountain, in a temple, in an ashram. These places have that divinity within.
0: Víte, že vnímáme v každém ashramu, v každém chrámu, vnímáme to božství a tu jinou energii.
1: Why? Because the consciousness has left an imprint in that place.
0: A proč? Protože to vědomí tam nechalo svůj otisk.
1: Why do mountains feel so powerful? Because the yogis have done their sadhana there.
0: A proč je to v horách, to má takovou silnou energii? Protože jogíni tam nechali svůj otisk, své energie, své sádhany.
1: Their sweat of their sadhana, their dedication, what they have done, that has left imprint in that whole area.
0: A ta vytrvalost a ten pot jejich sádhany tam zanechal otisk.
1: Why do we call this ashram also as Vishwaguruji's Tapobhumi?
0: A proč i tomuto ashramu říkáme Vishwaguruji's Tapobhumi?
1: Because Vishwaguruji spent decades here giving satsangs, doing his mala, being with his family here, walking the same paths we are now walking.
0: Protože Vishwaguruji tady strávil několik desítek let opakování mantry, časem se svými žáky, přednášením a chodil tady po těch stezkách, po kterých chodíme my.
1: So in that way this ashram becomes the imprint of that consciousness of Gurudev.
0: A tím způsobem vlastně tento ashram je takovým otiskem vědomí našeho Gurudeva.
1: And when we go to that mountain, when we climb, that air carries the tapasya, carries the mantras, the waves of mantras.
0: A když šplháme po horách, tak vlastně ve vzduchu se vlní ta energie tapasy a mantry, které tam jogíni opakují.
1: No one to disturb.
0: Není koho tam vyrušit.
1: No one to bother you.
0: Nikdo vás neruší, nikdo vás.
1: No signal, no nothing.
0: Neotravuje, nemáte tam signál.
1: Just being there with yourself, with your mantra.
0: A takže jste tam jenom sami se sebou a se svojí mantrou.
1: Where is Niranjanji there? When we were now in Himalaya, you didn't need to do your sadhana or anything. Just being in that atmosphere automatically was a living sadhana.
0: Takže Niranjanji je tamhle, takže my, když jsme teď byli v těch Himalajích, tak tam ani není třeba dělat sádhanu, ale jenom to, že tam jste, tak je taková živoucí sádhana.
1: These places hold such divinity, so much energy that it's hard for a human being to cope with those energies.
0: A je tam tolik té božské energie, že pro běžného smrtelníka je obtížné se vůbec s tím množstvím té božské energie vyrovnat.
1: The first few times when Gurudev went to Alakpurji cave, he was said not to even cook in the cave or not to eat anything. Why? Because there is that purity, there is this divinity in that cave which should not be disrupted.
0: Když Vishvaguruji několikrát jel do té Šrí Alakpurjiho jeskyně, tak tam ani vlastně se nemělo vařit, ani se tam nemělo jíst, aby se nenarušovala ta jemná energie, která tam je.
1: Those of you who remember the first few trips for Gurudev, the food used to come from Badrinath.
0: A kdo si pamatujete na těch několik prvních výletů na ta místa, tak vlastně jídlo se dělalo v Badrinátu.
1: It's not because we are trying to protect that area or the government doesn't want us to light fire or cook anything, but it is because of the sadhana and the interruption of that sadhana by anything else than sadhana.
0: Ale je to, není to kvůli tomu, že by vláda tam třeba něco chránila, takže jsme tam neměli vařit. Je to proto, aby jsme tam nenarušovali ten neustálý tok sádhany.
1: And we don't know how many years, thousands, hundreds years a saint might be doing sadhana there. And maybe there are still many saints doing sadhana, but not in their physical form.
0: A po stovky nebo tisíce let tam svědci dělali sádhanu a stále ji tam dělají a my možná jenom to nevnímáme, protože tam nejsou ve svém fyzickém těle.
1: And they do that for awakening those things which help to help others.
0: A je to, dělají to proto, aby podpořili tu energii, která pomáhá ostatním.
1: The goal of every Mahapurush is Janakalyan.
0: Cílem každého Mahapuruši je Janakalyan.
1: Janakalyan, Jan means people, humans, bhaktas.
0: Jal znamená lidé, bhaktové.
1: Kalyan means to free them, to liberate them.
0: Kalyan znamená je osvobodit.
1: So by getting that immense shakti by their sadhana, by the tapasya, then all is given further.
0: Tak tou obrovskou energií tapasy vlastně osvobozují celý svět.
1: We always want more, no?
0: My vždycky chceme víc.
1: There was one worker working hard, lifting rocks in the mountains.
0: Tak ti, kteří chtějí stále pracovat, tak chtějí třeba zvedat kameny v horách.
1: And one day he saw one rich person there and he had nice clothes, wearing beautiful white kurta, white pajama, having few people around him, and he felt that I want to become like that.
0: A byl tam jeden takový bohatý muž, byl v krásně čistě oblečený, v bílém, měl několik lidí sebou a říkal si, já bych chtěl být taky takový.
1: Then suddenly he became a rich person.
0: A tak se tedy skutečně stal boháčem.
1: Then he was walking around as a rich person, living a nice wealthy life, but then he saw a king.
0: A tak skutečně žil životem bohatého člověka a pak jednoho dne uviděl krále.
1: He wished for it and he became a king.
0: A tak si přál ještě víc, chtěl se stát králem.
1: But even having everything as a king, he still got sunburned.
0: Ale i když se mu to splnilo, že se stal králem, tak přesto ho slunce spálilo.
1: He looked up and he said, even a king has to bow down to this.
0: A tak se podíval na slunce a říkal si, takže i král se musí klanět slunci?
1: So then he became the sun.
0: A tak se stal sluncem.
1: Shining where he wants.
0: Zářil, kde chtěl.
1: Temperature control.
0: Měl pod kontrolou teplotu.
1: On his enemies he used to focus more.
0: Takže tam na některá místa se zaměřil ještě víc.
1: And then finally one day what happened was the cloud covered his glow.
0: A co se jednoho dne stalo, mrak zakryl ty jeho paprsky.
1: Vimala. Oh, Vimi. Here. Nope. Yep, now she saw it. And now she will push back. Yeah. So then he became the cloud.
0: A tak se stal mrakem.
1: Raining where he wanted.
0: Pršel, kde chtěl.
1: Unstoppable, flying everywhere.
0: Nebyl k zastavení, létal si kam chtěl.
1: But then he saw that wherever I rained, overflow rivers.
0: Ale pak si všiml, že kamkoliv zapršel, tak tam se zvedla hladina řek.
1: I rained too much, then there's a flood and the cities are going.
0: A když někde pršel moc, tak se zaplavila města.
1: But one thing was unshakable.
0: Ale jedna věc byla neotřesitelná.
1: A mountain.
0: A to byla hora.
1: Then he said, I will be the almighty mountain itself.
0: A tak řekl, dobře, tak se stanu mocnou horou.
1: Cheek. So he became the mountain.
0: A tak se stal mocnou horou.
1: And he was silent, patient, not moving, nothing but majestic.
0: A byl tichý, klidný, nehýbal se a byl majestátní.
1: Now what more? We got everything. You are the strongest, the mightiest.
0: A co ještě si tedy víc přát, byl nejsilnější, nejtvrdší.
1: And then one sadhu comes out of the cave.
0: A potom jeden sadhu vyšel z jeskyně.
1: And just taps tak tak tak and the whole mountain is vibrating.
0: A jenom tak zaťukal na ten kámen a celá hora se otřásala.
1: Who is this who is now even more powerful than me who can shake me?
0: A kdo je tedy ten, kdo je ještě mocnější než já, kdo mnou může otřást?
1: That is a tapasvi.
0: To je ten, který dělá tapasyu.
1: And then the rocks started rumbling and started falling and he started feeling like he is losing himself.
0: A balvany se začaly valit dolů a on měl pocit, jako by ztrácel sám sebe.
1: After the whole cycle of being everything, sadhu asks, now what do you want to be?
0: A když tedy takhle si prošel celým tímhle kolem, tak se ho znovu pak zeptali, takže kým chceš být?
1: I want to be your bhakta.
0: A tak odpověděl, chci být tvým bhaktou.
1: Because if there is someone who can with the power of bhakti shake the mountain, then that is a yogi.
0: Protože pokud je někdo, kdo silou bhakti může otřást horou, tak pak je to někdo.
1: And
0: pak
1: we always say ja bhakte va bhagavane, which means where there is bhaktas, there is God itself.
0: Pak je to jogín. A jak se říká, kde jsou bhaktové, tam je Bůh.
1: But who creates that bhaktas? Who creates that bhakti within the bhaktas?
0: Ale kdo vytváří bhakti? Kdo vytváří tu bhakti v lidech?
1: It doesn't automatically arise.
0: Ta nepřichází automaticky.
1: That spark has to be lit.
0: Tu jiskru tam je potřeba zažehnout.
1: And that spark is lit by the great yogis like Kalak Puriji Maharaj and Vishwa Guruji.
0: A tu jiskru zažehnou velcí jogíni, jako je Shri Alak Puriji a nebo Vishwa Guruji.
1: And the devotion between the guru and disciple is very evident when you know the name of the river Alaknanda.
0: A ta oddanost mezi mistrem a žákem je jasná, když si uvědomíte, jak se jmenuje ta řeka.
1: The guru
0: is
1: Alak Puriji.
0: Guru je Alak Puriji.
1: And when in the form of a cow the Nanda Devi was there,
0: a když v podobě krávy se tam objevila Nanda Devi,
1: and a lion was attacking it,
0: a lev jí na ní zautočil,
1: then she only had one request before dying,
0: tak měla před smrtí jediné přání,
1: that I want to be remembered with my guru,
0: že chtěla aby se na ní vzpomínalo v souvislosti s jejím guruem.
1: Alak Puriji and Nanda Devi became the river Alaknanda.
0: Takže Alak Puriji a Nanda Devi se stali řekou Alaknandou.
1: And that river now flows in the Himalayas.
0: A ta řeka dnes teče Himalájemi.
1: So imagine how great we are to be a part of a parampara which is connected so deeply in the roots of the Indian history, of the roots of the Himalayas, and such great yogis are there.
0: Takže si uvědomte, uvědome si, jak úžasné, jakou jsme součástí úžasné parampara, když je to parampara, která je takto hluboce napojena na indickou historii, na tu duchovnost a na Himaláje.
1: Many years Vishwaguruji was doing the research and finding it.
0: Mnoho let strávil Vishwaguruji tím, že to studoval tu historii.
1: Sadhvi Shantiji was also helping a lot in discovering this gufa.
0: Sadhvi Shantiji tomu taky věnoval hodně času a energie, aby našla tu jeskyni, tu gufu.
1: And then I also had the great opportunity to go with Gurudev, and that was in 2018.
0: A já jsem měl také úžasnou příležitost být tam s Gurudevem, bylo to v roce 2018.
1: One day I was just walking around and we clicked a picture of one mountain.
0: A jednoho dne jsme tam jen tak byli a já jsem si vyfotil jednu horu.
1: And we came back and you know I like to look into these things, like when I'm doing yagya I look at pictures of the fire because you might have darshan of some god or goddesses in the shape of the fire.
0: A já jsem se pak po návratu díval na ty fotky, protože rád se dívám, jestli když třeba na jagě je oheň, tak se dívám, jestli na tom snímku ten oheň nemá nějaký tvar, že nám třeba dal darshan nějaký bůh nebo bohyně v podobě toho tvaru ohně.
1: And before that Gurudev had many times darshan of Alakpurji in his vision, in his sadhana.
0: A předtím měl Gurudev často darshan Alakpurjiho ve svých vizích a při sádhaně.
1: And the same day Gurudev also saw one other face on another mountain.
0: A stejného dne Gurudev také viděl jiného světce na jiné hoře.
1: And then I was showing in the evening, Swamiji, look, I found a body, like a shape of a body.
0: A já jsem to Swamiji mu ukazoval, říkal jsem Swamiji, já jsem tady našel jako tvar, je na tom vidět tvar těla.
1: And he showed also the one which he saw, the face, it was only the big face.
0: A on mi zase ukázal tu svoji fotku, kde byl zase obrázek obličeje.
1: And then Gurudev said, yes, this is Alakpurji.
0: A on říkal, ano, tak tohle je Alakpurji.
1: Then we had this Kamala from Zagreb.
0: A Kamala ze Záhřebu potom.
1: And I think also Charandas was involved in there.
0: Myslím, že i Charandas se na tom podílel.
1: And they were painting many different versions through Vishwaguruji's vision, and then photo shoots and this and that, and trying to find the best possible one which Gurudev likes.
0: A tak se snažil vlastně namalovat co nejbližší podobiznu, měli různé varianty podobiznu Alakpurjiho, kterou viděl ve svých vizích Swamiji.
1: And finally with the vision of Gurudev.
0: A s tou vizí, kterou měl Gurudev.
1: With his kripa.
0: S jeho kripou.
1: We were able to have darshan of Sri Alakpurji with our eyes in this physical world.
0: Jsme získali vlastně darshan Alakpurjiho v tom hmotném světě tady v podobě toho obrazu.
1: And we, many of us were at Alakpurji gufa.
0: A mnoho z nás už bylo v Alakpurjiho gufě.
1: And those who were not, we can go in September.
0: A vy, co jste nebyli, tak můžete jít se mnou v září.
1: What are the dates?
0: Jaká jsou ta data?
1: 20th of September.
0: 20. září.
1: So anyone would like to come and join us to Alakpurji cave, please come.
0: Tak kdokoliv byste chtěli jet do Alakpurjiho jeskyně, tak se připojte.
1: And now I would like to ask some of you who were at Alakpurji before to come and share some experiences.
0: Teď bych chtěl vyzvat vás, kteří jste tam už byli, abyste se s námi podělili o své zkušenosti.
1: Pavitra is hiding purposely in the back, so she will come
0: Pavitra
1: first.
0: Pavitra se schválně tam skovává někde vzadu.
1: And then after this we will see one 21 minute video from 2018 Himalaya trip, I believe.
0: A pak se podíváme na 21 minutové video z roku 2018, myslím. Thank you.

0: So I had the opportunity to visit Alakpuricis cave together with a group of people who actually went to Devpuricis cave, and on the way we saw Alakpuricis cave.
1: Já jsem měla příležitost navštívit tu Alakpuričiho jeskyni v rámci cesty lidí, kteří jeli do Devpuričiho jeskyně.
0: For me it was very spontaneous to decide to join the group.
1: Bylo to takové spontánní rozhodnutí na poslední chvíli se k té skupině připojit.
0: So I didn't have enough time to prepare in a proper way to take the altitude easily.
1: Takže neměla jsem úplně čas a prostor se na to nějak náležitě připravit.
0: But with Gurudev's blessing we all managed in a happy and safe way.
1: Ale s Gurudevovou milostí se nám všem podařilo vlastně to bez problému absolvovat.
0: So we slowly made our way with the bus to the Mana village, which you most of you heard about.
1: Většina z vás asi už slyšela o té vesnici Mana, kam jsme dojeli autobusem.
0: It was many high meters of altitude.
1: Vyšplhali jsme se mnoho metrů nadmořské výšky nahoru.
0: And yeah, Mana village is really small. People there sell clothes and blankets made out of the wool of the sheep they have in this area.
1: Je to taková malá vesnice, kde lidé něco pěstují a vyrábějí oděvy z vlny těch ovcí tam.
0: It's very colorful products and very happy and content people.
1: Jsou to takové hodně barevné výrobky a jsou to zároveň barevní a veselí lidé.
0: Even though they have not a lot of money, they still have a smile on their face every moment.
1: A i když mají málo peněz, tak vždycky mají úsměv na tváři.
0: And then leaving this last part of civilization, we made our way to Alakpuricis cave.
1: A vlastně tady ta poslední výspa civilizace, tak z ní jsme se vydali potom už do Alakpuričiho jeskyně.
0: First of all, there is a path which is paved, so you have comfortable walking on a stone path.
1: Nejdřív je tam taková pohodlná cesta, vydlážděná.
0: And then slowly the track is becoming more loose and you have to see where the grass is being a little more flat than the rest of the grass.
1: A postupně mizí a nakonec už musíte jenom sledovat, kde je ta tráva trošičku ušlapaná, abyste věděli, kudy jít.
0: There are sheep herds grazing peacefully in the grass, making nice lovely sound.
1: A pokojně se tam pasou ovce, stáda ovcí a vytváří krásné zvuky.
0: And actually you walk on the right side of the river, so on your left side you always hear this rushing sound of the strong fast river going in a very strong way.
1: A stále tam vlastně slyšíte, jdete podél řeky, která má obrovskou sílu, a vy vlastně jdete celou dobu a nalevo od vás je ten hřmot řeky.
0: And when I saw this path towards Alakpuricis cave, I felt like a small ant in a big universe.
1: A když jsem viděla tu stezku k Alakpuricis jeskyni, tak jsem si připadala jako mraveneček v obrovském světě.
0: Because on your right the mountains rise so high, you really have to look far in the sky to see the end, the top of them.
1: Protože vpravo se tyčí vysokaránské hory a musíte se podívat úplně nahoru, abyste viděli na ty vrcholky.
0: And then the sheep herds become less and less and the mountains become higher and higher.
1: A pak je těch ovcí méně a méně a hory jsou vyšší a vyšší.
0: And the grass is getting shorter and shorter, the stones become

0: come more and more.
1: A trávy je tam méně a méně a víc je tam kamení.
0: And on the way some other people, other spiritual seekers have some holy places to them, so you see on the ground some places where they did yagya or had some coming together also.
1: A cestou míjíte různá místa, kde vidíte, že jsou lidé, nebo že byli, dělali různé jagy lidé zase jiných duchovních tradic a že tam dělali nějaké obřady.
0: And before you notice, you reach a very green area all of a sudden again.
1: A pak se dostanete na místo, které je zase hodně zelené.
0: Big green leaves, big high grass, very, very lovely scenery.
1: A je to tam krásné místo s vysokou trávou, velké listy.
0: And then you see Alek Budiči's cave.
1: A to je místo, kde Alek Budiči's jeskyně.
0: When we went with Rajuji, who also accompanied Vishwaguruji when he went to Alek Budiči's cave.
1: My jsme tam šli vlastně s Vishwagurujim, když s námi šel i Rajuji.
0: He kind of explained this was where the kitchen tent was and this is where the bhakta stayed and this is where Vishwaguruji's tent was set up, so he could give us a very good image of how the situation was back when Vishwaguruji went to the cave.
1: Tedy my jsme tam nebyli s Vishwagurujim, ale on tam byl s Vishwagurujim a popisoval nám, kde byl Vishwagurujiho stan, kde byl stan kuchyně a tak dále.
0: And we only had a short time there, so because in one day we went up and again down, so when our group was there we had a few hours there one and a half hours.
1: Ta naše skupina tam byla jenom vlastně chvilku, asi hodinu nebo hodinu a půl, protože jsme za jeden den vyšli nahoru, pobyli tam chviličku a vrátili se zpátky.
0: So even in this very short period of time we had darshan, it was like everything else disappeared. It was only this cave and nothing else.
1: A i za tu kratičkou chvíli vlastně jsme dostali obrovský darshan, jako kdyby najednou všechno zmizelo a bylo jenom tady a teď tam.
0: So here in this Maya we always try to have the thoughts move like clouds when we meditate or try to focus on our breathing, and there you don't have no other chance than just being in the moment.
1: A my se snažíme vždycky se třeba soustředit na dech nebo na různé další věci, ale tady vlastně nebyla na nic takového šance, prostě jenom tam jste.
0: And for me personally it was very, very beautiful when we were there. But also I feel like it still has such an effect on this, still until this present day, just being there in this divine atmosphere for a few hours.
1: A pro mě vlastně doteďka je to něco neuvěřitelně silného, to, že jsem tam byla a ty zážitky, které jsem tam měla, tak si v sobě doteďka nesu.
0: So yeah, I think everybody who has the opportunity to go there, join the group who is walking there, I can only recommend. It's once in a lifetime.
1: Takže myslím si, že kdokoliv tam byl, tak vám určitě doporučí, abyste, pokud jste tam ještě nebyli, tak abyste se tam vypravili, protože je to zážitek na celý život.

0: Dubuzy.
1: Libuše Gopálová z Prahy.
0: OK, it's not there. Rychle, rychle, rychle.

0: Ekonomickou fakultu, obor mezinárodní vztahy.
1: For that international relation you need not to go to university, you could have come here.
0: Kvůli mezinárodním vztahům nemusela chodit na univerzitu, máme je tady.
1: This is international relation.
0: Toto jsou mezinárodní vztahy.
1: Very nice, thank you. Kresin Jan has Finnish Faculty of Transport on CVUT in Prague. Bachelor degree.
0: Jan ukončil bakalářské studium na dopravní fakultě.
1: What is CVUT? I don't know.
0: Ale nevíme, co... Aha, ČVUT. It is a...
1: Charles?
0: Technical University.
1: Is he or she here?
0: Je tady.
1: No, he's still sitting at the university.
0: Možná ještě sedí na univerzitě.
1: Well, there is also one sad news.
0: Tak je tu ještě jedna smutná zpráva.
1: Jan Matušková.
0: Jana Matušková.
1: From Jedovnice.
0: Z Jedovnice.
1: Died on Wednesday morning.
0: Ve středu ráno zemřela.
1: Yoga group from Blansko asks Swamiji for the guidance her soul towards the light.
0: A jogová skupina z Blanska prosí Swamijiho, aby vedl její duši směrem ke světlu.
1: And we pray to Mahaprabhuji.
0: Modlíme se k Mahaprabhujimu.
1: To bless his soul.
0: Aby požehnal její duši.
1: Her soul, sorry. Towards eternal peace and light.
0: A dal jí věčný mír a světlo.
1: And please send flowers or whatever is in Czech Republic tradition to his funeral on behalf of our yoga and their life.
0: A prosím jménem jogy v denním životě pošlete květiny a nebo co je v České republice zvykem na
1: Swamiji and Czech Union of Yoga and their life.
0: Za Swamijiho a Český svaz jogy v denním životě.
1: Can you put this bucket nearer? It's a very interesting thing.
0: Je to velice zajímavá věc.
1: How the animals can change our life.
0: Jak můžou zvířata změnit náš život?
1: Save our life.
0: Můžou zachránit život?
1: And also be like a good friend in the life.
0: A můžou být dobrými přáteli v životě.
1: The book called Animals, Our Brothers and Sisters or the Friends.
0: Existuje knížka, která se jmenuje Naši bratři zvířata.
1: Animal Brothers.
0: Bratři zvířata.
1: And you know, the animals have immense of love.
0: A víte, že zvířata mají spoustu lásky.
1: Even people have love to the car.
0: Lidé milují dokonce své auto.
1: Though your car is old.
0: Přestože to vaše auto je třeba
1: staré. Like to buy new.
0: A chtěli byste si koupit novou.
1: And you sell it old car.
0: A když to staré auto prodáváte?
1: But when you give the key away and there is also emotional attachment to your thing.
0: Ale když už se vzdáváte těch klíčků od auta, tak v tom cítíte ty emoce, tu připoutanost.
1: One of our very close disciples.
0: Jeden z našich velice blízkých žáků.
1: He was very a very great worker and good yoga teacher, very good yoga teacher.
0: Byl velice dobrý pracovník, velice dobrý cvičitel jogy.
1: In Vienna, Austria.
0: Ve Vídni v Rakousku.
1: And one day he went walk with his dog.
0: A jednou šel vyvenčit svého psa.
1: And he fell down and became unconscious.
0: A spadl a dostal se do bezvědomí.
1: And dog ran back at home.
0: Ztratil vědomí a pes běžel.
1: Jumped over the fence.
0: Domů přeskočil plot.
1: And went in the house and was making some noise.
0: a v domě dělal takový

0: je hluk.
1: And the wife of that man.
0: Že manželka toho muže.
1: She thought there's something wrong.
0: Pochopila, že se něco stalo.
1: And she went and dog again ran, saw the way.
0: A vyšla ven a ten pes běžel před ní, aby jí ukazoval cestu.
1: Where that man was lying.
0: Kde ten muž ležel.
1: So that was the story of our dear Yogananda.
0: A tak to je příběh našeho milého Yoganandy.
1: So horses, dogs.
0: A tak je to sepsis.
1: Many animals.
0: S koni a s dalšími zvířaty.
1: And this is also a point that how can we kill them and eat them?
0: A i to pak je o tom, jak je pak můžeme zabíjet a jíst.
1: They are like our own children.
0: Jsou jako naše vlastní děti.
1: So there is one similar story.
0: A je ještě jeden podobný příběh.
1: I will read to you.
0: A ten vám přečtu.
1: For my beloved dog.
0: Mému milovanému psu.
1: Lexis. Called Lex.
0: Který se jmenoval Lex.
1: Who brought me to yoga in daily life.
0: Který mě přivedl k józe v denním životě.
1: How?
0: Jak?
1: By jumping out of my car.
0: Vyskočil mi z auta.
1: And running into the yoga center.
0: A vběhl do yoga centra.
1: I went in to get him and met Seva Devi.
0: Vešla jsem dovnitř, aby ho odtamtud dostala a setkala jsem se se Seva Devi.
1: 2 days later, I began to practice yoga.
0: O 2 dny později jsem začala cvičit jogu.
1: He was my best friend and gentle guardian.
0: Byl to můj nejlepší přítel a strážce.
1: For 12 years.
0: Po 12 let.
1: And he passed away this June.
0: A zemřel letos v červnu.
1: So on his memory.
0: A tak na jeho památku.
1: This prasad is given in his honor to thank him for his love and service.
0: Bude dnešní prasád na vyjádření díků za jeho lásku a službu.
1: May he be blessed.
0: Kéž je požehnán.
1: And happy.
0: A je šťastný.
1: Also for the well-being of my mother and everyone.
0: A také ten prasád je za moji matku a za blaho všech.
1: Thanks to all karma yogis and ashram staff.
0: Děkuji všem karma yogínům a všem zaměstnancům ashramu.
1: For making this pleasant stay for us.
0: Že nám tady zajistili příjemný pobyt.
1: Thank you Swamiji for your teaching and blessings.
0: Děkuji ti Swamiji za tvé učení a požehnání.
1: With love, Len Turner.
0: S láskou Len Turner.
1: And she's here.
0: A je tady.

0: Dari si.
1: Kdeje?
0: Come here. Otherwise, some people will think Swamiji is making stories.
1: Protože jinak si někteří lidé budou myslet, že Swamiji si to vymýšlí, že jsou to.
0: So I must have evidence.
1: Tak tady je důkaz.
0: Did you write this letter?
1: Napsala si ten dopis?
2: Yes, Swamiji, but one of your staff helped me on the computer.
0: Yeah, thank you. Yes, you can say what Swamiji told is a true story.
2: What Swamiji told is a true story.
0: About my dog.
2: About my dog.
1: To, co řekl Swamiji, je pravdivý příběh o mém psu.
0: You can tell how it exactly happened. Why dog? Yeah, why dog jumped out? You opened, left the window open or what?
2: Well, in Atlanta, we have a very small yoga center, and right next door is a store called Big Save.
1: And
2: I went into Big Save to get a drink, and when I came back and opened the door, my dog Lex, he weighed 110 pounds, he was a big dog. He jumped out of the car and ran into the yoga center, and he was actually in the practicing room. Before, and I thought the people would be mad, but Seva Devi met her for the first time. She was my first Yoga and Daily Life teacher. She came out, and she was so happy that a dog came into the practicing room. And I said, "This is my kind of place." So I met her, and she was so positive and sweet and thin. No extra kilos, so I wanted to be like her, and she's my role model in yoga and daily life, and I just think that my dog knew that he could read my thoughts, and he knew that I had wanted to take yoga, but I kept putting it off, so he was a teacher for me in a lot of ways, so thank you. Thank you, Swamiji.
1: Stalo se to tak, že máme v Atlantě docela malé yoga centrum a naproti je nějaký veliký obchod, kam jsem chtěla jít nakoupit a zastavila jsem, nakoupila jsem nějaké nápoje, vracela jsem se zpátky a když jsem otevřela dveře od auta, tak ten pes, který je nějaký hodně veliký, hodně veliká rasa, vyběhl a doběhl do toho yoga centra až do té místnosti, kde cvičili. A já jsem vběhla za ním a bála jsem se, že mě tam vynadají. A setkala jsem se Seva Devi a ona naopak byla ráda, že tam ten pes je. A já, když jsem jí viděla, tak na mě velmi zapůsobila, jak je milá a jak je štíhlá. A chtěla jsem být jako ona a Seva Devi se tím pádem stala mojí první cvičitelkou v denním životě. A myslím si, že se to stalo tak, že ten můj pes věděl, že chci cvičit jogu, ale že to pořád odkládám, tak to nakonec vzal do svých rukou, tlapek a takhle se o to postaral. Tak děkuji.
0: Thank you.
1: Děkujeme.
0: So, there is a beautiful bhajan.
1: Je jeden krásný bhajan.
0: From Mahaprabhuji.
1: Od Mahaprabhujiho.
0: It's about two papagaya.
1: Je to o dvou papoušcích.
0: A dialogue between two papagayas.
1: Je to dialog mezi dvěma papoušky.
0: Good idea.
1: Je to dobrý nápad.
0: So I shall translate that bhajan.
1: Tak vám přeložím tento bhajan.
0: If I have a text, yeah.
1: Pokud bych měl text.
0: Thank you. Give me. So, this is a... This is a... Bhajan, a song.
1: Je to bhajan, píseň.
0: Which has a very spiritual meaning.
1: Který má velice duchovní význam.
0: According to Vedanta.
1: Podle Vedanty.
0: And this is indicated to ourselves.
1: A pojednává o nás.
0: So there are two papagayas.
1: Jsou to dva papoušci.
0: And her name is Mena.
1: Ona se jmenuje Mena.
0: And he is Sua.
1: A on je Sua.
0: So Sua means the papagaya.
1: A Sua znamená papoušek.
0: Mena is a female papagaya.
1: Mena je papoušice.
0: Parrot. In English we call the parrot.
1: V angličtině je to parrot.
0: And that's our prime letter is called Papučka.
1: I used to be before I married. Já jsem předtím, než jsem se vdala,
0: se
1: jmenovala Papoušková.
0: So this bhajan is indicated towards ourselves.
1: Čili to je bhajan, který se dotýká nás. Pojednává o nás.
0: And who is telling to whom?
1: A kdo to říká komu?
0: Now he is telling her.
1: On říká jí.
0: Shunori Mena, tu Hari Bhaj Lava Lut. Listen my Mena, listen my beloved one.
1: Poslouchej, má milovaná jméno.
0: Tu Hari Bhaj Lava Lut. You said harvest the joy of God's name, bhajan.
1: Měla bys sklízet radost z Božího jména.
0: Harvest the name of God, in that is the joy.
1: Sklízet Boží jméno, protože v tom je radost.
0: Sár nič jehi hai, jag kár bár sab jhoot. Essence is in that.
1: V tom je podstata.
0: Other all this purpose in this world is unreality.
1: Všechno ostatní v tomto životě je neskutečné.
0: For what you are struggling for material world?
1: To za co, o co usilujete v materiálním světě?
0: One day will go out of your hands.
1: Vám jednoho dne vypadne z rukou.
0: So just do what you can survive.
1: Dělejte to tak.
0: For your existence.
1: Přežili, abyste si vydělali na živobytí.
0: Sunori Mena, tu Hari Bhaj Lava Lut. Oh, my dear Mena, listen.
1: O, moje milovaná jméno, poslouchej.
0: Harvest or enjoy the harvesting God's name.
1: Užij si sklizeň Božího jména.
0: Dar, dar par phire bhatakti. You are flying from one branch to other branch.
1: Přelétáš z větve na větev.
0: Here and there you are.
1: Poletuješ sem a tam.
0: Wandering here and there. Dar dar par phiri bhatakti. Ghat vishaya phal khaye. And you are eating poisonous fruit in your heart, the desires.
1: A ve svém srdci jíš jedovaté plody, tužeb.
0: You think now these fruits are beautiful and nice.
1: Myslíš si, že to je krásné ovoce?
0: But same fruit one day will become very bitter, poisonous for you as a disappointment.
1: Ale to ovoce zhořkne a bude jedovaté, bude ovoce zklamání z něj.
0: Dar dar par phiri bhatakti ghat vishe phal khaye. You are eating those fruits of desires.
1: Jíš plody tužeb.
0: So vishaya means two.
1: Vishaya znamená, má dva významy.
0: Vish means poison.
1: Vish znamená jed.
0: And vishaya means desires.
1: A vishaya je také touha.
0: So you are eating the fruits of the passion.
1: Čili jíš plody vášně.
0: Hmm. एक पलक की क्या खबर है काल लेगा लूट. डू यू नो व्हाट विल कैन हैपन विद इन एनी मिनट सेकेंड.
1: Víš, co se ve vteřině může stát?
0: काल लेगा लूट. द डेथ विल स्टील एवरीथिंग फ्रॉम यू अवे.
1: Smrt ti všechno vezme, všechno ti ukradne.
0: Death will take everything away.
1: Smrt od tebe všechno odebere.
0: So at the time of the death, you cannot take all with what you have.
1: Až přijde čas smrti, tak si nebudeš moct vzít všechno.
0: No relation.
1: Žádný vztah.
0: And no material thing belongs.
1: A nic materiálního, co nám patří.
0: Death is cruel.
1: Smrt je krutá.
0: And for death, it doesn't matter how you die.
1: A smrti je jedno, jakým způsobem zemřete.
0: Main thing that you die.
1: Podstatné je, abyste zemřeli.
0: So, be aware before you are doing.
1: A tak než něco uděláte, buďte si vědomi.
0: Therefore, don't eat this ghat vishe phalkhai. Don't put these poisonous fruits

0: our desires in your heart. Ghata means the heart.
1: Následku, buďte si vědomi následku a proto nejeste to jedovaté ovoce. Neberte si je do srdce. Gata znamená srdce.
0: Phal khati phuli phire. You are eating these fruits.
1: Jíš tyto plody.
0: And you are full of your proudness, ego. You are moving.
1: A pohybuješ se s hrdostí, jsi plná ega.
0: It makes you I.
1: Připadáš si já.
0: One man told me.
1: Jeden člověk mi říkal.
0: Swamiji, this is the sofa.
1: Swamiji, toto je pohovka.
0: One day I was sitting and thinking, will I marry?
1: A jednoho dne jsem tak seděl a říkal jsem si, jestli pak se ožením.
0: And I was feeling lonely.
1: A připadal jsem si osamělý.
0: And then I got married.
1: A pak jsem se oženil.
0: And you know, Swamiji?
1: A víš, Swamiji?
0: I sat on the sofa.
1: Sedl jsem si na tu
0: pohovku. With hands like this.
1: Takhle jsem rozpřáhl.
0: Today I am the man husband.
1: A říkal jsem si tak, dneska je ze mě ženáč.
0: It was ego.
1: A to bylo ego.
0: And you know, Swamiji?
1: A víš, Swamiji?
0: After few years.
1: Za pár let.
0: I was sitting there like this.
1: Jsem na té pohovce seděl takto.
0: I divorced.
1: Rozvedl jsem se.
0: It's a true story.
1: To je taky pravdivý příběh.
0: But I don't want to tell the name.
1: Ale tentokrát neřeknu to jméno.
0: Maybe someone that was here could be.
1: Možná je ten člověk tady.
0: So, phal khati phuli phire. You are eating this fruits of desires.
1: Jíš plody tužeb.
0: And you are blown off with your proudness, ego.
1: A celá se nadýmáš pýchou.
0: This wish, this poison, these desires.
1: Toto, tento jed, tyto touhy.
0: Mrag jalvat samjan. This is like that water, what we call fata morgana.
1: So jako fata morgana.
0: In the English also? Miras. Like a in the in summer or in dry day, hot day, you see on the road also here, about 50 meters on the road is water.
1: Je taková fatamorgana, která je i tady třeba na silnici,
0: miras.
1: Když je horko a vidíte na 50 metrů před sebou, jako by tam byla louže na vozovce.
0: Often it happens in those countries where there's a desert and drought, there's no water.
1: A často se to děje v zemích, kde je poušť a sucho, kde není žádná voda.
0: And mrak is the deer.
1: Mrak je jelen.
0: And Trishna means two things.
1: A Trishna znamená dvojí.
0: Trishna means thirst.
1: Znamená to žízeň.
0: And Trishna means longing.
1: A Trishna také znamená tu touhu.
0: A burning desire.
1: Taková spalující, horoucí touha.
0: So that thirsty deer.
1: A tak ten žíznivý jelen.
0: Have so much longing to drink water.
1: Tolik touží napít se vody.
0: And he see this miras.
1: A vidí tu fatamorgánu.
0: And running and running.
1: Ten přelud a běží za ním, běží.
0: And you know that horizon.
1: A víte, jak je to s horizontem?
0: Horizon is that as near you come, that far it goes.
1: Čím se mu přiblížíte, tím on se vzdálí.
0: And he falls down.
1: A nakonec padne.
0: And dies.
1: A zemře.
0: Couldn't enjoy or get that water.
1: Nemohl se dostat k té vodě.
0: And this is when someone thinks that I will enjoy and fulfill my desires. Forget it.
1: A tak je to, když vy si myslíte, že jednoho dne se vaše touhy splní. Zapomeňte na to.
0: Phal khati phuli phire. Vis marg jalvat sam jaan. Suo kahe sun salary ji. The parrot said to her.
1: A papoušek říká té méně.
0: Listen, my dear one.
1: Poslouchej, moje milá.
0: Jerez

0: no jute. This juice is unreality.
1: Ta šťáva, to je neskutečnost.
0: Is not reality.
1: Není to skutečné.
0: For what you are flying, jumping, branch to branch.
1: To, za čím létáš z větve na větev.
0: What you want to enjoy.
1: To, co si chceš vychutnat.
0: This is not a reality.
1: To není skutečnost.
0: That one will kill you. That one will one day disappoint you.
1: To tě zabije. Jednoho dne ti to přinese zklamání.
0: Phir bhi sare in baag se, oh my dear one.
1: O moje milovaná.
0: On the day when we will separate from this garden.
1: Až budeme muset odletět z této zahrady.
0: This park.
1: Až budeme muset opustit tento park.
0: So this park means this life.
1: A tento park znamená tento život.
0: And separation means death.
1: A to oddělení, opuštění znamená smrt.
0: Phir bhi sare in baag se to milna ho ki na hoy. After that, oh my dear.
1: Potom, má milovaná.
0: We don't know if we will meet again or not.
1: Nevíme, jestli se znovu setkáme nebo ne.
0: Hum so hum hans kaho ji. Therefore, my dear, repeat this mantra.
1: Proto, má milovaná, opakuj tuto mantru.
0: Hum so hum. Hum kaho ji. Hum so, I am that and that I am.
1: Hum so, já jsem to, to jsem já.
0: I am atma, atma I am.
1: Já jsem atma, atma jsem já.
0: I am that pure consciousness, pure jsem atma.
1: To čisté vědomí, čisté atma.
0: I am not this body, mind, desires.
1: Nejsem toto tělo, mysl ani touhy.
0: Nor intellect.
1: Ani intelekt.
0: I am atma.
1: Jsem atma.
0: Hum so hum hans kaho ji. De duniya ne put and keep all this behind your back.
1: To všechno nech za sebou, za zády.
0: Because sooner or later you have to renounce and go.
1: Protože dříve nebo později se toho stejně musíš vzdát a jít.
0: Oh my dear one.
1: O moje milovaná.
0: Guru Charan Kamal Satsang Meji, at the presence of Gurudev and Satsang, this is Satsang you are. What we are doing? This is Satsang.
1: V přítomnosti Gurudevy a na Satsangu, a to je to, co probíhá teď, my všichni tady máme Satsang.
0: Guru Charan, in the presence or holy feet of the Gurudev,
1: u svatých nohou Gurudevy,
0: Kamala is lotus,
1: Kamala je lotus,
0: Satsang, so in his presence, the satsang.
1: V jeho přítomnosti na satsangu.
0: Amrit Briksha Phaljan is the immortal tree with the fruits of the nectar.
1: Je strom nesmrtelnosti a jeho má plody plné nektaru.
0: Know the fruits of the nectar in this tree.
1: Poznej plody nektaru na tomto stromě.
0: And that tree is this satsang.
1: A ten strom to je tento satsang.
0: This is a tree.
1: Toto je ten strom.
0: We are all enjoying on this tree.
1: My všichni se radujeme z tohoto stromu.
0: Sri Deep Hari jo kehte hai ji, Mahaprabhu ji said this.
1: Sri Mahaprabhu ji říká toto.
0: Vohi swarg bekund. That satsang is the heaven or Vaikunda.
1: Tento satsang je jako nebe nebo Vaikunda.
0: Vaikund is there, it is said, where God Vishnu is residing.
1: Vaikund se říká tomu místu, kde dlí Bůh Vishnu.
0: Svarga loka is known as a heaven.
1: A svarga loka to je nebe.
0: Both are in presence of the Gurudev.
1: A obojí je v přítomnosti Gurudevy.
0: Sunori mena tu hari bhaj lava loot. Listen my dear mena, enjoy the God's name.
1: Poslouchej, má milovaná jméno, raduj se z Božího jména.
0: Sár nic její je, jagkár bár sav jůd. That is the essence. World is unreality.
1: To je ta podstata. Svět je neskutečný.
0: Yes. She jumped from one branch to other branch.
1: A ona přeletěla, přeskočila z větve na větev.
0: And she looked to him.
1: A podívala se na něj.
0: And she answers now.
1: A teď odpovídá.
0: Ladies, listen carefully.
1: Dámy, pozorně poslouchejte.
0: Till the man puts all his emotion, you know, opens the ventil.
1: Než se muž vybouří ze všech emocí, musíte otevřít ty ventily.
0: Now he's saying something. She's saying something.
1: A teď ona k tomu něco říká.
0: Of course she agrees what he says.
1: Samozřejmě, že souhlasí s tím, co říkal on.
0: Good wife.
1: Dobrá manželka.
0: Mutual understanding.
1: Vzájemné porozumění.
0: We call in Hindi dosti.
1: V hinštině se tomu říká dosti.
0: Do means two.
1: Do znamená dva.
0: Sati means truthful.
1: A sati je pravdivý.
0: One self follows the path of truth.
1: Když člověk se řídí pravdivou cestou.
0: And also leads other one on the path of the truth.
1: A vede druhého ke stejné cestě.
0: That's called the best friendship.
1: To je to nejlepší přátelství.
0: Or a partnership.
1: Nebo partnerství.
0: Now she's saying.
1: A tak teď ona říká.
0: Sunore sua. Oh sua. Listen. My friend. My dear one, listen.
1: Oh, můj příteli, můj milovaný. Naslouchej, poslouchej.
0: Sunore sua tu ratle soham nám. Sunore suva tu ratle soham naam. Ga is, there's a mistake printed here. There's no ga.
1: Je tam chyba, je tam navíc slabika ga, která
0: correction,
1: tam
0: please.
1: Nepatří, tak prosím si to opravte, bhajane.
0: She said, listen my dear suva.
1: Čili poslouchej, můj milý suo.
0: Tum ratle soham naam. You should also repeat the name of Atma Soham.
1: I ty bys měl opakovat jméno Atma Soham.
0: I am Brahman.
1: Já jsem Brahman.
0: I am supreme.
1: Jsem svrchovaný.
0: I am that Atma.
1: Jsem to Atma.
0: Immortal.
1: Které je nesmrtelné.
0: Everlasting.
1: Věčné.
0: Sunore suva ratle soham nam. Listen, my dear. Repeat name mantra soham.
1: Poslouchej, můj milý, opakuj mantru soham.
0: You know, my dear, she said.
1: A ona říkala, víš, můj milý?
0: Jiva tere ghar ki pyare lagat nahi kashu dam. Your tongue is your own tongue.
1: Je to tvůj vlastní jazyk?
0: Your tongue belongs to you, your property.
1: Tvůj jazyk patří tobě, je to tvé vlastnictví.
0: You don't have to pay anything.
1: A nemusíš no money. Za něj nic platit.
0: Therefore, repeat name of God.
1: A proto opakuj Boží jméno.
0: It means when we repeat name of the God, doesn't cost us anything.
1: To znamená, že když opakujeme jméno Boží, tak nás to nic nestojí.
0: When you repeat your mantra, you don't have to pay money to someone or no tax.
1: Když opakujete mantru, nemusíte platit žádné daně, nemusíte za ní nikomu
0: dávat. This is universal. God gave free.
1: Bůh to dává zadarmo všem.
0: Love.
1: Lásku.
0: Contentment.
1: Spokojenost.
0: Happiness.
1: Štěstí.
0: All is God's creation.
1: Všechno to je Boží stvoření.
0: He gave free.
1: A dává to zadarmo.
0: So, if you prayer and repeat name of the God, it doesn't cost you money.
1: A tak když se budete modlit a opakovat Boží jméno, tak vás to nebude nic stát.
0: You don't pay the tax.
1: Neplatíte z toho žádné daně.
0: Opposite.
1: Naopak.
0: You get more something.
1: Ještě něco dostanete. Dostanete víc.
0: Sunore suva tum ratle soham nam. Jiva tere ghar ki pyare, my dear. lage nahi kashu dam, nothing will cost.
1: Můj milý, nic tě to nebude stát.
0: Otherwise, my dear.
1: Protože jinak, můj milý.
0: You know, my dear, you were telling me.
1: Víš, co jsi mi říkal, můj milý?
0: But you should also know.
1: I ty bys z toho měl být vědom.
0: Mát milí khajavsi, karsi kam tamam. The cat of the death.
1: Kočka smrti.
0: Will eat you.
1: Yes. Sní.
0: Karsi kam tamam. It will finish to kill you.
1: Zabije tě.
0: Pinjar tode palak me. She will tear your case of the body within no time.
1: Roztrhá to vězení těla během v okamžení.
0: Your body will be teared out.
1: Roztrhá ti tělo.
0: Pinjar tode palak me aur mukh me chabe cham and in her mouth she will chew your skin.
1: A v tlamě bude žvíkat s tvou kůži.
0: Who?
1: Kdo?
0: The cat.
1: Ta kočka.
0: What is a cat?
1: A co to je za kočku?
0: The death.
1: Smrt.
0: Therefore, oh my dear one, don't waste the time.
1: Proto, můj milovaný, nestrácej čas.
0: Repeat your mantra.
1: Opakuj svou mantru.
0: Now.
1: Teď.
0: Answer.
1: Odpověď.
0: Manushua. So this mind is the parrot.
1: Čili tato mysl je papoušek.
0: Manushua. Tan pinjara. And body is that case in which this soul is closed.
1: A tělo je jako klec, ve které je duše uzavřena.
0: Manushua tan pinjara ji. Atam soham nám. He is again written ga, I don't know why.
1: A znovu je tam chybně ga.
0: There's correction.
1: Čili si to opravte.
0: Man shuva tan pinjara ji, atam soham nám. Mind is the suva, the parrot.
1: Mysl je papoušek, suva.
0: Body is this case in which parrot is caught.
1: Tělo je jako ta klec, ve které drží papouška.
0: And atma in this is the soham name. Name mantra soham.
1: Atma je to ta mantra soham.
0: Meher kare guru dev ji to jad pave visram. Meher. The meher is a Urdu word.
1: Meher je slovo z určtiny.
0: Meher means daya.
1: A znamená daya.
0: Meher means kripa.
1: Meher znamená kripa.
0: Meher means mercy.
1: Znamená to milost.
0: Meher kare guru dev ji to pave visram. If guru kripa is there, then this parrot will have a peace,
1: a
0: rest.
1: Díky milosti guru deva tento papoušek dojde klidu, pokoje.
0: Meher kare guru dev ji. Hari bhajle avsar milio ji. Hari bhajle avsar milio re. Now repeat the name of the God. You got the chance, the time as a human being.
1: Teď opakuj Boží jméno, protože teď máš tu příležitost jako člověk. Jako
0: don't miss.
1: Nenech si ujít.
0: Don't waste time.
1: Nestrácej čas.
0: So, Hari bhajle avsar milyare oot subha arushyam. Get up early morning.
1: Staň
0: meditate
1: ráno.
0: And make mantra.
1: Medituj,
0: also evening remember God and make your mantra and meditate.
1: A stejně tak večer pamatuj na Boha, opakuj mantru a medituj.
0: Jagat bagicha sukh sire yeh sab jano nikam. This garden of the world.
1: Tato zahrada světa.
0: one day will dry out.
1: Jednoho dne uschne.
0: Everything will be destroyed.
1: Všechno bude zničeno.
0: You will have not this any fruits what you want to eat.
1: Nebudou žádné plody, které byste mohli jíst.
0: That means this body will cease.
1: To znamená, že toto tělo odejde.
0: It will be nothing there.
1: A nebude tam nic.
0: And you will sit there.
1: A vy tam budete sedět.
0: Without anything.
1: Bez ničeho.
0: So take time.
1: Čili
0: utilize the time.
1: Využijte tento čas.
0: You got the chance.
1: Máte příležitost.
0: Sri Deep kahe sat man jo, Mahaprabhu ji said, take it as a truth.
1: Mahaprabhu ji říkal, vem to jako, ber to jako pravdu.
0: Sant saran sukh dham, at the presence of a saint,
1: v přítomnosti světce,
0: is the shelter of great happiness.
1: Je útočiště, zdroj velikého štěstí.
0: That is the place of happiness.
1: Je to místo štěstí.
0: Ved sant upadesh batave varanat laksh tamam. And this is the teaching of the Vedas.
1: A toto je učení Véd.
0: All the saints.
1: Všech světců.
0: Upanishada.
1: Upanishad.
0: And all others.
1: A všech ostatních.
0: This is the bhajan from Mahaprabhuji.
1: Toto je Mahaprabhujiho bhajan.
0: Symbolically, dialogue between atma and mind.
1: Symbolický dialog mezi atma a myslí.
0: And desires and the world.
1: A mezi tužbami a světem.
0: Maya and Brahma.
1: Maya.
0: Between Maya and Brahma.
1: Mezi Mayou a Brahmem.
0: Beautiful bhajan.
1: Krásný bhajan.
0: All the best.
1: Všechno nejlepší.
0: Deep Nayan Bhagwan ki jay. They are beautiful bhajans.
1: Jsou to krásné bhajan.
0: Sunori sajani. Beautiful bhajan.
1: Krásný bhajan.
0: So, Deep Narayan Bhagwan ki
1: jai.
0: Dev Purisha Mahadev ki. Dharam Samrat Satguru Swami Madhvananji Bhagwan ki. Satya Sanatan Dharma ki jai.

0: दीप नारायण भगवान
1: जय।
0: गुड इवनिंग एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम ओम श्री अलकपुरी जी सिद्धपीठ परंपरा। ऑल डियर वंस, ब्रदर्स सिस्टर्स राउंड द वर्ल्ड, ब्लेसिंग इज कमिंग टू यू फ्रॉम अलकपुरी जी सिद्धपीठ परंपरा, श्री महाप्रभु दीप सत्संग फाउंडेशन।
2: Milí přátelé, bratře a sestry, požehnání Šrí Alakpurijiho Siddhapít. Dnes večer k vám přichází z Mahaprabhujiho ašramu, z Mahaprabhujiho nadace ve Střílkách.
0: Welcome.
2: Vítejte.
0: Today is beautiful two bhajans.
2: Dnes jsme zpívali dva krásné bhajany.
0: And this is personally wrought by Bhagavan Sri Deep Narayan Mahaprabhuji.
2: A osobně je napsal Bhagavan Sri Deep Narayan Mahaprabhuji.
0: What Mahaprabhuji spoke.
2: To, co říkal Mahaprabhuji.
0: We cannot give wrong commentary.
2: To nelze nějak chybně komentovat.
0: Holy Guruji said in his last lecture,
2: Holy Guruji na své poslední přednášce řekl,
0: the bhajans what we are singing,
2: že ty bhajany, které zpíváme,
0: from Mahaprabhuji,
2: od Mahaprabhujiho,
0: these are the words of the Vedas.
2: Jsou slova Véd.
0: Mahaprabhuji's words is the truth, the reality.
2: Mahaprabhujiho slova jsou skutečností, pravdou.
0: That is for us the Guru Vakya.
2: A jsou pro nás Guru Vakya.
0: Mahaprabhuji's life, he lived very simple.
2: Mahaprabhuji žil velmi prostě.
0: That time it was not so much civilized or what we call technologies.
2: A tehdy ta civilizace technologicky nebyla tak vyspělá jako dnes.
0: But we have now.
2: To, co máme teď.
0: It was not that time.
2: To tehdy neměli.
0: Before 20 years.
2: Před 20 lety.
0: Here in this country.
2: Tady v této zemi.
0: Or in Austria.
2: A nebo v Rakousku.
0: There was only rare telephones.
2: Bylo jenom pár telefonů.
0: And the telephones were connected with the cables.
2: A byly to ty telefony, které byly napojené drátem.
0: When I came to Austria.
2: Kabelem, když jsem přijel do Rakouska.
0: So from 1970, 72, 73, 75, 80, 85, etc.
2: V roce 1970, 71, 72, v 80. letech a tak dál.
0: When I had to call to India.
2: A chtěl jsem zavolat do Indie.
0: There was not possible to call directly.
2: Tak to nebylo možné volat přímo.
0: So we were going through the exchange.
2: A tak jsme museli na ústřednu.
0: And they were connecting to London.
2: A oni nás napojili na Londýn.
0: And the London will they tell when they can connect.
2: A v Londýně nám řekli, kdy nás spojí.
0: And it was the cables under the ocean.
2: A šlo to přes kabely pod oceánem.
0: From England to India.
2: Z Anglie do Indie.
0: So in different countries.
2: Přes různé země.
0: And so had to go cable to cable.
2: A bylo potřeba to spojení, aby to šlo kabel přes kabel a dál.
0: And after 2 hours they phoned back.
2: A za 2 hodiny nám volali zpátky.
0: Your call will be tried day after tomorrow, 11 o'clock. Please be there.
2: Čili zkusíme to spojení pozítří v 11 hodin. Buďte prosím u telefonu.
0: So exactly 11 o'clock.
2: A přesně v 11 hodin.
0: It was ringing.
2: Telefon zvonil.
0: Said, please be online, we are connecting your call.
2: A z té Anglie říkali, prosím, buďte na lince, my vás spojujeme.
0: So it went to the Mumbai or Delhi.
2: A spojili nás napřed s Bombají nebo s Delhi.
0: And they connected to Jaipur.
2: A přesto do Jaipuru.
0: And in Jaipur they said, sorry, the line is out of order.
2: A v Jaipuru nám řekli, promiňte, ale linka je mimo provoz.
0: So they said, the line to your telephone is out of order.
2: Čili linka k tomu vašemu telefonu nefunguje.
0: Okay.
2: Dobře.
0: So please can you try again?
2: A můžete to prosím zkusit znovu?
0: So that's please then register again once more.
2: Tak prosím si zase zavolejte. Nahlašte se.
0: So that time.
2: Čili v těchto dobách.
0: And Mahaprabhuji was before that.
2: To bylo tak a Mahaprabhuji žil ještě předtím.
0: Holy Guru comes 1940.
2: Holy Guruji přišel
0: Mahaprabhuji.
2: K Mahaprabhujimu v roce 1940.

0: It's not so far.
1: A není to tak dávno.
0: 63 Mahaprabhuji left.
1: V roce 1963 Mahaprabhuji odešel.

0: A teď?
1: One telephone, two telephone.
0: Dva telefony.
1: So technology.
0: Čili to je technologie.
1: That time they had less these things.
0: Tehdy měli méně takovýchto věcí.
1: But they were happy.
0: Ale byli šťastní.
1: And now we have everything.
0: A dneska máme všechno.
1: But we are not happy.
0: Ale šťastní nejsme.
1: So day by day.
0: Den po dní.
1: As much as technology is developing.
0: Čím více rozvíjí technologie.
1: It's more complication.
0: Tak to znamená víc komplikací.
1: And less comfort.
0: A míň pohodlí.
1: And we became more and more dependent.
0: A stáváme se čím dál tím závislejší.
1: So that time.
0: Takže tehdy.
1: From here to go to the Koryčany.
0: Když jste odsud měli dojet do Koryčan.
1: And shopping.
0: Abyste nakoupili.
1: And coming back.
0: A vrátili se zpátky.
1: Walking.
0: Tak jste šli pěšky.
1: They were walking to Koryčany, shopping and coming here back.
0: Lidi chodili pěšky ze Střílek do Koryčan, nakoupili si a vrátili se naspátek.
1: And now at the end of the Střílky street, we go by car.
0: A dnes, když se potřebujeme dostat na druhý konec Střílek, tak jedeme autem.
1: So this is different.
0: Takový je rozdíl.
1: So that time, simple life.
0: Tehdy byl život jednoduchý.
1: Simple life and higher thinking.
0: Jednoduchý prostý život a vysoké smýšlení.
1: And people had time evening to go satsangs.
0: A lidé měli večer čas, aby šli na satsang.
1: There was no night business.
0: Nebyl žádný noční podnik.
1: And now we have 24 hours business.
0: A dneska ty podniky jedou 24 hodin.
1: Many factories, many companies, they are working 24 hours.
0: Mnoho továren a společností pracuje 24 hodin denně.
1: They have three different hours.
0: Pracují na tři různé směny.
1: So people are going and working and coming.
0: Čili lidé jdou do práce a vrací se různě.
1: Anyhow, Bhagavan Sri Deepnan Mahaprabhuji, Devpuriji, Alakpuriji, Holy Gurujis.
0: A tak Bhagavan Sri Deepnan Mahaprabhuji, Devpuriji, Alakpuriji a Holy Guruji.
1: It's very hard to understand them.
0: Těm je velmi těžké porozumět.
1: But they are with us.
0: Ale jsou s námi.
1: I can tell you.
0: Můžu vám říct.
1: With my heart.
0: Ze svého srdce.
1: And my knowledge.
0: A podle svého poznání.
1: They were Bhagavan.
0: Že to byl Bhagavan.
1: We did not understand.
0: A my jsme to nepochopili.
1: We don't understand Gurudev.
0: Nechápeme, co je Gurudev.
1: When Gurudev is gone.
0: Když Gurudev odejde.
1: Then we said, oh God.
0: Tak si říkáme, oh Bože.
1: I could have gained more something.
0: Mohl jsem získat víc.
1: And rare are they.
0: A vzácní jsou ti.
1: Who can get 100% benefit.
0: Kdo z toho opravdu můžou mít 100% užitek.
1: So can imagine there was a day.
0: Dokážete si představit, že byl den.
1: Devpuriji was walking.
0: Kdy Devpuriji se procházel v ášramu v Kailášu.
1: Can imagine the Mahaprabhuji was walking around Khatu ashram and Khatu hills.
0: Dokážete si představit, že Mahaprabhuji chodil těmi kopcemi kolem Khatu a po Khatu?
1: And can we imagine how Holy Guruji was serving Mahaprabhuji?
0: A dokážete si představit, jak Holy Guruji sloužil Mahaprabhuji mu?
1: And Holy Guruji had to bring something for evening for the fire because there was no heaters, nothing.
0: A Holy Guruji musel přinést něco na oheň, aby mohli rozdělat večer oheň, protože tam nebylo žádné topení.
1: But Mahaprabhuji said, don't cut any trees, don't break any branch of the trees.
0: A Mahaprabhuji mu řekl, ale nesmíš pokázat žádný strom ani ulomit žádnou větev.
1: Go and search the dungs of the camels.
0: Běž a hledej trus velbloudů.
1: That time was many camels. People were using the camels for transport.
0: Tehdy tam bylo hodně velbloudů, protože lidé je používali jako dopravní prostředek.
1: So can you imagine?
0: Takže dokážete si to představit?
1: Taking one basket.
0: Že vzal koš.
1: And going tree to tree.
0: A šel strom od stromu.
1: Because camel is making under the tree, he's eating and making.
0: Protože ty velbloudi z toho stromu jedli a rovnou tam pouštěli ten trus pod ním.
1: And master is collect carrying

0: for the master.
1: Mistr toto sbírá pro mistra.
0: So bhakta and God sometimes is one.
1: Bhakta a Bůh jsou někdy to samé.
0: But they just play one game.
1: A jenom spolu hrají takovou hru.
0: One as a master and one as a disciple.
1: Jeden jako mistr a druhý jako žák.
0: So that who understand?
1: A kdo to chápe?
0: Then from every word they take nectar.
1: Tak z každého slova může brát nektar.
0: But when one lost the bhakti.
1: Ale když člověk ztratí bhakti.
0: Then every word is like a poison.
1: Tak je každé slovo jako jed.
0: This is this.
1: Tak to je.
0: So there is one beautiful bhajan Mahaprabhu is writing.
1: A tak je jeden krásný bhajan, který napsal Mahaprabhu.
0: Mana sab khoyo re kusangiyon ke sang. Oh my mind, you lost everything.
1: O moje mysli, ztratila si všechno.
0: With a negative company.
1: V negativní společnosti.
0: Like a satsang, kusang.
1: Tak jako je satsang, tak je taky kusang.
0: So, mana sab khoyo re kusangiyon ke sang. Kusanga is the who are going and doing many not good things.
1: Kusang je taková společnost, kde se nedělají dobré věci.
0: Lak čorasi me phire batak to janam janam lag roi. You must know, after this life, in next life, you will wander one life to other life, 24 hours, or 8.4 million different lives.
1: Měla bys vědět, že až skončí tento život, tak v dalších životech budeš obíhat tím kruhem 8 milionů 400 tisíc zrození.
0: Lak čorasi. Lak means 100,000.
1: Lak znamená 100 tisíc.
0: So 84 times 100 is 8.4 million.
1: A je to 84krát 100 tisíc.
0: Lak čorasi phire bhatak to.
1: Čili toto kolo znovu zrození.
0: Oh my mind.
1: O moje mysli.
0: If you lose this human life,
1: pokud ztratíš tento lidský život,
0: you will just wander here and there like a deer and lost animal.
1: Tak budeš pobíhat sem a tam jako ztracená srna.
0: Janam janam lag roi. In every life you will cry.
1: V každém životě budeš plakat.
0: You will cry, you will know.
1: Budeš plakat, protože budeš vědět.
0: That you didn't went to the Guru Vakya and Satsang.
1: Že jsi nechodila na satsang a neposlouchala Guru Vakya.
0: So my dear.
1: Takže moji milí.
0: We don't know.
1: Nevíme.
0: Where we will come.
1: Kam se dostaneme.
0: So prepare thyself.
1: Čili připravte se.
0: Make sure.
1: Ujistěte se.
0: That you come to liberation.
1: Abyste došli osvobození.
0: Or you come again as a human to continue thy sadhana, your practice.
1: A nebo abyste se aspoň narodili znovu jako člověk a mohli pokračovat ve svém cvičení.
0: Jealous, doubt.
1: Žárlivost, pochyby.
0: Hate.
1: Nenávist.
0: Neglecting.
1: Zanedbávání.
0: Proudness, ego.
1: Pýcha, ego.
0: These are the enemy.
1: To jsou nepřátelé.
0: So humbleness is something.
1: Pokora to je něco.
0: Hari bhajan ka hira light, meri light. That is called modern technology still.
1: To je ta moderní technologie.
0: Hari bhajan ka hira bina jo paap bij mat bojo. Hari bhajan. Hari is God.
1: Hare je Bůh.
0: And bhajan means the bhakti.
1: A bhajan znamená bhakti.
0: To God.
1: Bhakti k Bohu.
0: Name of the God.
1: K Božímu jménu.
0: Your mantra.
1: Vaše mantra.
0: Hari bhajan. Ka hira bojo. Hira means diamond.
1: Hira znamená diamant.
0: Please plant the diamonds.
1: Čili zasaďte diamant.
0: पाप बीज मत बोजो, प्लीज डोंट प्लांट द सीड्स ऑफ द सिन,
1: a nesázejte semínka hříchů.
0: Because the seeds of the sin will grow as a sin.
1: Protože z těch semínek hříchu vyrostou hříchy.
0: And name of the God, it will grow things like gods.
1: A z Božího jména vyrostou božské věci.
0: Diamond means purity.
1: Diamant znamená čistotu.
0: Clarity.
1: Jasnost.
0: Valuable.
1: Něco cenného.
0: Etc.
1: A tak dál.
0: सत सुमरन कर सुकृत सौदा इधर उधर क्या जोवे सत सुमरन सुमरन यू नो व्हाट इज ए सुमरन
1: víte co to je sumaran

0: So, this is the Hari Bhajan ka heera bolyo, paap bij mat bona, sat sumaran ka sukrit swada. So, sat sumaran, the truth.
1: Chili pravda.
0: Remain all the times on the truth.
1: Zůstaňte stále v pravdě.
0: Sukrit swada. So, exchange good things.
1: Čili vyměňujte si to dobré.
0: Exchange the quality.
1: Vyměňujte si kvalitu.
0: Quality of God's name.
1: Kvalitu Božího jména.
0: That's it. Speak good things.
1: Mluvte dobré věci.
0: Páp bíž mat bono. Idar udar kya jove. Oh my friend, oh my mind, oh my dear one.
1: O můj příteli, moje mysli, moje milá.
0: What are you looking here and there?
1: Proč se díváš sem a tam?
0: Concentrate on the satsang.
1: Soustřed se na satsang.
0: That satsang.
1: Na ten satsang.
0: Concentrate.
1: Na ten se soustřed.
0: So either other means no interest of this, no interest of that.
1: Znamená to, aby tě nezajímalo tohleto a tamhleto.
0: Je sansár svapn ký mája. This world is a illusion of like a dream.
1: Tento svět je taková iluze jako sen.
0: We don't know if we are really living.
1: Nevíme, jestli opravdu žijeme.
0: Maybe we are dreaming.
1: Možná se nám to jenom zdá.
0: We are sitting all in the dream here.
1: Možná tady všichni sedíme jenom ve snu.
0: And we will open eyes somewhere else.
1: A otevřeme oči někde úplně jinde.
0: This is gone.
1: A tohle bude pryč.
0: What was before one minute?
1: To, co bylo před minutou.
0: Half second.
1: Před půl vteřinou.
0: It's gone.
1: Je pryč.
0: It is like a dream.
1: Je to jako sen.
0: That's right. It's like a dream.
1: Je to tak. Je to jako sen.
0: So what is gone is a dream.
1: To, co je pryč, je sen.
0: Don't cry for the dreams.
1: A pro sny neplačte.
0: It is gone.
1: Je to pryč.
0: It was good or bad.
1: Ať to bylo dobré nebo špatné.
0: But the karma will come back.
1: Ale karma z toho
0: that
1: se vrátí.
0: That will come to you back.
1: Karma se k vám vrátí.
0: So, ye sansár svapn ký mája, dekh bhul man mohe. This samsara is a illusion of the dream.
1: Tato samsára je snová iluze.
0: Dekh bhul, you will see this and you will forget it.
1: To uvidíš to a zapomeneš na to.
0: And when you will see the samsara,
1: a až uvidíš samsáru,
0: and when you will see the temptation of the samsara,
1: a až uvidíš pokušení samsáry,
0: other things you will forget.
1: Tak zapomeneš na to ostatní.
0: Yes. You forget your namala, you forget your kriya.
1: Zapomenete na málo,
0: you forget your prayer.
1: Na kriju, na
0: you forget to come to the prayer, satsang.
1: Zapomenete chodit na satsangy.
0: You don't forget everything.
1: Zapomenete na všechno.
0: And you went to the temptation, sensual joy.
1: A ponoříte se do těch lákadel, sensuálních, smyslových radostí.
0: This

0: attachment of the desires.
1: Je to připoutanost k našim tužbám.
0: It's pulling you.
1: A ta vás přitahuje.
0: Yes. The one desire is walking in front of you.
1: Je jedno přání před vámi prochází.
0: And second, that one is pulling you.
1: A to vás.
0: And you get up and also go behind.
1: Táhne za sebou, a takže vy vstanete a jdete za ním.
0: Dog.
1: Jako pes.
0: Deer.
1: Srna.
0: Animals.
1: Zvířata.
0: Humans.
1: Lidé.
0: Yes, this desire is so strong.
1: Ty touhy jsou tak silné.
0: Ano. And everything is in your mind.
1: A všechno je přitom ve vaší mysli.
0: How big you are, how strong is your body.
1: Jak silné máte tělo, jak jste velcí.
0: But this small brain.
1: A ten malý mozek.
0: Pulling you everywhere.
1: Vás všude tahá.
0: A big snake, python. A little mouth like this.
1: Je to veliký had, má malou úst.
0: He's pulling you everywhere.
1: A přesto s vámi smíchá.
0: This is the desire, this or side or that side.
1: A jdete podle těch přání na jednu stranu a na druhou.
0: Je sansár svapn ki maja dek bhul man mohe. So this will bring your attention to other direction.
1: Čili to vás odvede vaši pozornost jiným směrem.
0: Jag jara ab palak ungharo. Dharo dhyan kai sove. Bhor bhayo kai sove. That's right. This is Gajananji's writing, so sometimes it's different to read.
1: To psal Gajananji, takže občas je těžké to přečíst.
0: So therefore it is a jag jara. Wake up a little bit.
1: Trošku se probuď, prober.
0: Wake up.
1: Prober se.
0: You are sleeping in this ignorance.
1: Spíš v nevědomosti.
0: Just open little your eyes.
1: A jenom trochu pootevři oči.
0: You will see what a dangers there.
1: Uvidíš to nebezpečí.
0: You open eyes and you see lion is standing in front of you.
1: Otevřeš oči a uvidíš lva, který před tebou stojí.
0: Or a cobra.
1: Nebo kobru.
0: And if you would not sleep in ignorance.
1: A kdybys nespal v nevědomosti.
0: Before you could have escape.
1: Mohl bys utéct včas.
0: Sada. So, sada. Jag jara ab palak ugharo. Bhor bhayo kya sove. Now has come the dawn.
1: Teď přišlo svítání.
0: Why you are sleeping now?
1: Proč teď spíš?
0: So wake up, get up in the morning before sunrise.
1: Probuď se a vstáň ještě před východem slunce.
0: Those who sleep late till the sunrise.
1: Ti, kteří dlouho spí a zaspí východ slunce.
0: Loses the best spiritual karmas from past life.
1: Tak ztrácí ty nejlepší karmy, duchovní karmy z minulých životů.
0: So try to sleep earlier.
1: Čili snažte se chodit spát dřív.
0: So that you can wake up.
1: Tak abyste mohli dřív
0: vstát. At least before sunrise.
1: Aspoň před východem slunce.
0: No yeah, summer is good. Winter is good. No,
1: v zimě to je dobré.
0: This doesn't valid for summer, okay?
1: A pro léto to neplatí.
0: 9:30 sunset.
1: V 9:30 zapadá slunce.
0: And 3:30 sunrise.
1: A v 4:30 vychází.
0: No please, Mahaprabhuji.
1: Tak prosím, Mahaprabhuji.
0: Little mercy.
1: Měj trošku slitování.
0: So make this law for the winter.
1: Čili zaveďme si tento zákon jenom na zimu.
0: Jag jara ab palak ugharo, bhor bhayo kya sove. Now is the dawn. What are you? Why you are sleeping?
1: Čili teď vychází slunce. Proč spíš?
0: Vishes ras mrg trishna pani. Vishes ras mrg trishna pani. Vishes means desire.
1: Vishes znamená touha, přání.
0: Desires.
1: Přání.
0: Temptation.
1: Pokušení.
0: That's called Vishaya.
1: Tomu se říká

0: vše.
1: Rush means the juice.
0: Rush je šťáva.
1: Juice means enjoy.
0: A také jako potěšení.
1: The enjoying of that senses.
0: Jsou to smyslová potěšení.
1: That what you want to enjoy.
0: To, co si chcete vychutnat, užít.
1: You want to enjoy running in the forest.
0: Pokud si chcete užít běhání po lese.
1: For some people it also this enjoy.
0: Někdo si to užívá.
1: Climbing mountains.
0: Někdo rád leze po horách.
1: Swimming.
0: Někdo rád plave.
1: Eatings.
0: Někdo rád jí.
1: Sleepings.
0: Někdo rád spí.
1: Etc.
0: A tak dál.
1: Vishe ras mrag trishna pani. Mrag is the deer.
0: Mrak je srnka.
1: Trishna.
0: A trishna.
1: Trishna have many meanings.
0: Trishna má spoustu významů.
1: Trishna means desire.
0: Znamená to taky touha.
1: Burning desire.
0: Taková palčivá tužba.
1: Everything is wrong.
0: Všechno je špatně.
1: All is stupid.
0: Všichni jsou hloupí.
1: My enjoy what I will do now is the best.
0: A to, co já chci udělat teď, to je to nejlepší.
1: I want to find out.
0: Já na to chci přijít.
1: Even you will fly far distance.
0: I kdybych musel odletět, Bůh ví kam.
1: So this is a Trishna.
0: To je ta Trishna.
1: And Trishna means also thirst.
0: Trishna také znamená žízeň.
1: And thirst means that desire.
0: A žízeň je vlastně ta touha.
1: And hunger is also that desire.
0: I hlad je určitá touha.
1: So in the desert.
0: Takže na poušti.
1: In Saharas.
0: Třeba na Sahaře.
1: When you go to the Middle East.
0: Když jdete na střední východ,
1: then you see far on the sand like a beautiful blue lake.
0: Tak v dálce vidíte mezi tím pískem nádherné modré jezero.
1: And for these deer there is nothing to drink.
0: A ty srny tam nemají co pít.
1: And they see this water. Fatamorgana.
0: A najednou uvidí tu vodu, uvidí tu Fata Morgánu.
1: And the deer are running to drink water.
0: A tak běží za tou vodou, aby se napili.
1: Running and running.
0: Běží a běží.
1: And you know that Trishna?
0: A víte, co to je, ta Trishna?
1: As close you want to come, that far it goes.
0: Čím víc se jí chcete přiblížit, tím ona se vzdaluje.
1: As you desire to enjoy.
0: A když si to chcete vychutnat a užít,
1: that far it goes.
0: Tak o to je to dál.
1: So it is not that joy which you want to enjoy.
0: Takže to nepřináší tu radost, kterou jste si chtěli užít.
1: What you want to enjoy is less enjoy, but is less joy, but more enjoy.
0: Čili pak si ani nevychutnáte to, co jste si chtěli vychutnat. Máte to ve své mysli.
1: But it is no joy.
0: Představujete si, že to bude úžasné, ale není v tom
1: so deer is running.
0: A tak ten jelen nebo srna běží.
1: It falls down and dies.
0: A nakonec vyčerpáním padne a zemře.
1: This is, that's why so in poetry often will mention the deers.
0: A často v poezii se píše o srncích nebo srnách.
1: Sometimes when a lot of snow.
0: Někdy, když je hodně sněhu.
1: Lot of snow.
0: Spousty sněhu.
1: And deers are running.
0: Tak ty jeleni běží.
1: Jumping in the snow.
0: A skáčou ve sněhu.
1: Nowhere nothing to eat.
0: A nemají nikde nic k jídlu.
1: And they injure their foot.
0: A zraňují like, si nohy.
1: You see the blood on the snow.
0: A na tom bílém sněhu pak vidíte krev.
1: Because they are injured by that.
0: Protože se zraní tím sněhem.
1: So like this, humans are also running and running for some desires.
0: A stejné je to s lidmi, také běží, protože mají nějaké přání, nějakou touhu.
1: For the money too.
0: Chtějí třeba peníze.
1: Running, running, running. I want to be like the richest person of the world.
0: A chtějí vydělávat, aby byli ti nejbohatší na zemi.
1: So he or she will die in this desire.
0: A takový člověk zemře se stejnou touhou.
1: Vishe ras mrag trishna pani pyaas kabhu nahi jai. In this desire of the thirst,
0: v této touze, v té žízni,
1: your thirst is a pyaas.
0: Je ta žízeň pyaas.
1: Pyaas means thirsty.
0: Pyaas znamená žízeň nebo žíznivý.
1: Pyaas kabu nahi jahe. Your thirst will never be quenched.
0: Ale tu žízeň nic neuhasí.
1: You will be thirsty and thirsty.
0: Budeš stále žíznivý.
1: So whatever you think that you enjoy.
0: Ať si o čemkoliv myslíte, že si to užijete.
1: Next day is again same.
0: Tak příští den to bude stejné.
1: So no fulfillment.
0: Není to naplňující.
1: This is called the Maya, the Samsara.
0: A tomu se říká Maya Samsari.
1: So se samanje man mai bavra. Think over.
0: Přemýšlej.
1: Understand.
0: Cháp, pochop to.
1: Oh mind.
0: Oh mysli.
1: Don't be confused.
0: Nebuď zmatená. Hmm?
1: Satguru saran sidhave. Best that you should go to the shelter. Take a shelter to the Sadguru.
0: Měla by se uchýlit pod ochranu Satagurua.
1: Is jag mein durlabh hai satsang. In this world is a rare satsang.
0: Na tomto světě je vzácný satsang.
1: And now in this Kaliyuga.
0: A teď v této Kaliyuze.
1: Can you tell me how many satsangs in the Czech Republic?
0: Dokážete mi říct, kolik je satsangů v České republice?
1: I think there's one place.
0: Myslím, že je jedno místo.
1: In Mahaprabhu Deep Satsang Foundation.
0: V té Mahaprabhu Čeho nadaci.
1: In whole Czech and Slovak.
0: V celém Česku i Slovensku.
1: There is not such a satsangs.
0: Nejsou takovéhle satsangy.
1: You are lucky.
0: Máte štěstí.
1: You are that Paramhansa.
0: Jste ta Paramhansa.
1: You flow. And you come to the Mansarovar.
0: Doletěli jste až k jezeru
1: Mansarovar. You landed here in Mansarovar.
0: A tady na jezeře Mansarovar
1: jste přistáli. And you are swallowing the pearls of the wisdom.
0: A polikáte perly moudrosti.
1: That's it.
0: Tak to je.
1: Is there so many satsangs here?
0: Je tady víc takových satsangů?
1: Maybe a little bit somewhere.
0: Možná někde trochu.
1: But not that original satsang.
0: Ale není to ten původní satsang.
1: May you like or you don't like.
0: Ať se vám to líbí nebo ne.
1: But I can tell you the first hand.
0: A můžu vám to říct z první ruky.
1: First hand that from Mahaprabhuji to Guruji to us.
0: Z první ruky od Mahaprabhujiho ke Gurujimu a k nám.
1: And therefore, asanas pranayama is very, very good.
0: A proto asány a pranayama to je velmi, velmi dobré.
1: You should teach.
0: Měli byste to vyučovat.
1: But if you want to save someone,
0: ale pokud chcete někoho zachránit,
1: lead someone,
0: někoho vést,
1: to the cosmic self,
0: ke kosmickému já,
1: you can do.
0: Tak a dokážete to, můžete
1: you
0: to.
1: Have right now.
0: Teď k tomu máte oprávnění.
1: I give you diploma.
0: Dávám vám k tomu diplom.
1: To make satsangs.
0: Abyste dělali satsangy.
1: But real satsangs.
0: Ale skutečné satsangy.
1: Not your dreamings.
0: Aby to nebyly vaše sny.
1: Don't say I am now self-realized.
0: Abyste neříkali, tak já jsem teď seberealizovaný.
1: You follow me, that's all.
0: A následujte mě, to je všechno.
1: Other is wrong things.
0: Ostatní to je chyba.
1: Mahaprabhuji came to me.
0: Mahaprabhuji za mnou přišel.
1: And he gave me everything.
0: A všechno mi dal.
1: Did you say Mahaprabhuji this?
0: Řekl si to Mahaprabhuji?
1: He said no.
0: Říká, že ne.
1: He said you have closed me behind the glass.
0: Říká, že jsme ho zavřeli mezi sklo.
1: So sometimes people make big mistake.
0: Někdy lidé dělají velkou chybu.
1: In the dream Swamiji came.
0: Ve snu za mnou přišel Swamiji.
1: And he said do this and this.
0: A řekl udělej to a to.
1: But he's still alive. Why don't you come to me and ask?
0: A když je Swamiji naživu, tak proč nezajdete za mnou a nezeptáte se mě?
1: So never compare yourself with Mahaprabhuji.
0: Nikdy se nesrovnávejte s Mahaprabhuji.
1: Or Guruji or Swamiji.
0: Nebo s Gurujím nebo se Swamiji.
1: I will never compare with them.
0: Já bych se s nimi nikdy nesrovnával.
1: But I will follow their words.
0: Ale budu se řídit jejich slovy.
1: That's it.
0: Tak to je.
1: Rozumíš?
2: Yes.
1: Čuješ? Dobro. Soč samaj man mahi bavra. Therefore, soč, think.
0: Proto přemýšlej.
1: Understand.
0: A chápej.
1: Oh mind.
0: Oh mysli.
1: You are confused one.

0: Obviously, this is Matena.
1: Satsang, soch samaj man bhavra. Achha, this I have already said. Sadguru Sarana Siddhana. Is jag mein durlabh hai satsang. Ved sant sab gave. And Vedas and all holy saints, they are saying how great, how holy is the satsang.
0: A Vedy a všichni světci říkají, jak veliký a svatý je satsang.
1: Satsang ko suk param anand hai. The satsang gives us the highest bliss, the supreme bliss.
0: Satsang nám dává svrchovanou blaženost.
1: Ajar amar ho jave, then you will become immortal.
0: Pak se staneš nesmrtelným.
1: Ajar, you will be not anymore born.
0: Znamená, že se už nenarodíš.
1: Amar, you will become immortal.
0: Staneš se nesmrtelným.
1: Ho jave, you will become through this satsang and guru, vakyas, gurudevs, satsangs and etc.
0: Skrze satsang s Gurudevou a skrze jeho guru vakya.
1: Therefore, if you all will design a satsang in your city,
0: a tak když vy všichni budete pořádat satsangy ve vašich městech,
1: or in your village,
0: nebo vesnicích,
1: how Satyuga will come here first?
0: Tak přijde Satyuga napřed sem.
1: Yeah, where Satyuga begins?
0: Kde začíná Satyuga?
1: In Czechoslovakia.
0: V Československu.
1: Okay? That becomes Satloka.
0: Tady se to stává Satvaloka.
1: Yes. That's it. Origin is here, maybe.
0: Možná je ten původ tady.
1: Ten Hungary, Yugoslavia, etc.
0: Maďarsko, Jugoslávie a tak dál.
1: Satguru Sahib Sri Dev Puri Ji. Satsang. Wo farmave. Satguru Sri Dev Puri Ji, he is explaining this satsang.
0: Sataguru Sri Dev Puri Ji vysvětluje tento satsang.
1: He is giving this satsang.
0: Dává tento satsang.
1: Sri Swami Deep Sada Satmano Suta Hans Jagave. Mahaprabhu Ji said, always believe it is a true.
0: A Mahaprabhu Ji říká, věřte, že to je pravda.
1: Suta Hans Jagave, the sleeping swans wakes up.
0: Spící labuť se probouzí.
1: So this sleeping swan is our atma.
0: Ta spící labuť, to je naše
1: jivátma.
0: Naše jivátma.
1: And through these divine words, the swan opens,
0: a díky
1: wakes up.
0: Těmto božským slovům se ta labuť probouzí.
1: Where I am.
0: Kde to jsem?
1: In Kali Yuga.
0: V Kaliuze.
1: Then the swan will expand his wings.
0: A pak ta labuť rozepne křídla.
1: And will go to the.
0: A poletí do.
1: Brahmaloka.
0: Brahmaloky.
1: It will bath into the Mansarovar.
0: Aby se vykoupala v jezeře Mansarovar.
1: And it will take off.
0: A odletěla.
1: Chalo, chalo, yes, yeah, satak. Sa.

0: सारंग धर के देश पीवा लवेला के देश चालो चाल ऐसा त्यों सतगुरु सारंग धर चालो चाल वे सहेलिया सतगुरु सारंग धर दे. एंड सो थ्रू द सत्संग वर सॉल विल फ्लाई इट विल गो डिवाइन.
1: Tak díky satsangu naše duše poletí k božskému.
0: So you gain something through the satsang.
1: Čili to získáte díky satsangu.
0: Oh, how nice it is.
1: Jak je to hezké.
0: You were in střílky.
1: Byli jste ve střílkách.
0: For 1 week to 2 weeks.
1: Jeden týden nebo dva.
0: You gain so much this divine energy.
1: A získali jste tolik této božské energie.
0: Oh, you were fluttering on the earth.
1: Že jste se přímo vznášeli na zemi.
0: You got so many things.
1: Dostali jste tolik toho.
0: And now you came to the Maya Nagari.
1: A teď jste znovu se dostali do Máji.
0: Maya means?
1: Maya znamená?
0: Illusion.
1: Iluze.
0: Nagari means city.
1: A Nagari je město.
0: So now you come in the city.
1: Zase jste se vrátili do města.
0: Maybe. What can happen?
1: Možná, co se může stát.
0: Or may it will not happen.
1: A možná se to nestane.
0: Man.

0: You come to the city.
1: Přišli jste do města.
0: In Maya Nagri.
1: Do Maya Nagri.
0: In temptation.
1: Mezi pokušením.
0: Oh, you go window shopping.
1: A jdete se dívat po obchodech.
0: Oh, I like this cloth.
1: Po výkladních skříních.
0: I like this kind of makeup.
1: A tyhle šaty se mi líbí.
0: I like this shoes.
1: Tenhle make-up a tyhle boty.
0: Oh, this is something good. That's Maya illusion.
1: A to je Maya iluze.
0: Temptation.
1: Pokušení.
0: Mana sab khoyore. Oh, my mind, you lost everything.
1: O moje mysli, přišla si o všechno.
0: In kusangi oke sang. In this kusanga.
1: V tomto kusangu.
0: Satguru saran bachan bemuk hoyo. And you turn opposite to the guru vakya, Gurudev's words.
1: A obracíš se proti guruovým slovům, proti guru vakyam.
0: Padio bhajan me bhang. And now it came the obstacles in your bhajans, meditation. You lost your meditation, tomorrow do, day after tomorrow do, and so on. Slowly, slowly, you lose this everything.
1: A stává se to překážkou tvé meditace. Říkáš si, meditovat budu zítra, budu jindy a přicházíš o všechno.
0: Jnana, dhyana, bhakti, sab khoji. What you have lost?
1: Co jsi ztratila?
0: Jnana.
1: Jnánu.
0: Dhyana.
1: Dhyanu.
0: And bhakti.
1: A bhakti.
0: Everything you lost.
1: Ztratila jsi všechno.
0: Chut gai satsang. And you gave up the satsang.
1: A vzdala se z satsangu.
0: Sat paramarat sukarit bhulo. Chal rayo kudang and good deeds, good karmas, good help, you forgotten everything.
1: A zapomněla si na své dobré skutky, na dobrou karmu a na pomoc.
0: Chal rayo kudang and now you are walking in different direction.
1: A teď kráčíš jiným směrem.
0: Oh, your walk is also different.
1: A i ta tvoje chůze je jiná.
0: That's Maya.
1: A to je Maya.

0: Yes, there are so many good bhajan.
1: Je tolik dobrých bhajanů.
0: Sri Pooja Bhagavan Dev Purisa must fakir malan, but our worshipped divine Satguru Dev Dev Puriji.
1: Ale náš uctívaný Satguru Dev Dev Puriji.
0: Must fakira. Must means without any sorrow.
1: Je masta fakira, must je bez.
0: Always happy, always divine.
1: Bez trápení, vždy šťastný, vždy božský.
0: Fakira. Fakir means like a sadhu.
1: A fakira, fakir je jako sadhu.
0: This fakir is Urdu words and in Muslims.
1: Fakir je slovo z urdštiny a.
0: Sri Swami Deep Saran Sadguru ko, Sadguru ki, not ko. You have to make correction.
1: Opravte si, není tam Sataguru ki, ale Sataguru ko.
0: Sri Swami Deep Saran Sadguru ki, rahe hamesa sang. Mahaprabhuji said, always living with Gurudev, hamesa with him.
1: A Mahaprabhuji říká, vždy chci žít s Gurudevem.
0: Rahe hamesa sang, every day with it.
1: Každý den s tím.
0: With the satsang.
1: Se satsangem.
0: So there are, Mahaprabhuji's bhajan is so great.
1: Mahaprabhujiho bhajan is
0: very simple, but it touches, it pulls us out of the deep from the bottom of the ocean.
1: Jsou veliké, jsou prosté, ale přitom nás vytahují ze dna oceánu.
0: Where we can't come anymore up.
1: Když máme pocit, že už nemůžeme
0: se
1: vynořit.
0: So we are in the bottom of the Kali Yuga on this Mrtyuloka.
1: Jsme na dně Kali Yugy, tady v této Mrtyuloce.
0: Only Gurudev can bring us up.
1: A jenom Gurudev nás může vynést nahoru.
0: Therefore it is said.
1: Proto se říká.
0: But very nice to say it.
1: Velmi hezky se říká.
0: And that is it, what is that bhajan?
1: Jaký to je bhajan?
0: Satguru main chalun savuna dev.

असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्यु